0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského Big Bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Postere Stante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cáb a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bony a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bony a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno, ale přišel do podivné doby. A ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
5: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
0: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká se, každá babička stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku
1: Šílencovi.
0: Přesně, jo. Tak jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košili, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylezám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se za pleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červenobílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslejí, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako že má používat snad jádrový mýdlo nebo něco.
1: Mýdlo s jelenem.
2: Ale gel je úžasný, to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude
1: osuška. To bude osuška. Tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská. Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: Ano, tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutě, mám tolik na kulice, cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlíka Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko, pana Felixa Holzmana, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. On to byl prostě dokonalej pán.
3: Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička, krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí. No tam je nádhery.
2: Babičinu údolí, paní Libuško, přesně no, tak dáme si nádhery. Opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně
3: no,
2: nádherně.
3: No to je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje no, s babičkou no, no. A děkujeme. S kamarády. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkujeme. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmana, já už to slyšel, ti vtipky a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezký, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím, oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmana, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude také fajn, že...
7: Dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmana, ale i Ivan Mládek ano. Není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka, prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, šla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety, no. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moct ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce: hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit dvě zaměstnankyně. Ona říká: no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě: hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká: co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká: no co, objednal bych mu půl litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká: víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká: jo, no počas se ho potká a zeptá se ho: tak co, zkusil jsi to? A on říká: no, zkusil, ale ze šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor, mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda? Jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzman nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, Božena Vežac, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji. Přeju
3: vám oběma krásný májový den.
2: Odhlaste
3: si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a děkuji. Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký děkuji. Den, zdravíme děkuji. Také, máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi? Ano.
5: Ty posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z Lárových, Zlumila Bartušková měla narozeniny včera. Tak obsad a dávám ABC Holzmana samozřejmě, ABC Holzman.
1: Dobře, takže Ačko. Zdravíme paní, která měla narozeniny taky. Dobré odpoledne, kdo je dál?
6: Dobrý den, Miroslav Pšalbský Holzmana. Děkuji.
1: Dobře, děkujeme pane Miroslave a mějte se taky hezky. Jo? Jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné. Nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holzman může pokračovat s anekdotami.
7: Evan Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no, teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomanii. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkaj se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No a paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servirujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Formová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka z Pejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět hodin, podívejme se. Už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Proklívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pár? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, helejte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, aby venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovolte tě to může dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce, je.
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš Žeriček přece není žádná klukovina. To je na najvejš psina.
3: Co sem pleteš zase Žeríka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to prosím tě napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu. A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš Žerík, víš? On nás vyhodil. Již po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický zpěvák hudvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii zpěvaka. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926, tam už byl Hurvínek Spejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe i my. Mm-hmm.
2: To
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních Hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou Hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo. Můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte. Třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Poslouchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Libušku.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka. A přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jízvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkal, chci, abys to poprvé byl,
3: ano,
1: ty.
3: Ano, byl ty, to
1: někdo
3: byl krásný, ten mladý, krásný.
1: No, tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hurvínka.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm, i když mám Hurvínka moc ráda,
1: mm-hmm,
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno, ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, Velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, kolega, ano. tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětství, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí.
1: Ano.
6: Velice jim to jde.
1: Je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme se na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Péčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadej. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Pleskot. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. No ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisére, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně, jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. to je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervózněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo? Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě,

0: já vejdu, nebesa se nenávistí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pojď sem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na Forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
2: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil, a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. A on říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár krosík se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
2: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

naději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Aktuální ranní zprávy a Petra Beranková, vítám vás. Obnova návrší u poutního chrámu v Luži na Chrudimsku má stát skoro 40 milionů. Město Pardubice přidá víc peněz sportovním klubům. Volby do sněmovny v dubnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhém místě jsou Starostové a nás čeká zataženo, přeháňky, místy i bouřky a teploty do 21 stupňů. Luže pokračuje v obnově návrší u poutního chrámu na Chlumku. Celá zakázka má stát 36 milionů a městu ji pomůže zaplatit evropská dotace. Úpravy zasáhnou asi 2hektarové území. Vznikne nová síť cest, odpočinkových zón nebo herních ploch. Práce potrvají podle starosty Luže Ladislava Peterky za nestraníky ještě rok.
2: Je to samozřejmě obrovský projekt na velkém prostoru, takže by měl být hotov za rok. V podstatě touto dobou by se mělo už pomaličku dokončovat.
0: Pardubický magistrát letos rozdělí sportovním klubům a provozovatelům sportovišť víc peněz, celkem 43 milionů korun. Schválili to zastupitelé na svém posledním jednání. Výrazně si polepší i organizace, které pracují s dětmi a mládeží.
3: V případě stovky organizací pracujících s víc než 12,5 tisíce dětmi navýšil magistrát dotace až o 50%, u dalších klubů o 10% proti loňsku. Dotace můžou využít na pronájmy sportovišť, jejich provoz, údržbu a energie nebo na nákup sportovního vybavení, na dopravu, soutěže a soustředění. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%. Oproti březnu si o 2% body pohoršilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se skoro nezměnila. Na druhém místě by z 16% skončili Starostové, těsně za nimi z 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Průzkumu se ve druhé polovině dubna zúčastnilo asi 1000 respondentů. Britští vojenští zdravotníci včera seskočili padákem na ostrov Tristan da Cunha v jižním Atlantiku, aby poskytli rychlou pomoc Britovi s možnou nákazou hantavirem. Uvedl to web stanice BBC. Muž v dubnu opustil výletní loď Hondius, kde se později objevilo několik případů hantaviru. Teď má příznaky nemoci i on a je v izolaci. 6 vojenských parašutistů a 2 zdravotníky nad ostrov dopravil vojenský letoun. Schodili z něj i zásoby kyslíku, který na ostrově docházel. Tristan da Cunha je nejodlehlejší obydlené britské zámořské území, nemá přistávací dráhu a je tak přístupné jenom z lodi.
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká zataženo, teď po ránu začnou od západu přibývat přehánky nebo občasný déšť, odpoledne budou srážky vydatnější, na většině území se vyskytnou i bouřky. Teploty dnes 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14. Vítr ráno mírný, dopoledne se změní na jihozápadní až západní do 7 metrů za sekundu, rozptylové podmínky teď mírně nepříznivé, potom dobré, tlak bude kolísat a biojednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 5 hodin, skoro 4 minuty a po zprávách ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. Nezapomeňte, v Bylanech na Chrudimsku vás čekají omezení. Stavbaři tam pracují na úpravě ploch podél hlavní 1/17, průjezd je tak na některých místech zúžený. To vše až do podzimu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: V 7 letech jí v IKEMu transplantovali játra a dnes žije plnohodnotný život. 20letá Natálie se narodila bez žlučových cest. Její příběh přiblížíme už za chvíli. Vstoupili jsme do nového týdne, který je 20. v roce 2026, pondělí 11. května. Čekají vás i písničky, které nestárnou, třeba Petr Spálený, 60. léta, nebo Václav Neckář, Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě, tedy píseň známá z Pelíšku. A ranní vysílání otevřeme s Ivetou Bartošovou. Přejeme pěkný poslech.
1: Dobré ráno.

0: Je tady nový den, pondělí 11. května, vstáváte s Českým rozhlasem Pardubice, za 4 minuty bude 17:15. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se právě dnes chystají projednat návrhy změn důchodů. Zaměří se na strop důchodového věku na 65 letech a na penze náročných profesí. Věnovat se budou taky investicím státu v příštích 3 letech anebo záměrům vlády ve zdravotnictví. Konkrétně koncepčním a legislativním změnám, případně opatřením k zajištění dostatku zdravotníků. Tak my u tohoto tématu ještě můžeme zůstat. Asi 100 pacientů, včetně 4 dětí, čeká v Česku na nová játra. Vypovídají o tom aktuální data koordinačního střediska transplantací. Natálie Číšková dostala tenhle orgán před 13 lety. Narodila se totiž bez žlučových cest. Dnes je jí 20 a žije plnohodnotný život. Reportérka Andrea Skalická byla u jedné z jejich zdravotních kontrol.
1: Tak teďka to zatáhnem.
2: Upozorňuje zdravotní sestra Helena Lišková pacientku Natálii Číškovou. Při krevních odběrech se s ní setkává opakovaně.
1: Musíme vzít takovou jemnou jehlu, jak to vždy.
3: Takže máte 3 zkumavky.
1: Červená je biochemie, ta fialová to je krevní obraz, pak léky hladina, jakou mají tu imunosupresi, jak to je takový základ, co oni mývají na té kontrole po transplantaci.
4: Ty vzpomínky na tu transplantaci v těch 7 letech jsou velmi matné. Musím říct, že člověk si spojí nějaké střípky, kdy jsem přicházela vlastně na ten sál a tak jako jsem usínala, ale od toho to mám matné.
5: Natálko, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Zdraví se s Natálií chirurg Libor Janoušek, který ji operoval.
5: Jak se máte?
4: Dobrý? Dobře.
2: Na nový orgán nečekala Natálie dlouho. Na čekací listině byla přesně 1 měsíc.
5: Ten dárce se objevil rychle, byl vhodný. Museli jsme ty játra zmenšit, protože to byl dospělý dárce, tak aby se vešly do těla Natálky, zároveň je nezmenšit moc, aby začaly hned fungovat.
4: Život po transplantaci je za mě naprosto běžný. Pokud se ho člověk nastaví, tak ho může žít napůl.
2: Říká Natálie, která sice pravidelně užívá léky a celoživotně se bude vyhýbat alkoholu, jinak ale žádné zásadní omezení nemá. Aktivně se věnuje také sportu.
4: Lyžuju, v létě hraju golf, tenis, cvičím klasický stylový cvičení a podobně.
6: Soňa Fraňková měří tlak Natálii.
7: Jste na 60. Tak, my jsme minulý rok trošku bojovali s kamínkem ve žlučových cestách.
6: Ano.
7: Boj byl úspěšný a Natálka od té doby zase má úplně normální jaterní testy, tak jako měla dříve. Příště to bude roční kontrola. Všichni pacienti jednou za rok mají kožní vyšetření, oční vyšetření, vyšetření na ušním, nosním, krčním. A je to zejména jako prevence nádorových onemocnění po transplantaci jater. Uvidíme se při roční kontrole. A bude to 13 let. Uteklo to jako voda.
6: Uteklo to jako voda.
7: Ahoj, mě se hezky. Uvidíme se v červenci.
2: Loučí se se svou pacientkou hepatoložka Soňa Fraňková. Podle dat koordinačního střediska transplantací dostává v Česku nová játra v průměru 10 dětí ročně. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice s vámi minutu po čtvrt na šest v pondělí 11. května. Čínské ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku, uvedly agentury. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. A co budeme sledovat v Pardubickém kraji? Jednání rady. To začíná v 11 hodin přímo na krajském úřadu. Na programu jsou třeba investiční akce nebo stanovisko kraje k vymezení akceleračních zón. V Holicích zasednou zastupitelé na městském úřadu v 18 hodin, projednají cenu města Holic, případně převody nemovitostí. A zastupitelé zasednou i v Moravské Třebové, to bude v 16 hodin. U nich na programu budoucí prodej pozemků v lokalitě Jihozápad anebo půjčka od Pardubického kraje. Další zprávy čekejte o 17:30.
1: Počasí.
0: Dnešek bude zatažený, po ránu začnou od západu přibývat přehánky nebo občasný déšť, odpoledne budou srážky vydatnější a na většině území místy se vyskytnou taky bouřky. Večer budou přecházet do deště a postupně slábnout. Teplotní maxima 18 až 21, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jak lépe poznat historii Pardubic, než procházkou městem se zasvěceným průvodcem? A že je z čeho vybírat? Turistické informační centrum, Východočeské muzeum v Pardubicích i Paměť národa pořádají komentované procházky městem. A věnují se nejen historii, ale i architektuře, bájím a pověstem a zavedou vás často i na velmi netradiční místa, jako jsou třeba Pardubické hřbitovy. Na ty nejzajímavější okruhy vás vezme Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Nejspíš jste už někdy vyrazili na výlet po značené turistické trase. Systém českých značek je unikátní v tom, že je stejný po celé republice. Vůbec nejstarší pěší turistická trasa u nás vznikla 11. května 1889, kdy členové klubu českých turistů spojili červenou značkou Štěchovice u Prahy a legendární svatojánské proudy. Později začaly některé trasy značit i modře a v roce 1916 se na stromech a rozcestnicích objevila i zelená a žlutá barva. Zjišťovat další detaily k tomuto tématu i ve vztahu k Pardubickému kraji bude přes den regionální stopař a po pěšinách se už teď pomyslně vydá s dětmi Tereza Brázdová.
1: Co je turistická značka?
2: Jo, to je znamená, že jdou přes ulici turisti.
1: Přes ulici?
2: Jo, a jako, že se bude konat něco turistického, třeba lyže, nebo sporty nějaký, nebo skákání přes švihadlo.
3: Že to je hodně v lese a jsou tam takový barevný proužky, třeba červený, modrý, bílý nebo zelený.
1: Jo. Proč se malují na stromy?
3: Protože hodně ty turistici jsou v lese.
1: Takže díky těm značkám se v lese nestratíme někde na cestě?
3: Tak se nestratíme.
1: A kdo je to ten turista?
3: Pan nebo paní, který mají batušky a svačinu.
1: A kam jdou?
3: Třeba na nějakou skálu.
1: Pamatujete si svůj nejdelší pochod, kam jste šli?
3: Jo, já si pamatuju, jak jsme šli tam, jak jsme sbírali ty dýně, jako se školkou, to byla ta nejdlouhší cesta, aspoň, že nás ta můj tatínek

Co zbylo z té krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: A teď tady bude hlas Petry Beránkové a zprávy.
2: Půl šesté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: V Pardubicích je ode dneška uzavřená ulice Bartolomějská. Stavební firma tam zahájí práce na úpravě povrchu a inženýrských sítí. Jde o součást celkové revitalizace tohoto území, včetně Wernerova nábřeží a ulice Pod Sklípky. V plánu je předláždění, ale i oprava mostku, vodního kanálu nebo zdi z Pernštýnského náměstí. Omezení potrvají do října letošního roku. Slatiňany na Chrudimsku chtějí vylepšit servis pro cyklisty u muzea Švýcárna. Radnice vypsala zakázku na úpravu areálu, kde budou umístěné stojany pro kola a taky dobíjecí stanice. Práce by měly být hotové v létě. Na regionální železnici mezi Chlumcem nad Cidlinou a Trutnovem nejezdí vlaky. Výluka v úseku Chlumec a Ostroměř potrvá do pátku. Důvodem je údržba trati. Dopravce zajistil náhradní autobusy. Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku, počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by mistrovskou kvalifikaci mohlo od příštího roku získat až 50 povolání, třeba pokrývači, keramici, krejčí nebo truhláři. Podle vlády to má zvýšit prestiž i kvalitu řemesel. Podmínkou bude, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a minimálně 3letou praxi. Výletní loď zasaženou hentavirem má dnes na Tenerife opustit dalších 24 lidí, oznámila to španělská ministryně zdravotnictví. Loď k ostrovu připlula včera ráno. Palubu za pomoci zdravotníků opustilo přes 90 lidí. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás zataženo, teď po ránu začnou od západu přibývat přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne budou srážky vydatnější na většině území. Místy se vyskytnou bouřky, večer budou přehánky přecházet do deště a postupně slábnout. Teploty dnes 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14. Vítr mírný, rozptylové podmínky teď ještě místy mírně nepříznivé, postupně dobré. Tlak bude kolísat a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pardubicko, silnice nižší třídy, za obcí Selmice, osobní auto, tam srazilo divoké prase, tak opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba bude po 13. hodině v pořadu Alex a host. Za chvíli tady bude ukázka a uslyšíte třeba i o jedné unikátní fotografii. Teď bude zpívat Alice Springs. Přejeme hezké pondělí.
3: Dobré

0: Tolik vzpomínka na Petra Nováka ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut před 6:15 v pondělí 11. května a nám už tady ve studiu šustí noviny. Číst z nich budeme s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Přesně tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
0: Brýle nasazeny, jdeme na to.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Jak už od nás víte, řidiči jedoucí přes Labe po Vonkově mostě v Pardubicích mají od víkendu cestu o něco snazší. Po dlouhé době totiž nemusí přes dva velké hrby na obou stranách mostu. Silničáři o víkendu svedli provoz na nově opravené krajní pruhy. Dopravu v centru krajského města komplikují opravy světelné signalizace a provizorní semafory na křižovatce u arény. Obzvláště ve špičkách se tam tvoří kolony a vozy MHD nabírají zpoždění. Napsala Mladá fronta Dnes. A nebo když spěcháte do práce, tak vám to taky zkomplikuje
1: ano,
0: cestu.
1: Já bych taky měla malou glosu z ranní cesty na těchto semaforech. Opravdu jsem nepochopila, proč ve 4 ráno tyto semafory vás nechají stát až 3 minuty. Tak na to bych se ráda zeptala. Takže já jsem ráno jela na ranní směnu, kdy běžně semafory ještě někdy ani nefungují a teď kolem těch 4:45, 4:50, kdy běžně třeba nefungovaly anebo mě i hned pustili, tak tyto semafory mě tam nechali stát. Stála jsem 2 až 3 minuty.
0: Asi budou hodně inteligentní ty semafory.
1: Je to chytrá věc. A u mostu ještě zůstaneme snad u něčeho inteligentnějšího. Noční akce na mostě nad železnicí, dělnici u Zámrsku, tam vysunuli 122 tun oceli. Je to tak, dělnici na 35 u Zámrsku mají za sebou náročnou noční směnu. V sobotu před půlnocí začali s výsuvem provizorního mostu přes železniční koridor. Na práci měli během výluky na trati asi 3 hodiny. Po náhradním mostu budou řidiči jezdit až do poloviny příštího roku. Během té doby stavbaři zboří ten stávající most a na jeho místě postaví nový a větší.
0: Nechystáš se do Chorvatska letos?
1: A tak proč ne, možná i do Slovenska.
0: Dobře, mám tady informaci o tom, že chorvatský minister cestovního ruchu Tonči Glavina vyzval ke snížení cen v turismu o 10 až 20%. Jak píše server odnože stanice N1, odvolal se přitom na to, že letošní sezóna bude specifická kvůli narušení dopravy v důsledku války na Blízkém východě. Glavina apeloval na aktéry v odvětví cestovního ruchu, aby snížili svá očekávání i marže. Slevy podle něj budou letos nutné, protože k ním sahají taky poskytovatelé služeb v jiných turistických destinacích. Na dotaz, jestli se případně uvažuje o daňových úlevách pro poskytovatele ubytování, Glavina odpověděl, že pokud to bude potřeba, stát jim nějakou formou pomůže.
1: A když o prázdninách nepojedete do Chorvatska a chcete se vypravit snad někam blíž, tak na Rychumburku pokračuje oprava hradního mostu. Podrobnosti o tom, zda se tam v létě vydáte, prozradíme ve zprávách za 19 minut.
0: To bude 6 hodin a znovu se ozve Petra Beránková. Pěkné ráno.

Tak to byla písnička od skupiny Europe, kterou známe i z hokejových stadionů. A když jsme u toho, tak český brankář Jakub Dobeš dovedl Montreal k vysoké výhře nad Buffalem 6-2 a Canadiens poprvé v sérii druhého kola playoff NHL vedou 2-1 na zápasy. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, minuta po 6:15 je pondělí 11. května a podíváme se teď do Pardubického institutu paměti národa, tam bude v 18:30 Petr Horálek. Dozvíte se, co skrývají oceněné snímky. Do prestižního výběru astronomického snímku dne NASA se za jeho existenci od roku 1995 dostalo jenom několik Čechů a Slováků. Uspět ale víc než dvakrát, to už je opravdu věc, která se týká jenom hrstky fotografů z celého světa, včetně Petra Horálka, tak poslouchejte o tajemství snímků NASA v 18:30 Institut paměti národa Pardubice. Mimochodem, Petr Horálek byl nedávno naším hostem v radioporadně, tak si to můžete najít na webu pardubice.rozhlas.cz. Počasí. Dnes se budou hodit deštníky, protože podle meteorologů bude zataženo, po ránu začnou od západu přibývat přehánky nebo občasný déšť, odpoledne budou srážky vydatnější a na většině území Pardubického kraje místy se vyskytnou i bouřky. Večer budou přehánky přecházet do deště a postupně slábnout. Teploty mezi

16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Říkala

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: Tak to byla skupina Kryštof, čeká nás i Dara Rollins ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je pondělí 11. května, teď míříme aktuálně do Chrudimi. Ode dneška do pátku 22. května, tam je dočasně uzavřená stezka pro chodce a cyklisty mezi ulicemi Husova a Havlíčkova. Důvodem je plánovaná výměna povrchu. Město upozorňuje, že omezení je nezbytné pro provedení oprav povrchu, které mají zvýšit bezpečnost i komfort pohybu v tomto místě. Během uzavírky by měli chodci a cyklisté využívat alternativní trasy v okolí a dbát zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení a trpělivost během realizace prací, dodala chrudimská radnice v tiskové zprávě. Co nás čeká po 13. hodině v pořadu Alex a host? Bude tam u Alex Minářové ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba a dozvíte se i to, v čem je unikátní výstava, kterou organizace umístila v Ostravě na Masarykově náměstí.
1: Tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra.

0: Jara, přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946.
1: Celý rozhovor s Pavlou Gombou si nenechte ujít odpoledne, začínáme po 13. hodině.

0: posluchači. Zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a Radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotheka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Do rybníka Rosnička ve Svitavách přestala téct voda. Na Rychumburku pokračuje oprava hradního mostu. Hokejbalista Letohradu končí v semifinále playoff a nás čeká zataženo místy přeháňky, déšť, bouřky a teploty do 21 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné pondělní ráno z Pardubic. Rybník Rosnička ve Svitavách nemá dostatek vody. Po odbahnění a revitalizaci začala téct do nádrže z pramene řeky Svitavy. V minulých dnech se ale tok zastavil, říká starosta David Čimek ze Sdružení pro město.
3: Extrémní sucho se projevuje i zde ve Svitavách, takže aktuálně Rosnička je řádově v polovině napuštěná. Doufáme, že ještě nějaké deště letos přijdou, protože bojíme se blížícího výparu a přeci jen bychom chtěli, aby celé léto zde voda byla a mohli se i lidé vykoupat.
1: Stavbaři dokončují opravu hradního mostu na Rychumburku. Obnova hlavní přístupové cesty stála 8 milionů. V navazující fázi dělníci postaví schodiště do zahrad a znovu vybourají zazděné mostní oblouky. Rekonstrukce provoz památky nijak zásadně neovlivní, dodává radní Pardubického kraje Roman Línek z Koalice pro Pardubický kraj.
4: Dotkne se té zahrady před vstupem do hradu, která ve svém výsledku pak bude v druhém pololetí letošního roku zpřístupněna novým schodištěm od hradu pro veřejnost a vrátí se tam oblouky, které tam historicky byly pod mostem, které byly za socialistického užívání zazděny.
1: Kriminalisté pořád vyhodnocují kamerové záznamy ze sobotního fotbalového zápasu v pražském Edenu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Fanoušci domácí Slávie přerušili zápas, když vtrhli na hřiště a napadli některé fotbalisty Sparty. Utkání se kvůli tomu nakonec nedohrálo. Případ začala policie už v sobotu vyšetřovat jako možné výtržnictví, říká Hrdina.
5: A samozřejmě v tuto chvíli, jak jsem již řekl, probíhá vyhodnocování, kdy není vyloučeno, že těch trestních stíhání bude daleko více. Řešíme i mohutné používání pyrotechniky vlastně v rámci této události.
1: Pořadatelé nepožádali policii na stadionu o zásah ani potom, co fanoušci vběhli na trávník. Přítomní policisté zasáhli až z vlastní iniciativy po napadení hráčů. Sport. Hokejbalisté Letohradu se do finále nedostali. Ve čtvrtém semifinále podlehli pražskému Kétu 2-3, celkově 1-3 na zápasy.
6: Východočeši šli do série v roli mírného favorita. Po základní části skončili na druhém místě. První dva duely v semifinále ale doma prohráli. Ve třetím sice zvítězili po nájezdech, v nedělním ale podlehli 2-3. Letohradští tak získávají v tomto ročníku extraligy bronzové medaile. O titul si stejně jako v loni zahraje Kert a Hostivař. Otaku Tvěrt. Český rozhlas.
1: Počasí. A nás na východě Čech čeká zataženo. Teď po ránu začnou od západu přibývat přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne budou srážky vydatnější a na většině území místy se vyskytnou bouřky. Večer budou přehánky přecházet do deště a postupně slábnout. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14. Vítr ráno mírný, jihovýchodní, dopoledne se změní na jihozápadní. V bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, postupně dobré. Tlak bude kolísat a bio 1. To znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Rušno, teď právě na Orlicko-Ústecko. První nehoda hlášená z Lanškrouna v ulici Havlíčkova. Dopravní nehoda se zraněním. Je to kousek od Žichlínského předměstí. Další nehoda Orlicko-Ústecko, tentokrát u obce Strážna. Prosím, jezděte po ránu opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty po 6. hodině pondělí 11. května. V některých obcích na Pardubicku vznikají s podporou dotací další dětské skupiny. Od září začne jedna z nich fungovat i v bývalé faře ve Starých Ždánicích. Podrobnosti uslyšíte v reportáži Za moment. A čeká vás i Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, taky skupina Mandraže, Kvíni, Valdemar Matuška a Helena Vondráčková a další duet hned na začátek. To bude Kamil Střihavka a Bára Baziková.

0: První republika nebyla spojená jenom s nadějí a očekáváním, ale taky s časem neklidu a ostrých sporů. Ve třídílné rozhlasové hře sledujeme bouřlivé období rodící se nové národní církve československé, ke které často přecházely i celé vesnice. Na mnoha místech tak začalo docházet k násilným záborům kostelů. První díl rozhlasové hry Boj o kostel v Radhošti najdete už teď na webu pardubice.rozhlas.cz. Druhý díl si nenechte ujít ve vysílání tuto neděli po 18. hodině. Jsme Český rozhlas Pardubice, je pondělí 11. května, za 4 minuty bude 6:45 a je tady slíbené téma. Dašice, Moravany, Srch, Staré Ždánice vycházejí vstříc poptávce rodičů pohlídání malých dětí. Jde o další obce na Pardubicku, kde zakládají nové dětské skupiny. Vlastní školky sice mají, ale ty jsou na hraně kapacit a nemůžou nabírat větší počty zájemců. Třeba obec Staré Ždánice proto investovala 35 milionů do rekonstrukce bývalé fary. Víc uslyšíte v reportáži Ondřeje Wolfa.
1: Tady je šatna.
2: Tady je šatna, je to dimenzovaný pro 12 dětí.
1: Teď je to tady ještě bez nábytku. Ten objekt je čerstvě opravený, zrekonstruovaný, skolaudovaný.
3: Budova patřila soukromému vlastníkovi, který neměl dostatek peněz na kompletní rekonstrukci a v nějaké době se rozhodl, že budovu prodá. A hrozilo, že by tady mohla vzniknout nějaká ubytovna a s tím v naší obci nemáme dobré zkušenosti.
4: Podle nezávislého starosty Martina Korunky proto obec nemovitost před pár lety od majitele koupila a hned jak se naskytla možnost čerpat dotaci na zřízení dětské skupiny, obec neváhala a připravila projekt na rekonstrukci budovy.
3: V té době ještě jsme se tady potýkali s vytíženou kapacitou naší mateřské školy, takže jsme předpokládali, že by to bylo dobré využití pro naši obec.
4: Oprava bývalé fary zabrala asi rok a stála 35 milionů korun. I tady se potýkali s opožděným přidělením dotace od státu. Stavba přesto pokračovala dál. Výsledkem je mimo jiné velká herna s ložnicí pro 12 dětí, sociální zázemí, kancelář pro personál a malá výdejna obědů.
3: Výhoda je, že vlastně se mohou dát děti už od 1,5 roku a nemusí to nutně být na 5 dnů v týdnu. Je to tak, že to bude provozovat specializovaná firma, která už jednu dětskou skupinu provozuje, takže mají s tím zkušenosti.
4: Dětská skupina ve Starých Ždánicích začne fungovat od září. Dalšími místy, kde se rodiče služby letos dočkají nebo dočkali, jsou i Moravany, Srch a město Dašice. V Dašicích pro dětskou skupinu opravili dům v místní části Zminý, říká nezávislý místostarosta Lubomír Vlček.
5: Vzhledem k tomu, že v Dašicích je velká výstavba rodinných domů a bytových domů, tak tím pádem vzniká tlak na počet dětí do mateřské školy. Kapacita mateřské školy je naplněná a v Dašicích máme aktuálně jednu dětskou skupinu pro 12 dětí a je plná taky. V tom Zminém vznikne kapacita pro 9 dětí.
4: Na nedostatek míst pro děti ve školkách reagovali už před časem založením dětských skupin třeba i v Barchově, Rybitví nebo v Opatovicích nad Labem. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, 7:45 v pondělí 11. května. Plánované zkrácení školního roku o více než jeden měsíc vyvolalo v Mexiku silnou kritiku rodičů a zaměstnavatelů. Ministr školství Mario Delgado udůvodnil krok silnou vlnou veder a taky konáním fotbalového šampionátu. Rodičům ale podle kritiků vládního rozhodnutí chybí čas se na novou situaci připravit, uvedla stanice BBC. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová částečně dementovala svého ministra a řekla, že o zkrácení školního roku se ještě nerozhodlo. V Česku pokračuje školní rok klasicky, když je taky o několik dní letos zkrácený. Teď se ale budeme věnovat tomu, co nás čeká přímo dnes. V Holicích v kulturním domě bude Alena Monštajnová, tedy výrazná osobnost současné české literatury, spisovatelka, se kterou se můžete potkat v knihovně v prostorách Holického kulturního domu. Autorka si získala širokou čtenářskou obec silnými a hlubokými lidskými příběhy, třeba v oceňovaných románech Hana, Tiché roky a nebo Listopád. Návštěvníci se můžou těšit na poutavé vyprávění o vzniku jejich románů, inspiracích i tvůrčím procesu. Spisovatelka zodpoví jejich otázky a následovat bude i autogramiáda. Alena Monštajnová dnes bude v Holicích.
1: Počasí.
0: Jaké nás čeká počasí v Pardubickém kraji? Máme očekávat deštivo, ráno oblačno až polojasno, dopoledne bude oblačností přibývat a místy se objeví přeháňky nebo občasný déšť. Odpoledne a večer budou srážky vydatnější a na většině území místy se objeví taky bouřky. Teploty 18 až 21, takže ještě celkem vysoké, na horách mezi 13 a 14 stupni Celsia. Zítra přes den se výrazně ochladí, maxima budou, dívám se dobře, jenom mezi 9 a 12 zítra přes den.
2: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Tak dáme jednu spotřebitelskou radu ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 11. května 7 minut před 6:30. Ve spotřebitelském servisu se ptáte na další kroky ve sporu s prodejcem, když se vám nedaří s ním dohodnout. Na váš další dotaz odpoví Josef Černý.
1: Pan Ondra chce prodejci poslat předžalobní upomínku a rád by věděl, jestli je vhodné hned ji podpořit znaleckým posudkem. A dále, pokud předžalobní upomínku pošle, jestli to znamená automaticky pokračovat soudem, anebo může v této fázi skončit. Pane posluchači, po předžalobní upomínce vůbec nemusí následovat soud, je to jenom takové upozornění pro druhou stranu, aby viděli, že to myslíte vážně, a pro vás je to pojistka, že v případě soudu nebudete platit jeho náklady. Se znaleckým posudkem počkejte, protože pokud by potřeba nebyl, zbytečně byste ho platil.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Další zprávy přináší Petra Beránková.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: S rozsáhlou rekonstrukcí náměstí Republiky v Pardubicích plánuje město začít už letos. Teď žádá o stavební povolení a následně chce vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Projekt počítá s celkovou změnou prostoru, výměnou povrchu, zrušením zastávky u divadla i několika desítek parkovacích míst, které nahradí zeleň. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Vedení Chrudimi znovu prověří systém parkování pod širokými schody. Okolí Havlíčkovy ulice bylo nově zařazené mezi spoplatněné zóny. Radnice ale zaznamenala výhrady podnikatelů, obchodníků nebo lékařů, kteří upozorňují na komplikace při zásobování nebo krátkodobém parkování pacientů. O změnách v důchodech nebo investicích státu v příštích letech bude dnes odpoledne jednat tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Kabinet zatím nepředložil například návrh na snížení a zastropování věku odchodu do důchodu nad 65 let, které sliboval. Dlouhodobě to požadují odbory, naopak Svaz průmyslu a dopravy je proti. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Agentura AFP už předtím napsala, že Trump bude v Pekingu zřejmě taky tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga kvůli čínské podpoře Iránu. Jde o první cestu amerického prezidenta do Číny od roku 2017. Tenistka Nikola Bartuňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Kýsovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále. V něm si odpoledne zahraje s Ukrajinkou Svitolinovou. Karolína Plíšková vyhrála nad Ninkou Ziegemundovou 2-0 a večer ji čeká duel s Rybakinovou ze Kazachstánu. Linda Nosková bude hrát kolem poledne o postup do čtvrtfinále proti Rumunce Kirstejové. No a počasí v Pardubickém kraji. Teď ráno oblačno až polojasno, dopoledne bude oblačnost přibývat a místy se objeví přehánky nebo déšť. Odpoledne budou srážky vydatnější na většině území. Teploty dnes 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 14. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak mírně klesne, biomírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pohled na silnice, nehody hlášené nemáme. Čerstvé omezení Chrudimsko u obce Subětochy. Pracují tam na silnici.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Fotbalisté Karviné byli už 2 góly ve ztrátě během druhého zápasu o umístění s Pardubicemi, přesto nakonec dokázali dotáhnout obrat a zahrají si proti Olomouci. Vrátíme se k tomu v 6.50.
3: Dobré ráno.

0: Tak není neděle, je pondělí, přesto vám přejeme krásné ráno ze studia Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 6:45 s Petrou Beránkovou.
1: Dobré pondělí.
2: Kradí kávě? Denní tisk.
0: Napětí kolem plánované bytové výstavby v sousedství hospice Chrudim dál sílí. Developer Milan Kušta předložil upravený návrh projektu a nabízí několik ústupků, které mají zmírnit dopady stavby na provoz hospice. Vedení zařízení ale tvrdí, že ani přepracovaná varianta nedokáže zachovat prostředí potřebné pro péči o pacienty v závěru života. Hospic podpořila petice obsahující tisíce podpisů. Developer nově navrhuje snížení 3 plánovaných bytových domů z původních 4 pater a ústupujícího podlaží na 3 patra s ústupujícím podlažím. Součástí návrhu je taky posunutí domů dál od areálu hospice, doplnění prostoru o vzrostlou zeleně nebo instalace bioklimatických pergol, které mají omezit přímý vizuální kontakt mezi objekty. Petice sílí, spor pokračuje, dění v Chrudimi mapuje dnešní chrudimský deník.
1: Praktická lékařka Natália Mantula otevřela ve Svitavách ordinaci, podpořilo ji i město. To už z našeho vysílání víte. Mladá fronta dnes s ní přináší rozhovor. Do Česka se s celou rodinou přestěhovala z Ukrajiny na začátku covidové pandemie. Rozjet ordinaci, jak se říká, na zelené louce by podle svých slov sama nedala. Klíčová pro ní byla nabídka a pomoc města Svitavy, včetně finančního příspěvku na vybavení. Mantula zatím denně dojíždí do ordinace z Pardubic.
0: A deník Právo otvírá článek o studentských brigádách. Podle odborníků je teď nejvyšší čas si brigádu sehnat, protože ty finančně nejvýhodnější už prakticky nejsou. Kdo nechá hledání brigády na červen, zbyde na něj většinou už jenom fyzicky náročnější práce. A peníze? Jiné jsou částky v Praze a jiné v regionech. V Praze se běžné sazby pohybují kolem 150 až 170 korun, u náročnějších anebo urgentních směn se dostávají na 200 až 250 korun za hodinu. V regionech jde typicky o 140 až 160 korun.
1: A Pardubice plánují začít to s obnovou náměstí Republiky. My víme podrobnosti a prozradíme je ve zprávách přesně za 20 minut.

0: Denis Ria ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 11. května, půl minuty před 6:45. Televizní večerníčky, které v loňském roce oslavily 60 let od svého vzniku, budí pozornost v zahraničí. Aktuálně se prosazuje novinka o pejskovi a kočičce. Večerníček režisérky Barbory Dlouhé bude v červnu soutěžit na festivalu ve francouzském Annecy, kde bude uvedený v soutěžní kategorii TV Films, která představuje výběr nejzajímavějších televizních projektů z celého světa. Významný evropský festival animovaného filmu Monstra Lisbon Animation Festival zařadil letos v březnu seriál o pejskovi a kočičce do soutěžní sekce Family Program 3+. A my se podíváme na prkna Východočeského divadla Pardubice, tam totiž dnes bude Derniera Volání rodu. Filozofický text o velkých zvířatech, která nám vládnou, pro pardubický soubor napsala Eliška Říhová. Ta svůj text v komorním prostoru Malé scény taky režírovala. A není to jediná květnová Derniera, je jich víc. Už jsme tady informovali o Váňovi, tam už má Dernieru za sebou a ještě bude taky v tomto týdnu Derniera představení Cizinec.
1: Počasí.
0: A jdeme na počasí. V Pardubickém kraji dnes ráno oblačno až polojasno, ale dopoledne bude oblačnosti přibývat a místy se objeví přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne a večer budou srážky vydatnější a na většině území Pardubického kraje. Místy pozor taky na bouřky. Teploty 18 až 21, to ještě před zítřejším ochlazením, na horách mezi 13 a 14 stupni. Množství srážek během dneška má být od 5 do 10 mm, v bouřkách i okolo 20 mm.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: 6 hodin 50 minut, pondělí 11. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pro fotbalisty Karviné ligová sezóna ještě nekončí, přestože s Pardubicemi prohráli domácí zápas a na východě Čech od 18. minuty ztráceli další gól, dokázali nakonec v součtu obou duelů zvítězit. O svém postupu rozhodli v prodloužení a čeká je souboj o 7. místo, východočechům sezóna skončila. Smutní z toho ale v Pardubicích nejsou, jak zjistil Otagu Twirt.
1: Výkon Karviné v zápasu postupně stoupal. Začátek nebyl podle představ, ale postupně se tým trenéra Marka Jarolíma rozehrával a zlepšoval a jeho výkon vygradoval v prodloužení.
2: Jsem rád, že jsme předvedli dobrý fotbal a k tomu se postoupilo. Pro ten tým je to skvělý, když si dokáže takhle prostě otočit tu sérii a jít dál, takže máme radost a těšíme se na ještě jeden domácí zápas.
1: A motivací pro Karvinské bylo, aby neprohráli všechny vzájemné zápasy s Pardubicemi v této sezóně.
2: Chtěli čtyřikrát prohrát, že se prohrálo ještě tady za minulého trenéra, myslím, že 2-1. Pak my jsme dvakrát prohráli 2-1 doma, takže i to ten tým měl trošku jako v sobě, že to nechce jako dopustit a že takový rozdíl mezi těma týmama není, aby čtyřikrát oni za tu sezonu vyhráli.
1: Pardubičtí naopak na rozdíl od Karviné začali dobře. Dali rychle gól a měli další šance. Dvakrát ale inkasovali v nastavení obou poločasů a v prodloužení už se k ničemu výraznému nedostali. Pokračuje hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
3: Prodloužení měli jsme tam vlastně hned šanci s Mejkem do prázdné brány, nedali jsme, z protiútoku jsme dostali na 3-1 a pak už to bylo jenom na ten morál, ale Karviná se to pak pohlídala a bylo to nahoru dolů a měli tam už potom víc zvon těch situací, kdy dobře podrželi balón a byli v tom prodloužení už potom byli lepší a zaslouženě postoupili do toho finále.
1: Sezona tak pro Pardubické skončila, ale smutek v kabině rozhodně není. Na začátku sezóny byl tým jednoznačně pasovaný na adepta na přímý sestup. Nakonec z toho nejsou boje o záchranu, ale pohodlné umístění v prostřední skupině.
3: My stejně využijeme úplně stejný způsob, jako když se hrálo. Budeme ještě trénovat a budeme samozřejmě mít sezení s vedením ohledně kádru a toho, jakým způsobem tu přípravu potom rozjedeme. Takže pro nás se v tomhle tom nic nemění, akorát mohli dostat šanci hráči, kteří nebyli tolik vytížení. Ale když vidím ten stav po tom dnešním zápase, kdy tam je vlastně Míša Hlavatej, má potom zákroku otočený kotník, jsou tam některý kluci, kteří dohrávali v křečích, ty, co tolik nenastupovali, tak možná je vlastně pro nás tuhle tu chvíli to vysvobození, protože by se to těžko i skládalo na ten další zápas.
1: Řekl po konci sezóny hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil. Z Pardubic Otagu Twirt, Český rozhlas.
4: Telegram s adresou Svět.

0: večer v České televizi. ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Aktuální zprávy a Petra Beránková, dobré ráno. Pardubice plánují začít letos s obnovou náměstí Republiky. Pražský psychoterapeut Alan Jarkovský je obviněný ze znásilnění 4 klientek. Některé z nich zneužil opakovaně. Píše se v policejních dokumentech, které získal Český rozhlas. 5 hokejistů pardubického Dynama je v nominaci na mistrovství světa a nás čeká oblačno až polojasno. Dopoledne bude oblačnosti přibývat, teploty do 21 stupňů. S rozsáhlou rekonstrukcí náměstí Republiky v Pardubicích plánuje město začít už letos. Teď žádá o stavební povolení a následně chce vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Projekt počítá s celkovou změnou prostoru, výměnou povrchu, zrušením zastávky u divadla i několika desítek parkovacích míst, které nahradí zeleň. Jak ale doplňuje primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO, práce se nejdřív zaměří na to, co je pod povrchem.
6: VAK začne teďko v letních měsících dělat vložkování těch kanalizací, to bude trošku omezující, ale nějakým způsobem doprava bude fungovat. Následně se začnou dělat přeložky inženýrských sítí, co se týče vodovodů, pak i některé další, protože tady sítí opravdu hodně, je to poměrně problematické, co se těch sítí týče, takže to bude náročné.
5: Pardubický kraj pořídil pro mladé dobrovolné hasiče 2 nové požární přívěsy. Určené jsou pro výcvik dětí ve věku od 15 do 18 let, které se připravují na vstup do jednotek požární ochrany. Přívěsy mají vybavení pro hašení požáru i nácvik technických zásahů. Podrobnosti ve zprávách za hodinu. Léčitele Alana Jarkovského viní kriminalisté ze znásilnění 4 žen. Další 3 měl sexuálně napadnout. Některé z nich údajně znásilnil opakovaně. Český rozhlas podrobnosti k jeho obvinění vyčetl z policejních dokumentů. Policie stíhá Jarkovského od loňského listopadu. Muž vystupoval před klienty jako psychoterapeut a nabízel jim pomoc v obtížných životních situacích, říká mluvčí policie Richard Hrdina.
7: Poškozené za tímto mužem docházely na jeho adresu na pracoviště v Černínské ulici v Praze na Hradčanech, kde probíhaly terapie převážně přes noc, při kterých jim podával psychedelické látky. Poté využil jejich bezbrannosti a ve stavu výrazného omámení je sexuálně zneužil.
5: Jarkovský je ve vazbě, na zaslané dotazy se svým advokátem odmítli odpovědět. Policie zároveň vyzvala další ženy, které se mohly stát obětí pražského psychoterapeuta, aby se ozvaly na linku 158. Sport. Hlavní trenér Radim Rulík představil po návratu ze Švédska nominaci na nadcházející mistrovství světa, které startuje v pátek ve Švýcarsku. Reprezentační dres oblékne i 5 hráčů pardubického Dynama.
8: Už dopředu potvrdil svou účast nejlepší hráč extraligy a kapitán národního týmu Roman Červenka. Čas na rozmyšlenou si vzal Lukáš Sedlák, který nechyběl na minulých 2 šampionátech ani na olympijských hrách. Nominace se dočkal i mistr světa z roku 2024, obránce Libor Hájek. Na světovém turnaji ve Švýcarsku se představí i další 2 pardubičtí útočníci, Martin Kaut a Jan Mandát. První utkání se hraje národní tým v pátek proti Dánsku. Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
4: Počasí.
5: Teď ráno oblačno až polojasno, dopoledne bude oblačnost přibývat, místy se objeví přehánky nebo občasný déšť, odpoledne a večer budou srážky vydatnější, na většině území místy se vyskytnou bouřky. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 14. Vítr, ten bude teď ráno mírný až jihovýchodní do 5 metrů za sekundu, v bouřkách může zesílit. Předpokládané množství srážek 5 až 10 mm, v bouřkách i kolem 20, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak mírně klesne, bio dnes na jedničce a to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: 4 minuty po 7 míříme společně na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme. Jedno čerstvé omezení hlášené z Chrudimska. V Tuněchodách je uzavřená silnice 3. třídy. Pracují tam na sítích.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ještě jednou hokej. Hráči Anaheimu s Lukášem Dostálem v brance porazili Vegas 4-3 a srovnali stav série druhého kola playoff NHL na 2-2. Za hosty se trefil Tomáš Hertl. Celostátní soutěž Finanční gramotnost mezi středními školami vyhráli studenti Gymnázia a Obchodní akademie Svitavy. Co všechno museli předvést, na to jsme se byli zeptat přímo ve škole a vy odpověď uslyšíte za pár chvil ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je pondělí 11. května roku 2026 a i po 7. hodině vám hrajeme písničky, které nestárnou. Třeba píseň Teče voda, to bude skupina Rangers neboli Plavci. Taky nás čeká Jana Kratochvílová, Mám ráda tvůj smích a na začátku hodiny jsme připravili skupinu Elán a možná už poznáváte, jaká to je skladba Zalubil se chlapec. Tak vám přejeme pěkný poslech a úspěšné pondělí.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Začal nový týden, je pondělí 11. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 4 minuty bude 7:15. Studenti Gymnázia a obchodní akademie ve Svitavách letos ukázali, že v penězích umějí chodit. V celostátní soutěži Finanční gramotnost ovládli kategorii středních škol díky nejlépe zpracovanému plánu života po maturitě. Jak se na soutěž připravovali a čím přesvědčili porotu, tak to zjišťovala přímo ve škole reportérka Věra Pavlasová.
1: Studenti středních škol letos řešili aktuální téma stěhování za studiem po maturitě do Prahy. V této souvislosti si měli připravit podrobný finanční plán, včetně nákladů na bydlení, dopravu a každodenní život, vysvětluje učitelka Jana Pospíšilová, která studenty na soutěž připravovala.
2: Žáci studijního oboru obchodní akademie mají zájem o toto téma, protože si sami zvolili do 3. a 4. ročníku volitelnou specializaci finanční poradenství, takže zájem mají.
1: Jedním ze studentů byl Ondřej Stoklásek. O problematiku financí se zajímá už delší dobu.
3: Co pro vás bylo nejsložitější tady na té soutěži?
4: Tak asi umět komunikovat s týmem a následně si to odprezentovat, to, co jsme vlastně my zpracovali.
1: Student 3. ročníku Adam Holík si spolupráci v týmu pochvaluje.
5: Tak museli jsme spojit vlastně několik těch našich vědomostí a dovedností a naučit se hlavně v tom týmu to odprezentovat, tak vlastně by z toho vyplynulo, že tomu doopravdy rozumíme.
1: Klára Němčíková byla jedinou dívkou ve skupině, která nás celostátní soutěží prezentovala Svitavské gymnázium a obchodní akademii. Ekonomickému oboru se chce věnovat i při dalším studiu na vysoké škole.
6: Určitě nad tím zvažuju vlastně vysokou školu ekonomickou.
3: Je tato finanční gramotnost běžnou záležitostí i pro vaše kamarády, kteří třeba studují na jiných školách?
6: Upřímně ne. Když se s nimi o tom třeba bavím, tak jako často se stává, že neví vlastně, o čem jako vůbec mluvím, že to třeba slyší poprvé. A myslím si, že právě by to možná mělo v těch školách trošku znít víc, některé ty věci, co se právě týkají té finanční gramotnosti.
5: Pro ně to může být špatné kvůli tomu, že ta hodnota peněz je v mnohých případech vlastně jiná, než oni ji považují. A aspoň ty základy nějaké té finanční gramotnosti by opravdu měly být na každé škole. My díky tomu, že tady máme ten rozšířující předmět to finanční poradenství, tak jsme v tom více zběhlí.
3: Finanční gramotnosti se na obchodní akademii zabývá 45 studentů ze Svitav, Věra Pavlasová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Hezké ráno, tady je Český rozhlas Pardubice, 8:02, pondělí 11. května. V Lázní Bohdaneč na radnici v Langrově Síni bude výstava knižních ilustrací Přemysla Černého, která nabízí originální pohled na svět knih, humoru i imaginace. Vernisáž bude právě dnes v 17 hodin, tak si můžete přijít užít jedinečnou atmosféru, nahlédnout do světa ilustrace a setkat se s tvorbou, která baví i provokuje. Vstup je zdarma, výstava se jmenuje Buch a otevřená je až do 8. června. Ve Svitavách, v Městském muzeu a v galerii bude v 17 hodin komentovaná prohlídka výstavy Ateliér sklo s workshopem. Výstavu provede jeden z jejich spoluautorů Martin Šmíd. Po prohlídce si návštěvníci můžou muzejní dílně ozdobit smaltováním skleněný šperk anebo si technikou zvanou fusing vytvořit závěsnou skleněnou dekoraci.
1: Počasí.
0: Po dnešním deštivém počasí se zítra s příchodem ledových mužů citelně ochladí. Na horách může sněžit, v noci na středu hrozí mrazíky, uvedl Český hydrometeorologický ústav. V Pardubickém kraji dnešek nabídne taky srážky, teď ráno oblačno až polojasno, dopoledne bude oblačností přibývat, místy se objeví přehánky nebo občasný déšť, odpoledne a večer budou srážky vydatnější a na většině území místy taky s bouřkami. Teploty 18 až 21, na horách to bude 13 nebo 14 stupňů Celsia. A zítra přes den maximálně 12.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat si budu s fotografem Janem Šibíkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice vám nabízí teď CDčko Srdce včely má 5 komor. Je to audiokniha stejně překvapivá, krásná a vzbuzující údiv, jako je život včel a úlu. A kromě toho pro vás máme i drobné propagační předměty Českého rozhlasu Pardubice. Jestli máte zájem, zkuste k nám zavolat na telefonní číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Ptáme se na slavného českého desetibojaře, který slaví právě dnes 54. narozeniny. Jak se jmenuje? Zkuste k nám zavolat, odpovězte na tuhle soutěžní otázku a potom už bude výhra vaše. Takhle to je jednoduché. Tak uvidíme, komu se to povede. Teď už na telefonu máme prvního zájemce o soutěž v dnešní Bleskovce. Tak koho pak zdravíme v tuto chvíli? Hezké ráno. Bleskovka, dobrý den. Tak je tam někdo nebo není?
1: Haló, to
0: ano,
1: jsem já, jo.
0: Tak, výborně, tak, je to tak.
1: To teda, teď se myslím, může to být Šebrle, anebo Tomáš Dvořák.
0: No, tak kdo to je?
1: No, dám Tomáše, je z Lančkrouna.
0: Tak, tak z Lančkrouna je Roman, ale...
1: Pardon, Roman. No, Roman.
0: Tak koho dáme, Šebrle.
1: No Šebrle ho zkusím.
0: Šebrle,
1: no.
0: Ten to není. Tomu je teprve 51, takže Roman Šebrle to nebyl. Dáme šanci někomu dalšímu, naslyšenou.
1: Ahoj, ahoj.
0: 726 46 48 48. Bleskovka je tady, otázka zazněla. Měli jsme už i prvního soutěžícího, ale nevyšlo to. Na první pokus, tak je to prostor pro někoho dalšího, tedy druhého v pořadí. Hezké ráno přejeme komu?
2: Dobré ráno z Krouny, zdraví vás posluchačka Tereza.
0: Tak a my zdravíme do Krouny. Tomáš Dvořák říkáte, je to tak? Ještě doplníme, že Robertu z Mělíkovi je 57 už, abychom to měli kompletní, a Tomáš Dvořák, ten skutečně má ty 54. narozeniny. Tak výhra je vaše, moc gratulujeme.
2: Děkuju.
0: Mějte se, naslyšenou.
2: Naslyšenou, krásný den.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přijďte si pro svou kapku dobra. Den dobrovolnictví Pardubického kraje se uskuteční v úterý 12. května od 8 do 16 hodin na náměstí Míru ve Svitavách. Nechte se inspirovat, jak můžete i vy pomáhat. Program dne a více informací na www.dobrokraj.cz.
2: Je pondělí 11. května, Petra Beránková má další zprávy.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Pardubicích je od dneška zavřená ulice Bartolomějská. Stavební firma tam zahájí práce na úpravě povrchu a inženýrských sítí. Jde o součást celkové revitalizace tohoto území, včetně Wernerova nábřeží a ulice Pod Sklípky. V plánu je předláždění, ale i oprava mostku, vodovodního kanálu anebo zdí z Pernštýnského náměstí. Omezení potrvají do října letošního roku. Slatiňané chtějí vylepšit servis pro cyklisty u Muzea Švýcárna. Radnice vypsala zakázku na úpravu areálu, kde budou umístěné stojany pro kola a taky dobíjecí stanice. Práce by měly být hotové v létě. Na regionální železnici mezi Chlumcem nad Cidlinou a Trutnovem nejezdí vlaky. Výluka v úseku Chlumec Ostroměř potrvá do pátku. Důvodem je údržba trati. Dopravce zajistil náhradní autobusy. Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku. Počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by mistrovskou kvalifikaci mohlo od příštího roku získat až 50 povolání. Třeba pokrývači, keramici, krejčí nebo truhláři. Podle vlády to má zvýšit prestiž i kvalitu řemesel. Podmínkou bude, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a minimálně 3letou praxi. Výletní loď zasaženou hentavirem má dnes na Tenerife opustit dalších 24 lidí, oznámila to španělská ministerně zdravotnictví. Loď k ostrovu připlula včera ráno. Palubu za pomoci zdravotníků opustilo přes 90 lidí. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. A nás čeká zataženo, teď po ránu bude přibývat přeháněk nebo občasného deště. Odpoledne budou srážky vydatnější a na většině území se vyskytnou i bouřky. Teploty dnes 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14. Vítr mírný, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré. Tlak bude kolísat a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 2 minuty po půl osmé přesně, ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje, tady o nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, my i nadále sledujeme aktuální dění. Víme o tom, že německý ministr obrany Pistorius přijel do Kyjeva. S ukrajinskými činiteli bude jednat třeba o vývoji nejmodernějších bezpilotních systémů. Další informace taky vyčteme z dnešních novin s datem 11. května. Vám všem přejeme pěkné pondělí a posíláme taky muziku. Jaromír Nohavica, Čechomor, Kometa a Kouzlo bílejch čar, to už je Věra Špinarová. Tak pěkný poslech přejeme.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ze nízka. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

a Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve stromce spojuje.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice v pondělí 11. května, 5 minut před 7:45. Golfista Petr Hrubý obsadil na turnaji PGA Tour v Myrtle Beach dělené 31. místo a na elitním americkém okruhu vytvořil české maximum. Skóre měl -7. Teď se podíváme do dnešních novin společně s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Dobré pondělní ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Začneme historií. Karl Hermann Frank byl přímo zodpovědný nejenom za brutální teror a popravy, ale taky za vyhlazení lidic a ležáků. Méně už se ví, že žalobce i obhájce v procesu s řezníkem českého národa popraveného před 80 lety pocházeli z Chrudimska. Obhajobu vedl ex offo Kamil Ressler z Pardubic, který měl chalupu v Nasavrkách a jeho otec působil jako lesmistr na zámečku v Chlumu u Hlinska, kam Ressler chodil krátce do školy. Franka se ujal z úřední povinnosti, i když ho nenáviděl a z obhajoby se zkoušel vyvléct, dostal své pověst profesionálního právníka. Generální prokurátor mimořádného lidového soudu Jaroslav Drábek zase pocházel z Chrudimi. Podrobně jejich osudy mapuje Mladá fronta Dnes.
1: Já už listuji dnešním hradeckým deníkem. Policisté kontrolovali nad 500 vozidel a ne D11 dokonce Jakube pomohli dítěti. Je to tak rychlost, mobily za volantem, pásy i špatný technický stav aut. Na to všechno se zaměřili policisté při rozsáhlé dopravní akci v Královéhradeckém kraji. Ve vybraných časech 5. a 6. května během 7 hodin zkontrolovali skoro 500 vozidel a odhalili skoro 130 prohřešků. Nejčastějším zjištěním bylo překročení rychlostních limitů, těch policisté znamenali skoro 40, dalších 31 řidičů drželo při jízdě mobil nebo záznamové zařízení. 20 řidičů nebylo připoutaných a ve 20 případech policisté zjistili nevyhovující stav auta. No a pozor, 6 řidičů mělo nedoplatky na pokutách. Celá akce ale přinesla i jeden silný lidský moment. Na dálnici D11 policisté zastavili řidičku, která vezla dvě malé děti. Jedno z nich mělo akutní respirační potíže a potřebovalo lék z fakultní nemocnice Hradec Králové. Policisté pomohli s rychlým přesunem do nemocnice a vše dobře dopadlo.
0: Děti nebereme. Sehnat dětského zubaře nadlidský úkol, to už jsme u jiného článku, který na to trochu navazuje z Hospodářských novin. Ty popisují prakticky beznadějnou situaci rodičů, kteří marně schání pro své děti zubaře. Nechtějí je ošetřovat s argumentem, že jim prý platby od pojišťoven nestačí a obvykle náročnější práce s dětmi se jim tak nevyplatí. Paradoxně za to může novinka, kdy od letošního roku by rodiče neměli za své děti u zubaře nic doplácet, a to ani v případě, že jim vrtá zub a dává bílou plombu. Noviny ale zjistili, že u některých zubařů rodiče platí za zákrok a někde dokonce i za přípravu dítěte na zákrok.
1: A u dětí ještě zůstaneme, konkrétně u těch od 15 do 18 let. Pardubický kraj jim přispěl jako dobrovolným hasičům na technické vybavení. Víme víc, prozradíme za 17 minut ve zprávách.
0: To bude 8 hodin, těšíme se s Petrou Beránkovou.
1: Dobré ráno.

0: Tak slunce z Jamajky, moc si ho asi neužijeme v tomto týdnu v Pardubickém kraji. Teď si budeme povídat o počasí ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Ještě předtím vám řekneme, že v 8 hodin začnou zprávy. Ropa prudce zdražuje po Trumpově odmítnutí iránské odpovědi na americký mírový návrh. Brent přidává přes 4% na $105.45 za barel.
1: Počasí.
0: Noc na dnešek ta byla v Pardubickém kraji polojasná až oblačná, ale postupně přibývalo oblačnosti až na zataženo. Teploty nejčastěji mezi 12 a 9 stupni Celsia, což jsou paradoxně zítřejší denní teploty, ale k tomu se hned dostaneme s meteorologem Jaroslavem Tučkem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Tak dnes snad ještě teplo, ale už i deštivo. Zdravíme, pěkné ráno.
2: Dobré ráno, ano, máte pravdu. Teplo a deštivo. Nicméně teď po ránu ještě dokonce i nějaké paprsky se objevily v našem regionu sluneční a bylo oblačno až polojasno, teď už se pomaličku zatahuje s tím, že dopoledne se potom místy objeví přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne pak ty srážky budou četnější, budou na většině území a místy se budou vyskytovat i bouřky. Maximální teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16 stupňů, no a vítr po ránu mírný od jihovýchodu 2 až 5 metrů za sekundu. Dopoledne pak se bude měnit na jihozápad, až západ bude zesilovat na rychlost 3.

0: přibývat srážky a zároveň částečně se bude protrhávat i oblačnost. Nejnižší noční teploty 6 až 3, na horách 5 až 2 a vítr ten bude zpočátku slabý, ale v průběhu noci trošičku zesílí na mírný od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a zítra přes den ráno a dopoledne bude nějaké oblačno až polojasno, odpoledne potom spíš taková proměnlivá oblačnost, no a večer ta oblačnost bude postupně ubývat. Srážky se budou v průběhu dne vyskytovat pouze ojedinělé, odpoledne potom na mnoha místech budou ty srážky se vyskytovat přechodně místy, takže trošičku jich bude víc. V polohách nad 800 metrů by mělo sněžit. Maximální teploty 9 až 12 stupňů Celsia, na horách 5 až 8 a vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazem kolem 15 metrů, no a večer potom bude částečně slábnout.
1: Tak ledoví muži přijdou skutečně na čas, podle kalendáře, no a celkově tento týden asi tady žádný zázrak nebude.
0: Celkově tento týden žádný zázrak nebude, přesně jak říkáte, vlastně nejchladnější dny budou úterý, středa, pak ten zbytek týdne se bude pohybovat někde kolem 14 stupňů Celsia v maximech, v minimech kolem 7 stupňů, no a v pátek, v sobotu zase očekáváme přechod dalšího frontálního systému, takže v pátek i v sobotu očekáváme další srážky.
1: Tak toliko počasí z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, pan Jaroslav Tuček, přejeme pěkné pondělí i celý týden, bez ohledu na počasí, mějte se, naslyšenou.
0: A podobně, hezký den, naslyšenou.
2: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
3: Popelářem, a ty?
2: Princeznou.
4: Jako princezna?
3: A to ti můžu splnit.
4: Vážně?
3: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
2: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
3: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
2: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
3: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
2: Od 9 do 12.
3: S princeznou Jitkou
2: a Mirkem.
5: Princezna je v dobrých rukou, krále Miroslava.
6: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: school.
1: She ain't gonna have a plan, but I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Pondělí 11. května. Svátek má Svatava. To znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí přes 4000. Tak všechno nejlepší. Vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné pujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapěla slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
5: Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová očekává, že se dnes ministři zahraničí v Bruselu shodnou na uvalení sankcí vůči násilným židovským osadníkům. Další zprávy nabídneme v 8 hodin, to bude za 3 minuty. Přejeme pěkné pondělí.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj přispěl mladým dobrovolným hasičům na technické vybavení. Tresty za chování fanoušků Slávie a Sparty chce disciplinární komise fotbalové ligy vynést zítra. Fotbalisté Pardubic prohráli v odvětě semifinále playoff o umístění s Karvinou 1-3 v prodloužení a liga pro ně končí. A nás čeká zataženo, místy přibývání oblačnosti, přeháněk a deště, místy i bouřky, teploty do 21 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné ráno z Pardubic. Pardubický kraj pořídil pro mladé dobrovolné hasiče dva nové požární přívěsy. Určené jsou pro výcvik dětí ve věku od 15 do 18 let, které se připravují na vstup do jednotek požární ochrany. Přívěsy mají vybavení pro hašení požáru a pro nácvik technických zásahů, třeba při dopravních nehodách nebo při odstraňování překážek.
3: Požární přívěsy budou moct mladí hasiči využívat napříč Pardubickým krajem, hlavně při speciálních výcvikových akcích, takzvaných rescue campech. Kraj na pořízení nové techniky uvolnil 2 miliony korun. Součástí byl také nákup 9 skladovacích kontejnerů pro 4 okresní sdružení hasičů. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Silničáři začínají v Hostinném sousedním Královéhradeckém kraji opravovat část silnice u Galerie a taky most přes řeku Čistá. Provoz je tam dočasně kyvadlový. Pro vjezd a výjezd z parkoviště do ulice Karla Václava Raise řidiči mají využít objížďku přes ulici Božiny Němcové. Práce budou trvat až do pátku. Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slávie se Spartou rozhodnout zítra. S oběma kluby už zahájila řízení. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít významný dopad na dění na českých stadionech.
4: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy, takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
2: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta 10 milionů korun a odebrání až 20 bodů. Léčitele Alana Jarkovského viní kriminalisté ze znásilnění 4 žen. Další 3 měl sexuálně napadnout. Český rozhlas podrobnosti k jeho obvinění vyčetl z policejních dokumentů. Jarkovský je ve vazbě, policie ho stíhá od loňského listopadu. Na zaslané dotazy se svým advokátem odmítali odpovědět. Policie zároveň vyzývá další ženy, které se mohly stát obětí pražského psychoterapeuta, aby se ozvali na linku 158. Sport. Pardubičtí fotbalisté neuspěli v odvětě semifinále ligového playoff o umístění. Karviné doma podlehli 1-3 po prodloužení a liga pro ně končí. Východočeši v utkání vedli, ale postupně se soupeř herně zlepšil a dokázal se 3x prosadit, když duel poslal do prodloužení až brankou v nastavení. V něm už Východočeši neměli sílu na zvrat, potvrzuje hlavní trenér Pardubic Jan Trousil.
5: V prodloužení měli jsme tam vlastně hned šanci s Mejkem do prázdný brány, nedali jsme z protiútoku, jsme dostali na 3-1 a pak už to bylo jenom na ten morál, ale Karviná se to pak pohlídala a bylo to nahoru dolů a měli tam už potom víc zvoní těch situací, kdy dobře podrželi balón a byli v tom prodloužení, už potom byli lepší a zaslouženě postoupili do toho finále. Počasí.
2: Na Pardubickém kraji čeká zataženo. Teď po ránu začnou od západu přibývat přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne budou srážky vydatnější a na většině území. Místy se vyskytnou i bouřky. Teploty dnes 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Vítr teď ještě mírný jihovýchodní, dopoledne se změní na jihozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky teď místy mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré. Tlak bude kolísat a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4,5 minuty po 8 míříme na silnice Pardubického kraje. Nehoda teď hlášená ze Svitav. V ulici Tyrše a Fígnera se srazila dvě osobní auta, je to tam nebezpečné. A ještě jedna komplikace, pomalu jedoucí vozidlo údržby na 35 u Moravské Třebové.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hodně zeleně a minimum aut. Taková je ideální představa o nové podobě náměstí Republiky v Pardubicích. Místu se dlouho přezdívá Pardubická magistrála kvůli hustému provozu, což se má ale změnit. Město už na projekt za desítky milionů korun žádá o stavební povolení. Podrobnosti k němu přineseme za chvíli. A z muziky nás čeká Naděja Urbánková, Karel Černoch, Vzácný nápoj mládí, taky Divokej Bill, Lahůdky, Harpo bude, Věra Martinová a na začátku této hodiny Bitva o Karlův most v podání Michala Prokopa. Krátce po 8. hodině pondělí 11. května roku 2026. Vám všem přejeme hezký den.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.
7: Má vlasy dlouhý do půl pasu,

0: A z vrcholku hor míříme na Placku, do Nížiny, ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, 2 minuty před 8:45 v pondělí 11. května. Náměstí Republiky v Pardubicích čeká velká proměna, město chystá rekonstrukci za desítky milionů korun. Ta má z centra udělat příjemnější místo pro lidi než pro auta. Nové budou chodníky, silnice i zastávky MHD, přibude zeleň a vodní prvek. Naopak zmizet mají některá parkovací místa, třeba u Grandu anebo kostela svatého Bartoloměje. Jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, práce by mohly začít už letos.
1: Vidíme, že dopravní kongestce prakticky nulové, máme kolik 9 hodin ráno a kolik tady stálo aut na semaforech 5.
2: Dopravní situaci na náměstí Republiky popisuje náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO. Díky otevření severovýchodního obchvatu se podle něj centrum sklidnilo a radnice tak může zahájit rozsáhlou proměnu prostoru. Ta má také omezit průjezd aut historickým jádrem, potvrzuje primátor Jan Nadrchal z Hnutí ANO.
3: Jasně se to ukázalo, když byly ve městě nějaké omezení nebo se tady dělá nějaká akce. Ty řidiči si vždycky najdou jinou cestu a my bychom se měli snažit z toho opravdu nejužšího centra tu dopravu. Chci říct vyloženě vymístit, ale nějakým způsobem je regulovat, tak aby řidiči využívali ty jiné alternativní trasy, které postupně přibývají. Dneska máme jeden obchvat postavený, druhý se začne stavět, taky tomu přispěje.
2: Náměstí Republiky se má víc otevřít chodcům a cyklistům. Podle projektu také plynulej naváže na třídu míru, aby ji lépe propojil se zelenou bránou a nejstarší částí města. Podle náměstka Hrabala tomu pomůže i nová zeleň.
1: Po vymístění parkování u obchodního centra Grand my dáme i zeleň před obchodní centrum a chceme dát i zeleň zde na tu stranu blíže k zelené bráně. A když se podíváte na ty vizualizace, ano, je to stav budoucí, tak věřím, že se máme na co těšit a už se těším, až ta rekonstrukce náměstí Republiky začne.
2: Z prostoru tak zmizí desítky parkovacích míst. Nejsou prý potřeba díky dvěma novým parkovacím domům. Projekt počítá také s novým vodním prvkem, výměnou povrchu, zrušením zastávky u divadla nebo odstraněním nadzemních částí podchodu. Nejprve ale začnou práce pod povrchem, vysvětluje primátor Nadrchal.
3: VAK začne letečko v letních měsících dělat vložkování těch kanalizací, to bude trošku omezující, ale nějakým způsobem doprava bude fungovat. Následně se začnou dělat přeložky inženýrských sítí, co se týče vodovodů, pak i některé další, protože tady sítí opravdu hodně, je to poměrně problematické, co se těch sítí týče, takže to bude náročné.
2: Město teď čeká na stavební povolení a pak plánuje vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Začal nový týden, je pondělí 11. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice, 8:45. Češi jsou při očekávání dalšího vývoje cen energií skeptičtí. Kolem 60% z nich předpokládá, že ceny znovu porostou. Naopak na pokles cen spoléhá zhruba desetina lidí. Skoro polovina domácností ale nezná svou roční spotřebu elektřiny ani plynu, což komplikuje jejich orientaci ve výdajích za energie. Vyplývá to z průzkumu energetické společnosti EPET. My pro vás chystáme další zprávy na 8:30. Teď se podíváme na počasí.
1: Počasí.
0: Začali jsme pod oblačnou až polojasnou oblohou, dopoledne bude oblačnosti přibývat, místy se objeví přeháníky nebo občasný déšť, odpoledne a večer budou srážky vydatnější a na většině území místy se vyskytnou taky bouřky. Teploty dnes ještě mezi 18 a 21 stupni Celsia, ale zítra začnou ledoví muži a přes den bude maximálně 12 stupňů Celsia. Jitka Slezáková má šaty, dnes to ještě jde, pěkné ráno.
2: Krásné ráno, no brzy ráno, dokonce svítilo sluníčko a říkala jsem si, tak ono to přijde až odpoledne, ty deště, uvidíme. Zatím ale se nenecháváme odradit ani v našem dobrém dopolední a budeme se věnovat přípravě na cyklistickou sezónu, i když ta už je tady, si myslím,
0: v plném proudu.
2: No nicméně přece jenom taková ta oprava kola od odborníka se bude hodit jistě, v reportáži v našem seriálu dopoledním nabídneme. No a máme tady jedno výročí, české turistické značení dnes slaví velmi významné výročí, protože první značená turistická trasa u nás vznikla právě 11. května, už v roce 1889 a my se tomu budeme věnovat s naší stopařkou Milenou Potůčkovou. Vypravíme se třeba do Železných hor a řekneme si, jak se značení vyvíjelo a kolik práce zatím stojí.
0: A dokonce o tom budou i dětské zprávy před polednem.
2: Máme to naplánované. Perfektní.
0: Tak Jitko, těšíme se, po deváté.
2: Taky, hezký den všem.
0: Teď skupina Divokej Bill, krásné ráno přejeme.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmená řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný Hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Další zprávy přináší Petra Beránková. Přejeme pěkné pondělí.
1: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: S rozsáhlou rekonstrukcí náměstí Republiky v Pardubicích plánuje město začít už letos. Teď žádá o stavební povolení a potom chce vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Projekt počítá s celkovou změnou prostoru, výměnou povrchu, zrušením zastávky u divadla i několika desítek parkovacích míst. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Vedení Chrudimi znovu prověří systém parkování pod širokými schody. Okolí Havlíčkovy ulice bylo nově zařazené mezi spoplatněné zóny. Radnice ale zaznamenala výhrady podnikatelů, obchodníků nebo lékařů, kteří upozorňují na komplikace při zásobování nebo krátkodobém parkování pacientů. O změnách v důchodech nebo investicích státu v příštích letech bude dnes odpoledne jednat tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Kabinet zatím nepředložil například návrh na snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech, které sliboval. Dlouhodobě to požadují odbory, naopak Svaz průmyslu a dopravy je proti. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Agentura AFP už předtím napsala, že Trump bude v Pekingu asi taky tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga kvůli čínské podpoře Íránu. Jde o první cestu amerického prezidenta do Číny od roku 2017. Tenistka Nikola Bartůňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Kýsovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále. V něm si odpoledne zahraje s Ukrajinkou Svitolinovou. Karolína Plíšková vyhrála nad Němkou Zigemundovou 2-0 a večery čeká duel s Rybakinovou z Kazachstánu. Linda Nosková bude hrát kolem poledne o postup do čtvrtfinále proti Rumunce Kirsteové. A nás na východě Čech čeká oblačno až polojasno, dopoledne bude oblačnost přibývat, místy se objeví přehánky a občasný déšť. Odpoledne a večer budou srážky vydatnější a na většině území. Čekejte i bouřky. Teploty dnes 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 14, vítr mírný, předpokládané množství srážek 5 až 10 mm, v bouřkách kolem 20. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak mírně klesne a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: 2,5 minuty po půl deváté přesně míříme společně na silnice Pardubického kraje. Pomalu jedoucí vozidlo údržby dnes na nejvytíženější silnici v regionu 1/35 od Opatovce ve směru na Litomyšl. A nehoda ve Svitavách v ulici Tyrše a Fignera. Srazila se tam dvě osobní auta.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 10 let už má na kontě velký celorepublikový festival zvaný ZUŠ Open. Jaký bude letos v Pardubickém kraji, dozvíte se od hostů.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.
5: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající.

0: Prachy. Si. Nekoupíš.
1: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
2: Medicine man.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte v pondělí 11. května 3 minuty před 8:45. Teď si budeme povídat o festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open, který slaví už 10 let existence, a naším hostem je ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené, zároveň i pedagožka pěvkyně Irena Pol Houkalová. Vítejte, pěkné ráno.
1: Krásné ráno všem.
0: A zdravíme i ředitele základní umělecké školy Přelouč, pana Michala Chmelaře. I vám hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Tak je to velká skutečně celorepubliková akce. Jak je obtížné udržet to všechno pohromadě, takové množství škol a takové množství žáků?
1: Ptáte se mne. Takový festival by absolutně nemohl být realizovatelný bez právě spolupráce s řediteli základních uměleckých škol, zejména těch, kteří zastupují ty jednotlivé regiony, jako je právě zde přítomný i Michal Chmelář ze základní umělecké školy v Přelouči. No a jinak je to prostě, řekněme, taková energie, co připomíná akumulátor, a k tomu asi lze přirovnat celou tu organizaci toho festivalu, těch projektů.
0: Když je to 10. ročník, tak se hodí trochu bilancovat. Proč vůbec akce vznikla? Jaké byly ty úplně první ročníky?
1: Tak první ročník vznikl tenkrát jako happening, jako první projekt nadačního fondu Magdaleny Kožené, který pěvkyně založila s cílem upozornit na unikátní systém základních uměleckých škol v České republice. A ten první ročník byl skutečně takový velmi živelný a připomínající noc kostelů na otevřených náměstích. No a postupem času se dnes bavíme už o, troufám si říci, respektované kulturní události, nejrozsáhlejší kulturní události, na které se podílí 150 tisíc účinkujících, a na festivalu základních uměleckých škol v zázemí profesionálně řízeného kulturního festivalu 14-denního.
0: Co znamená konkrétně pro Zušku v Přelouči festival ZUŠ Open?
2: Tak konkrétně pro naši Zušku to znamená určitě spoustu úžasných příležitostí pro naše žáky, protože ten festival, to není jenom o tom, že Zušky vyjdou na náměstí a pořádají si svoje akce, ale je to i o tom, že nadační fond Magdaleny Kožené pořádá i spoustu obrovských akcí, které mají neskutečný vlastně rozsah i mediální, a naše děti si potom můžou zahrát například ve Španělském sále Pražského hradu nebo v Dunajském klášteře, kam by se vlastně normálně těžko dostávali, takže je to pro nás, ten festival je pro nás hlavně obrovská příležitost dostat naše žáky na úžasné projekty.
0: Je to tak, 10. ročník začne už v tomto týdnu, tedy ve středu 13. května, a to takovým vystoupením, koncertem benefičním Rytíři talentu. Ten poběží i přímém přenosu České televize, tak paní ředitelko, jak bychom to mohli přiblížit posluchačům, jak to bude vypadat?
1: Tak tento koncert je skutečně pro nás obrovskou událostí, v pořadí třetí koncert v přímém přenosu v České televizi. Na programu se podílí na 350 účinkujících žáků základních uměleckých škol a gro programu stvoří spojený orchestr ZUŠ Open, ve kterém hrají nejlepší žáci vlastně ze ZUŠek napříč všemi regiony, ale nejsou tam sami. Právě i vedle mne sedí jeden z profesionálních hráčů, kteří ty skupiny jednotlivé nástrojové podporují. Michal je první trumpetista, a tak to máme obsazené vlastně všechny ty sekce, takže vlastně koncertní mistryně je zároveň zástupce koncertního mistra České filharmonie Madlenka Vašlaňová, a tito profíci celou dobu 3 měsíce pracovali s těmi dětmi v rámci těch skupin a vlastně je lektorovali. No a nebudou sami, společně s nimi vystoupí spojený dětský sbor 150 zpěváků, troufám si říct, myslím, z 6 pěveckých sborů napříč zase celou republikou. V programu vystoupí taktéž držitelé naší ceny, jsou to solisté, laureáti soutěží základních uměleckých škol. Můžeme se také těšit na taneční choreografie, a letos poprvé bude také uvedena premiéra melodramu z pera neuvěřitelně nadaného žáka ze základní umělecké školy Žerotín. A celý ten program povede Jan Kučera a hvězdný solista podpoří děti, a je to basista Jan Martiník. Takže se opravdu máme na co těšit, a ti, co už mají zakoupeny vstupenky do Španělského sálu, tak si užijí ten koncert napřímo. Ostatní srdečně zvu k televizním obrazovkám.
0: A jak se těšíte v Přelouči na tu středu? Jak jste se připravovali?
2: No, z Přelouče konkrétně do tohoto projektu přijede 5 žáků a učitelů. Těšíme se strašně moc, protože ty přípravy byly poměrně náročné. Znamenalo to pro ty žáky a vlastně teda i ty učitele zúčastnit se několika víkendových soustředění, kde se celý ten poměrně náročný program nacvičoval v Praze. No a teď už ten koncert to bude taková třešnička na dortu toho veškerého snažení. Určitě apeluju na všechny posluchače Českého rozhlasu, ať si večer pustí ČT Art a vychutnají si ten koncert, bude to určitě bomba.
1: A my jsme ještě zapomněli, pardon, něco. Právě ZUŠ Přelouč hostila jeden z našich stipendijních programů z Clarinet Factory. Včera měli krásný koncert, už takový vlastně, který byl overturou tohoto koncertu ve Španělském sále. Takže ZUŠka Přelouč je i pro nás i v rámci tohoto mimořádného benefičního koncertu významným partnerem a tudíž, že nemá jenom děti u nás v projektu, ale že my naopak jezdíme do Přelouče za kolegy.
0: Tak jsme v polovině našeho povídání o festivalu ZUŠ Open, který začíná už v tomto týdnu a potrvá až do 1. června. Je to jubilejní 10. ročník. Ve studiu je Irena Pol Houkalová a společně s ní taky Michal Chmelař. A hned po písničce Jamesa Blunta budeme pokračovat v rozhovoru.

0: Desátý ročník má před sebou festival základních uměleckých škol ZUŠ Open a v našem studiu, tedy ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, zůstává ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené Irena Polhoukalová, je tady taky ředitel základní umělecké školy Přelouč Michal Chmelař. Dotkneme se teď krajských vrcholů tady v Pardubickém kraji. Máme dokonce hned dvě takové velké přehlídky. Začít bychom mohli na Hoře Matky Boží, to je u Králík 24. května. Tak co všechno tam je připraveného na tento den? Kdo se toho ujme?
1: Tak, protože to je neděle, tak ano. Celý ten den začne poutní mší svatou za hudebního doprovodu právě dechového orchestru ze základní umělecké školy v Přelouči. Já se moc těším, že, protože každý rok na tuto akci také jezdím já se svými žáky z Prahy zpívat a mám velkou radost, že sebou přivážím i žáky ze školy Jaroslava Ježka, nevidomé žáky, které nadační fond Magdaleny Kožené také dlouhodobě podporuje. No a celý ten program je krásným inspirativním setkáním napříč všemi uměleckými obory, takže návštěvníci, poutníci a výletníci se mohou těšit na open air koncert, na taneční vystoupení, na výtvarné dílny a když tak mě doplň, Michale. A celý ten den vyvrcholí slavnostním pozdně odpoledním koncertem žáků zejména Pardubického kraje, takže já se jako moc těším.
2: My se taky moc těšíme, protože, jak Renka říkala, tak náš orchestr se bude účastnit té slavnostní mše. Provedeme misu lyriku od českého autora loni zesnulého Pavla Staňka. A to je skladba, která se hraje opravdu hodně málo, tak si myslím, že to je jedinečná příležitost pro milovníky této muziky si třeba tuto skladbu chtít poslechnout.
0: Pardubický kraj je možná skoro jediný, který má dvě ty krajské přehlídky.
1: Dvě krajské přehlídky a ještě nejaktivnější pedagogy a žáky ZUŠek. Tady je nutno totiž říci, že Pardubický kraj je důkazem toho, jak skvělí profesionálové, umělečtí profesionálové v základních uměleckých školách vyučují. Konec konců sám Michal je fantastický trumpeťák. Takže v Nových Hradech v sobotu 30. května je tradiční ZUŠ Open pomáhá, protože výtěžek z dobrovolného příspěvku je určen ve prospěch charity Nové Hrady a jedná se o pozvání do krásných prostor zahrad, zámku a tam vlastně ten program spočívá v takových různých jako uměleckých zastavení, putování tou zahradou. Má to takový charakter trošku jiný, nežli organizovaný

0: Kulturní přehlídky, protože skutečně ten návštěvník té zahrady si může vychutnat v různých časových slotech, tedy nějaké vystoupení dětí. No a sice nejsme, není to úplně Pardubický kraj, ale musím zmínit tradiční projekt Zuš Open pomáhá na poutním místě v Neratově hned v neděli poté, 31. května, kam zamíří opět řada reprezentantů Pardubického kraje. Jedná se o podobný model, jako je Zuš Open pomáhá na hoře Matky Boží. Opět ten den začne poutní mši svatou, kterou bude sloužit legendární kněz Josef Suchár. A to místo je tak nádherné, že i když by se stejně jako do Králík člověk jenom vydal na návštěvu, tak se nemůže zmýlit a děti ze základních uměleckých škol pedagogové nachystali velice bohatý, krásný program, včetně výtvarných děl, tance, koncertu duchovní hudby a opět ten den vyvrcholí slavnostním koncertem. Jinak Zušky tady mají, troufám si říct, 50 programů Zuš Open, stačí se podívat tedy na webové stránky a nutno je také určitě zmínit, to by mi neodpustil náš kamarád Jirka Kabát, že 19. května bude mít zde v Pardubicích jejich Zuš Open a já se musím naučit jeho skladbu, kterou budeme premiérovat se symfonickým orchestrem ze Zuš Pardubice Polabiny.
1: Pojďme ještě zmínit Senát taky, vystoupení.
2: Ano, protože Zuš Open nejsou pouze ty akce v regionu, už jsme o tom mluvili, o rytířích talentů ve Španělském sále, tak my jako Pardubičáci nebo Zušky z Pardubického kraje se těšíme i na ty obrovské akce, které pořádá dál a jednou z nich je právě, to je závěrečný koncert v Senátu ve Valštenské zahradě 1. června. Zase všechny srdečně zveme, protože je to akce, která je volná veřejnosti, je to vlastně obrovský prostor před tou, nebo v té Valštinské zahradě, určitě se tam vejde úplně každý, kdo se rozhodne na ní přijet a náš kraj tam bude reprezentovat mimo jiné třeba i právě náš Přelouzský orchestr, který tam zahraje v podvečerních hodinách před tím hlavním programem, kterým asi něco řekne možná Irenka, tak my tam budeme hrát takový společný projekt se Zuší hlava, který chystáme na světovou soutěž do holandského Kerkrade, tak pro nás to bude taková velká generálka i před tady tou akcí.
1: Tak ještě
0: no a mě to nedá nezmínit právě onen slavnostní koncert, který zahájí opět Pardubičáci. Náš kamarád, kterého jsme už zde zmínili, Jirka Kabát se svým orchestrem, dále vystoupí nadané solistky a také Viktor Stoker, skvělý akordeonista, který je držitel naší ceny za doprovodu úžasného pianisty Karla Košárka. A celý ten den vyvrcholí setkáním 350 zpívajícími dětmi, sboristy z celé země, které povede legenda sborového umění pan profesor Jiří Chvála, který oslavil teď 9. května neuvěřitelné 93. narozeniny. Je v neskutečné kondici. A provedeme slavnosti jara od Mara Máchy v taneční choreografii Živany Vajsarové. Myslím si, že v pondělí do Prahy by měl každý minimálně z Pardubic dorazit. Je to kousek. A já mám z tohoto projektu nesmírnou radost, protože úsilím nadačního fondu je taktéž spojovat široké komunity a také jednotlivé generace. A co asi víc je říkajícího, než když legenda ve svých 93 letech se potěší a prostě povede nejmenší děti z celé země.
1: Tak děkujeme za rozhovor, tolik Irena Polhoukalová, Michal Chmelař, pozvánka na letošní Zuš Open. Děkujeme za rozhovor, ať se to povede. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice plánují začít letos s obnovou náměstí Republiky. V Safari parku ve Dvoře Králové otevřeli návštěvníkům nový pavilon nosorožců. Řemeslnicí ze skoro 850 profesí by měli mít možnost dobrovolně složit mistrovskou zkoušku. Návrh dnes projedná vláda. A nás čeká zataženo, přeháňky, déšť a teploty do 21 stupňů. Klidné deštivé dopoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. S rozsáhlou rekonstrukcí náměstí Republiky v Pardubicích plánuje město začít už letos. Teď žádá o stavební povolení a potom chce vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Projekt počítá s celkovou změnou prostoru, výměnou povrchu, zrušením zastávky u divadla i několika desítek parkovacích míst, které nahradí zeleň. Jak ale doplňuje primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO, práce se nejdřív zaměří na to, co je pod povrchem.
3: VAK začne letečko v letních měsících dělat vložkování těch kanalizací, to bude trošku omezující, ale nějakým způsobem doprava bude fungovat. Následně se začnou dělat přeložky inženýrských sítí, co se týče vodovodů, pak i některé další, protože tady sítí opravdu hodně, je to poměrně problematické, co se těch sítí týče, takže to bude náročné.
2: Ve Zderazi na Chrudimsku nabízejí adopci stromů. Obec chce nechat vysázet třešňovou alej kolem kapličky. Spustila anketu pro případné dárce, kteří na výsadbu stromu přispějí a třešně pak budou označené cedulkami se jmény sponzorů. Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem oslavila 80 let od otevření. Dnes taky zpřístupnila nový pavilon nosorožců, ve kterém může žít až 20 zvířat. Objekt je součástí budovaného 16-hektarového rozšíření areálu s názvem Safarích.
4: Od rána tam chodí spousta lidí, skupiny aspoň po 25, po 30.
5: Popisuje ošetřovatel nosorožců Tomáš Pavlásek a dodává, že nový pavilon má řadu výhod jak pro personál, tak pro samotná zvířata.
4: A je to bezpečnější všechno, že ho nedáváme tam ruce, mají tam naležení vlastně štěpku, že ho mají to tam něčí.
5: Celý areál safari jejich by měl být hotový v roce 2028, říká mluvčí safari parku Michal Šťastný.
6: Pokračovat budeme stavbou vyhlídkového mostu, který vlastně oddělí klasickou část zoo od právě toho safari jejich a v jeho sousedství bude probíhat koridor, kterým budou nosorožci právě z tohoto pavilonu procházet do safari jejich.
5: Spolu s nosorožci budou součástí nového areálu i bůvoli, zebry nebo další kopytníci. Z Dvora Králové nad Labem Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku. Počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by kvalifikaci mistra mohlo od příštího roku získat až 50 povolání. Asociace malých a středních podniků a živnostníků to vítá. Podle jejího předsedy Josefa Jaroše podobná zkouška dobře fungovala už v minulém století v tehdejším Československu. Řemeslníkům pomůže profesně se rozvíjet.
7: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně než nějaká střední škola nebo vysoká škola.
1: Počasí.
2: A nás čeká zataženo, teď už přibývají přeháňky nebo občasný déšť, odpoledne budou ty srážky vydatnější a na většině území místy se vyskytnou i bouřky, večer budou přeháňky přecházet do deště a postupně slábnout. Teploty dnes 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr mírný, v bouřkách může přechodně zesílit, rozptylové podmínky dobré, tlak kolísá a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Osobní auto srazilo srnu na Pardubicku na 630 za obcí Počáply, konkrétně za počápelskými chalupami tak opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší.

0: Naší cestu.
1: A teď už vám můžeme popřát dobré dopoledne, které právě startuje, jsou 9:04, pondělí 11. května. Zdravíme všechny svátečnice Svatavy a Svatoslavy. Co vám nabídneme? Jedno zajímavé výročí české turistické značení ho slaví. My vám řekneme, kolik je tomuto značení let a jakým způsobem se z několika desítek kilometrů stala nejhustší síť tras v Evropě. Tak to je úkol pro našeho regionálního stopaře Milenu Potůčkovou. Už za malou chvíli, tak pohodový den všem.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Jsi, prostě jsi, rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lese.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak už jsme říkali, české turistické značení dnes slaví významné výročí. První značená turistická trasa u nás vznikla právě 11. května už v roce 1889 a během více než 130 let se z českého systému stal jeden z nejpropracovanějších na světě. Dnes mají turisté v Česku k dispozici přes 43 tisíc kilometrů značených pěších tras a právě Pardubický kraj patří k regionům, kde má turistika opravdu silnou tradici. Od Jiráskovy cesty v Orlických horách až po historické trasy v Železných horách. Jak se značení vyvíjelo a kolik práce za ním stojí, to už ví náš regionální stopař Milena Potučková. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Ten systém turistického značení u nás je považovaný za nejspolehlivější a, jak už si říkala, nejpropracovanější nejen v Evropě, ale i v rámci celého světa. Máme nejhustší síť ze zemí Evropské unie. 488,5 kilometrů na 1000 kilometrů čtverečních. A co se týká historie, tak bych zmínila cestu Vojty Náprstka, která je červeně značená a je nejstarší dochovaná a historicky druhá nejstarší trasa. Ta první zanikla výstavbou vodního díla na Vltavě, jinak ta cesta Vojty Náprstka vede z Berouna na Karlštejn, poprvé byla vyznačená už právě v roce 1889 a nazvaná je po Vojtovi Náprstkovi, což byl spoluzakladatel klubu českých turistů. A když jste se ještě ptala, kolik práce za tím značením stojí, tak i k tomu existují statistické údaje, byť trochu starší, v roce 1998 evidoval klub českých turistů celkem 1145 značkařů, ale v roce 2008, 10 let poté, už jich měl 1360, takže ten trend tam je vzrůstající a za rok odpracují zhruba 59 tisíc hodin. Náklady na pravidelnou obnovu jednoho kilometru značení se pohybují kolem 300 korun a vyžadují přibližně 40 minut času té značkařské skupiny, což je obvykle dvojce, a v průběhu dne značkař obnoví asi 5 až 7 kilometrů této značené trasy. Takže když si to vynásobíme těmi 43 tisíci kilometrů značených pěších tras u nás, tak už se dostaneme na opravdu velká čísla.
1: Ano, no je perfektní, že ta tradice nevymizela a že má následovníky. No a když se, Mileno, zaměříme v těch statistikách na Pardubický kraj, tak tady je to s vyznačenými cestami jak?
2: Tady u nás je zhruba 2000 značených tras pro pěší, dalších zhruba 2500 potom pro cyklisty. Bohužel nejsou úplně záznamy o tom, která trasa byla vyznačená jako první. Nicméně značkaři a ty regionální kluby českých turistů vycházejí z dochovaných písemností a z těch vyplývá, že takovou tou dějepisnou hantýrkou první písemná zmínka o značené trase v Pardubickém kraji je z roku 1911 a je to konkrétně trasa, která vede s Chrudimi do Slavické Obory. Jinak dneska už se ty trasy příliš nemění, příliš nepřibývají, ale občas je potřeba něco třeba kousek přeložit, ať už kvůli bezpečnosti, nebo třeba kvůli výstavbě nějaké silnice, nebo kvůli něčemu podobnému. A o tom si víc řekneme v dalším vstupu, protože přesně tohle, to přeložení, se stalo i na žluté trase, která vede z Kunětické hory do Stéblové, kde jsem právě teď i já.
1: Tak na to se budeme velice těšit. Za hodinu se opět setkáme s naším regionálním stopařem Milenou Potůčkovou. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 9 hodin 18 minut. Dobrý start do toho pondělního dne vám přejeme a to, že prší, to je moc dobře. Děkujeme za to, ten déšť je potřeba jako sůl pro naši krajinu. Dašice, Moravany, Srch a Staré Ždánice vycházejí vstříc poptávce rodičů po hlídání malých dětí. Jde o další obce na Pardubicku, kde zakládají nové dětské skupiny. Vlastní školky sice mají, ale ty jsou na hraně kapacit a nemůžou nabírat větší počty zájemců. Třeba obec Staré Ždánice proto investovala 35 milionů do rekonstrukce bývalé fary. Více už v reportáži Ondřeje Wolfa.
1: Tady je šatna.
2: Tady je šatna, je to dimenzovaný pro 12 dětí.
1: Teď je to tady ještě bez nábytku. Ten objekt je čerstvě opravený, zrekonstruovaný, skolaudovaný.
3: Budova patřila soukromému vlastníkovi, který neměl dostatek peněz na kompletní rekonstrukci a v nějaké době se rozhodl, že budovu prodá. A hrozilo, že by tady mohla vzniknout nějaká ubytovna a s tím v naší obci nemáme dobré zkušenosti.
4: Podle nezávislého starosty Martina Korunky proto obec nemovitost před pár lety od majitele koupila a hned jak se naskytla možnost čerpat dotaci na zřízení dětské skupiny, obec neváhala a připravila projekt na rekonstrukci budovy.
3: V té době ještě jsme se tady potýkali s vytíženou kapacitou naší mateřské školy, takže jsme předpokládali, že by to bylo dobré využití pro naši obec.
4: Oprava bývalé fary zabrala asi rok a stála 35 milionů korun. I tady se potýkali s opožděným přidělením dotace od státu. Stavba přesto pokračovala dál. Výsledkem je mimo jiné velká herna s ložnicí pro 12 dětí, sociální zázemí, kancelář pro personál a malá výdejna obědů.
3: Výhoda je, že vlastně se mohou dát děti už od 1,5 roku a nemusí to nutně být na 5 dnů v týdnu. Je to tak, že to bude provozovat specializovaná firma, která už jednu dětskou skupinu provozuje, takže mají s tím zkušenosti.
4: Dětská skupina ve Starých Ždánicích začne fungovat od září. Dalšími místy, kde se rodiče služby letos dočkají nebo dočkali, jsou i Moravany, Srch a město Dašice. V Dašicích pro dětskou skupinu opravili dům v místní části Zminý, říká nezávislý místostarosta Lubomír Vlček.
5: Vzhledem tomu, že v Dašicích je velká výstavba rodinných domů a bytových domů, tak tím pádem vzniká tlak na počet dětí do mateřské školy. Kapacita mateřské školy je naplněná a v Dašicích máme aktuálně jednu dětskou skupinu pro 12 dětí a je plná taky. V tom Zminém vznikne kapacita pro 9 dětí.
4: Na nedostatek míst pro děti ve školkách reagovali už před časem založením dětských skupin třeba i v Barchově, Rybitví nebo v Opatovicích nad Labem. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
7: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci,

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jak lépe poznat historii Pardubic než procházkou městem se zasvěceným průvodcem? A že je z čeho vybírat? Turistické informační centrum, Východočeské muzeum v Pardubicích i Paměť národa pořádají komentované procházky městem. A věnují se nejen historii, ale i architektuře, bájím a pověstem a zavedou vás často i na velmi netradiční místa, jako jsou třeba pardubické hřbitovy. Na ty nejzajímavější okruhy vás vezme Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pardubice připravují rozsáhlé úpravy náměstí Republiky, které mají omezit tranzitní dopravu a změnit podobu centra k lepšímu. Proměnu bude město dělat na etapy několik let a přípravné práce začnou letos v létě nebo na podzim přeložkami inženýrských sítí. ČTK to řekl primátor Jan Nadrchal z ANO. Určitě se tomu budeme věnovat podrobněji, ale teď je tady prostor pro jazykovědkyni Dagmar Magincovou, která nám řekne, co přesně je kavalec a jak tohle slovo vzniklo.
1: Italština nám nedala jen pizzu, risotto, operu, banku nebo fresky, ale i kavalec. Tvrdé, vojenské nebo vězeňské lůžko z prken. Slovo cavaletto v italštině vzniklo jako zdrobnělina slova cavallo, kůň. Takže doslova to byl koník. Ale stalo se z něj pojmenování věci, která koníka tvarem připomínala, tedy stojanu, podstavce, dřevěné konstrukce. U nás se to nestalo s koníkem, ale s kozou. A když se na takové konstrukci nacházelo jednoduché dřevěné lůžko, přešlo tohle pojmenování i na něj. Mimochodem s kavalcem souvisí i kavalérie nebo kavalír, protože na počátku všeho byl latinský caballus, kůň.
0: Zítra si řekneme o původu slova vrchcáby. Je přesně 9:30.

0: Nedávno jsme vám dopoledne nabídli přímý přenos z Holic a byli jsme i v kulturním domě v Holicích, který je opravdu velmi rozlehlý a skrývá se tam i knihovna. A právě v této knihovně bude dnes nejvýraznější osobnost současné české literatury nebo jedna z nejvýraznějších, spisovatelka Alena Mornštajnová. Získala širokou čtenářskou obec silnými a hlubokými lidskými příběhy. Oceňované jsou romány Hana, Tiché kroky nebo Listopád. No a pokud máte chuť, můžete přijít v 17 hodin do Holické knihovny a popovídat si s touto spisovatelkou. Bude to jistě velmi zajímavé. No a teď už tady máme babské rady a tentokrát nám pomohou s jarní údržbou trávníku. Proti nechtěnému mechu prý pomůže písek a trpělivost.
1: Babské rady.
2: Na jaře bývá trávník slabý, zažloutlý a často plný mechu. Základem je úklid, tedy odstranit listí nebo větve. Následně přichází na řadu první hnojení, které nastartuje růst. Proti obávanému mechu jde bojovat mechanicky nebo chemicky. Mechanické odstranění znamená vertikutaci nebo ruční vyhrabávání. Zásadní je však řešit příčinu, ne důsledek. Mech totiž často signalizuje problém, kterým může být špatné pH v půdě, případně nedostatek živin. Platí tedy to, že pokud se nevyřeší příčina, tak jakmile bude vydatněji pršet a nastane vlhčejší období, mech se na travnatých plochách objeví znovu. Doporučeno je pískování trávníků křemenitým pískem, pomáhá zlepšit strukturu půdy, odvod vody i přístup živin ke kořenům. Dobrá zpráva je, že trávník se s příchodem jara začne probouzet, houstnout a postupně vytlačovat mech a často si tak pomůže sám. Buďte proto trpěliví.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Popelářem, a ty?
2: Princeznou.
3: Jako princezna?
1: A to ti můžu splnit.
3: Vážně?
1: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
0: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
1: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
0: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
1: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
0: Od 9 do 12.
1: S princeznou Jitkou
0: a Mirkem.
4: Princezna je v dobrých rukou krále Miroslava.
5: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Aby byla tahle hodina kompletní na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, naše dobré dopoledne, tak nesmí chybět seriál. Jaro láká do přírody a na výlety. Pokud plánujete vyrazit ven za město na kole, je dobré popřemýšlet také, jestli máte svůj bicykl v pořádku. To znamená hlavně kontrolu brzd, promazání řetězu a tak dále a tak dále. Co všechno zvládnete sami doma a co už raději přenechat odborníkům a jaké kolo na výlety ideálně zvolit? Šárka Rusnáková zašla do cykloprodejny ve Vysokém Mýtě za Radkem Kroulíkem, který si s ní ochotně popovídal.
1: Potřebuje běžný člověk nějakým způsobem seřídit po té zimě kolo, když plánuje na jaře, v létě ty výlety, jako je to nutné?
2: Tak já myslím, že by to měla být asi samozřejmost. Prvotně asi zkontrolovat brzdy, to asi nemusím nikomu opakovat. Řazení, výplet, napětí řetězu, to jsou všechno věci, které by před sezónou měly být úplně automatické.
1: Pro mnoho ale lidí, našich posluchačů, to zní určitě velmi, velmi složitě. Zvládne to člověk sám nebo potřebuje nějakou pomoc odborníka, nějaký servis, jako třeba u auta?
2: Tak samozřejmě jako obchodník a servisman bych měl říct, že nezvládne nic, ale není se naprosto čeho bát, protože brzdy, ať už to jsou klasické brzdy nebo už kotoučový, tak v domácím servisu se to dá zvládnout docela pěkně, je mraky návodů na YouTube a zručný kutil, jako si s tím hravě poradí. Výměna řetězů už je možná maličko složitější, ale složitější snad jen v tom, že tam je potřeba specifický nářadí, stejně jako třeba na výměnu kazety nebo na dotahování výpletu, ale není to nic, co by se člověk nedokázal naučit a zvládne to snad asi každý doma. Nicméně pokud nezvládne, tak servisu je spousta.
1: Vy jste mluvil o těch věcech, které jsou dobré před tou sezónou vlastně na tom kole, ale já mám takový stejně pocit, že to je ty brzdy samozřejmě, ale že třeba ten řetěz a tyhle ty věci, to je spíš pro nějaké jako skutečně sportovce, ale pokud někdo třeba v seniorském věku jezdí takhle na výlety, tak potřebuje veškerý tento servis na svém kole?
2: Já jsem přesvědčený, že ano, protože řetěz se vytahá každým, ať už je to sportovec nebo nesportovec, a takový vytahaný řetěz, jako ono se někdy říká,

0: že vzorek je ještě v pohodě a že není světý, ale pak když se pozorně podíváte a ten plášť je třeba popraskaný, tak už ty vláčna tam nedržejí tu stabilitu tolik a zase jako nepodceňovat tu prevenci u toho.
1: Zítra v našem dopoledním cykloseriálu budeme mluvit například o tom, jestli existuje kolo na míru naší osobnosti.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Pardubický kraj přispěl mladým dobrovolným hasičům na technické vybavení. Fotbalové Slávii nehrozí odečet bodů za výtržnosti v sobotním derby. Na Slovensku začalo hlavní líčení v kauze údajné zločinecké skupiny ve vedení policie. A nás čeká zataženo, přeháňky, déšť, místy bouřky a teploty do 21 stupňů. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beránková. Klidné dopoledne z Pardubic. Pardubický kraj pořídil pro mladé dobrovolné hasiče dva nové požární přívěsy. Určené jsou pro výcvik dětí ve věku od 15 do 18 let, které se připravují na vstup do jednotek požární ochrany. Přívěsy mají vybavení pro hašení požáru a pro nácvik technických zásahů, třeba při dopravních nehodách nebo při odstraňování překážek.
3: Požární přívěsy budou moct mladí hasiči využívat napříč Pardubickým krajem, hlavně při speciálních výcvikových akcích, takzvaných rescue campech. Kraj na pořízení nové techniky uvolnil 2 miliony korun. Součástí byl také nákup 9 skladovacích kontejnerů pro 4 okresní sdružení hasičů. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Radnice v Litomyšli pořídila nové pódium na Toulovcovo náměstí. Na něm se každý rok koná řada akcí, například Toulovcovy prázdninové pátky, gastroslavnosti a další. Za novou venkovní scénu město zaplatilo 5 milionů, říká mluvčí radnice Petra Jiráňová.
4: Nové pódium na Toulovcově náměstí nahradilo vlastně starou demontovatelnou scénu, která se zde instalovala pouze na akce. Autorem nového stálého řešení je ale architekt Aleš Burian a toto řešení bylo konzultováno také s památkáři.
2: Fotbalové Slávii výrazný odečet bodů po výtržnostech fanoušků při sobotním derby nehrozí. Může ale dostat pokutu až 10 milionů korun. Největším možným bodovým trestem by byla kontumace zápasu se Spartou, který byl přerušený za vedení Slávie 3-2. Českému rozhlasu radiožurnálu Sport to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner. Na Slovensku začalo hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce. Soud v Banské Bystrici otevřel kauzu Očistec, který se týká údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů za předchozích vlád strany Směr. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Případ se týká období mezi lety 2012 až 18, kdy měla podle obžaloby uvnitř policie fungovat organizovaná skupina. Ta měla ovlivňovat vyšetřování a zneužívat policejní složky ve prospěch vybraných lidí. Za hlavní postavy případu označuje obžaloba nitranského podnikatela Norberta Bödera a bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara. Ten je dnes vysoce postaveným členem strany Směr premiéra Roberta Fica. Celkem čelí obžalobě 10 lidí, kterým hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Většina už dřív vinu odmítla.
1: Sport.
2: Hlavní trenér Radim Rulík představil po návratu ze Švédska nominaci na nadcházející mistrovství světa, které startuje v pátek ve Švýcarsku. Reprezentační hokejový dres oblékne i 5 hráčů pardubického Dynama.
5: Už dopředu potvrdil svou účast nejlepší hráč extraligy a kapitán národního týmu Roman Červenka. Čas na rozmyšlenou si vzal Lukáš Sedlák, který nechyběl na minulých 2 šampionátech ani na olympijských hrách. Nominace se dočkal i mistr světa z roku 2024, obránce Libor Hájek. Na světovém turnaji ve Švýcarsku se představí i další 2 pardubičtí útočníci, Martin Kaut a Jan Mandát. První utkání se hraje národní tým v pátek proti Dánsku. Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: A nás v Pardubickém kraji čeká zataženo, budou přibývat přeháňky nebo občasný déšť, odpoledne budou srážky vydatnější a na většině území místy se vyskytnou i bouřky. Večer budou přeháňky přecházet do deště a postupně slábnout. Denní maxima dnes 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr může být jeho západní až západní, v bouřkách zesilovat, rozptylové podmínky postupně dobré až velmi dobré, tlak může kolísat a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Řidiči, v Pardubicích je ode dneška uzavřená ulice Bartolomějská. Stavební firma tam zahajuje práce na úpravě povrchu a inženýrských sítích. Jde o součást celkové obnovy tohoto území a platí to také na Wernerově nábřeží a v ulicích pod Sklípky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jedeme dále v našem vysílání, je tady už druhá dopolední hodina a protože Petra je pejskařka, tak dotaz. Jezevčík, líbí se ti tenhle pes?
2: Moc se mi líbí a nejvíc jako štěně, to jsou nejkrásnější štěňata. Včera jsem zrovna viděla toho trpasličího německého jezevčíka v nádherných barvách.
4: Víš, co se o nich říká, že to jsou nízkopodlažní diktátoři, kteří zcela ovlivňují tvůj život.
2: Věřím tomu.
4: My si o nich budeme povídat, natáčeli jsme také u chovatelů jezevčíků a taky si řekneme, že na 2000 turistických tras a dalších 2500 pro cyklisty najdeme v Pardubickém kraji. Turistické značení se ale občas musí přizpůsobovat změnám krajiny i dopravy. No a protože dnes je výročí turistického značení, tak tomu povíme více. Pěkný den.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Schválně si tipněte, kolik hvězd je vidět pouhým okem, když se díváte v noci na oblohu. Tak svítí tam 3,5 tisíce hvězd, které můžeme takhle zachytit pouhým okem. Samozřejmě to nelze v jednom okamžiku, ale jsou tam zkrátka. No a velký vůz není ve skutečnosti souhvězdí, je to asterismus, část mnohem většího souhvězdí, které se jmenuje Velká medvědice. A ještě je tam malý medvěd, oba mají dlouhý ocas a může za to Zeus. To všechno jsme se dozvěděli od Petra Horálka, který vyprávěl i legendu, ve které Zeus vytáhl medvědici a medvěda za ocas na oblohu, aby je ochránil před svou rozlobenou ženou Herou. Pokud byste si rádi celý pořad s astronomem Petrem Horálkem poslechli, není problém, najdete ho na našich stránkách pardubice.rozhlas.cz. Petr Horálek je také známý tím, že se snaží co nejvíce svých znalostí o hvězdách a možnostech fotografování vesmíru předat laické veřejnosti. Nabízí zájemcům třeba letní pozorování noční hvězdné oblohy kvalitním dalekohledem. No a má k tomu co povědět, protože jeho snímky opakovaně vybírá NASA jako prestižní astronomické snímky dne. Ty nejlepší pořídil Petr na Seči, kde je taky doma. Populární jsou i jeho přednášky spojené s promítáním a říkám to proto, že aktuálně jedna z jeho nejvyhledávanějších přednášek je dnes v Institutu paměti národa v Pardubicích. Ten institut najdete v Machoňově pasáži na třídě Míru a přednáška je na téma tajemství snímků NASA. Je to od 6:30 večer. Dozvíte se, co skrývají oceněné snímky astrofotografa Petra Horálka a do prestižního výběru astronomického snímku dne NASA se za jeho existenci od roku 1995 dostalo jen několik Čechů a Slováků a Petr uspěl více než 20krát, což je neskutečné, to je skutečně úspěch jen hrstky fotografů celého světa. Jestli Petra chcete vidět na fotografii, jak jsme ho zachytili v našem studiu. Ještě jednou připomínám naše stránky studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Turistické značky, to je naše dnešní téma. Pardubický kraj nabízí zhruba 2000 značených turistických tras a dalších 2500 cyklotras. Většina z nich vede po původních cestách a značkaři je pravidelně obnovují. Občas ale musí dojít i k menším úpravám tras kvůli změnám v krajině anebo v dopravě. To se v minulosti stalo také na Žluté stezce, která vede z Kunětické hory do Stéblové. Na téhle trase je právě teď i náš regionální stopař Milena Potůčková. Hezký den ještě jednou.
2: Dobré dopoledne. Turistická značená trasa z Kunětic do Stéblové má číslo 7322, je 8 kilometrů dlouhá a v téměř celé své délce vede lesem přes Sršskou plošinu. Ta sice kromě Kunětické hory příliš nevyčnívá nad ten okolní terén, ale právě tahle trasa tvoří její hřebenovku. Výchozím bodem je rozcestí pod západním svahem Kunětické hory, což je nejvyšší vrchol právě té Sršské plošiny, o které jsem mluvila. Jsem tady právě teď i já, i když ne úplně u toho rozcestníku, protože jsem musela kousek popojít výš, abychom se dobře slyšeli, ano. Je tam špatný signál. Nicméně trasa tam navazuje na dvojici tras přicházejících z Pardubic. Jedna je červená, jedna je zelená. Obě vedou k zámku. Ta červená je trošku delší cestou, 9-kilometrovou. Po zelené je to kratší, asi 6 kilometrů. Nicméně pokud se vrátím k té žluté, do Stéblové, tak ta nejprve klesá na křižovatku silnic přicházejících od Hradiště na Písku, Němčic a Rábů. Potom zhruba půl kilometru sleduje silnici ve směru na Hradiště na Písku a pokračuje potom lesními cestami a pěšinami až k cíli. Také 1,5 kilometru vede po jižním okraji přírodní rezervace Baroch. A právě mezi rybníkem Baroch a nádražím ve Stéblové byla trasa v minulosti přeložena v důsledku toho, jak se rozširovala silnice Hradu první třídy číslo 37 na čtyřproudovou. No a v cíli ve Stéblové na tu žlutou trasu plynule navazuje zase modře značená trasa ve směru na Lázně Bohdaneč.
1: Mm-hmm. Takže cesta z Kuňky je značená žlutě, jak říkáš. Můžeš připomenout ještě ty další barvy značek a jejich význam?
2: Je to třeba červená, to je ta, co se používala úplně původně, nejstarší je, a tou se značí dálkové nebo hřebenové trasy. Modrá, ta se používá pro jakékoliv další významnější trasy. Zelenou používají značkaři pro místní trasy a žlutá je pro krátké trasy, spojovací cesty anebo zkratky.
1: No tak paráda. Dokonce tady vysvětlo slunce, předpokládám, že na Kunětické hoře je to stejné, takže si ani moc nezmokla.
2: Nezmokla. Teď už to začíná být lepší, veselější.
1: Ano. Děkujeme za informace a gratulujeme značkařům k tomu výročí. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Telefonovala nám paní posluchačka Líba a chtěla přesně vědět, jakže jsme to říkali o těch jezevčících. No, říká se o nich ve vtipu samozřejmě, že to jsou nízkopodlažní diktátoři, kteří řídí svým páníčkům život. Ale také se říká, že kdo si je jednou pořídí, už je má v srdci navždy. A s tím by určitě souhlasili i Hacurovi z Bíště, kteří jsou veterináři. Domácí mazlíky nejen léčí, ale také chovají. Kluci, kluci, tak na deku jsme rozložili venku na zahradě štěňátka jezevčíků. A teď nevím, jestli je to název jezevčík, nebo jestli se zatím skrývá ještě nějaký druh.
1: Jezevčík.
0: Tihle jsou krátkosrstí, dlouhosrstí.
1: Ty jsou dlouhosrstí, něco mezi trpasličím a králičím. Liší se to podle velikosti. Standardní jezevčík, trpasličí jezevčík a králičí jezevčík. Otec byl červený s pálením, máma byla černá s příměsí, tak dva jsou po tátovi a jeden kluk je po mámě.
0: Kde mají maminku teď?
1: Maminka je schovaná v porodní boudě. Ona přece jenom by si ty štěňátka bránila, tak aby náhodou jste nepřišla k úhoně.
0: No právě to jsem se chtěla zeptat. Oni vypadají velmi roztomilé, ale je o nich známé také, že jsou poměrně tvrdohlaví, tak jak to s nimi je?
1: Jsou hodně tvrdohlaví. Ale to je zrovna to, co se nám na nich moc líbí. Je to náš třetí jezevčík. Prvního jsme si nevybrali, toho jsme našli a od té doby jsme jezevčíkům nějak propadli.
0: Tak já, jestli můžu, tak já bych se zeptala i vaší paní. Ve vašem náručí to je holka, jezevčík?
2: Ano, ano, to je Žofinka a tady k mý sestře do rodiny. Takže to bude rodinný pejsek. Nám se líbí to, že mají tu svoji hlavu a jsou to takové individuality.
0: Co se týká údržby, srsti a tak dále, je to náročné?
2: No, ani moc ne. Problém je akorát to, že ta jejich stavba těla přináší krátké nohy a dlouhé tělo, takže když proběhnou bahnem vydatně, většinou musí hnedka do sprchy a celý podvozek umýt. A pokud ten pejsek je doma samozřejmě, tak ta údržba je potom složitější a častější.
0: Jsou náchylní k nějakým onemocněním?
2: Tak asi nejznámější a nejčastější problém zdravotník jsou problémy s páteří, který může přinést až ochrnutí toho jezevčíka a pokud majitel spozoruje nějakou bolestivost nebo deficit v pohybu, tak okamžitě by měl navštívit veterinárního lékaře a potom už daný postup. A jinak
0: jsou to celkem zdravá zvířata.
2: Jsou to celkem zdravá zvířata, ano. Problémy s ušima a takový ty běžný problémy, se kterými se potýkají všechna plemena.
0: A mimochodem jezevčíci, to jsou přece norníci, používají se k myslivosti. Také je máte takhle vytipované?
2: Ano, je to lovecké plemeno, ale statečně se uplatňují i v roli společenských zvířat. Takže my spíš tyhle ty trpasličí jezevčíky máme jako mazlíky, jako rodinný psy, ale samozřejmě vlohy mají, takže pokud něco uvidí, ucítí, tak to dají hlasitě najevo.
0: Ale zahradu máte krásnou, nikde žádné díry.
2: No, to byste se musela podívat. Aha. Pořádně.
0: Takže dělají ty nory.
2: Dělají a velmi rádi.

0: Věřte, nevěřte.
1: Ani dnes jsme nezapomněli na naši soutěž Věřte, nevěřte a ještě se vrátíme k těm jezevčíkům. Přece jenom pro pejskaře je to pes s velkým P, i když je takhle malý, ale vyniká vysokou inteligencí a díky tomu byli jezevčíci vyšlechtěni k lovu, ale umí si poradit i ve složitých rodinných situacích. K tomu si ještě řekneme více, ale pojďme k nadprůměrné délce života. Já dnes tvrdím v soutěži Věřte, nevěřte, že za nejstaršího jezevčíka na světě byla podle Guinnessovy knihy rekordů považována Fenka, která se dožila 21 let. 21 let. Myslíte si, že to je možné u jezevčíka, nebo že to je dokonce snad málo, nebo příliš? Máme tady pro vás moc pěknou cenu, která se bude tuším hodit na letní túry termoláhev s logem Českého rozhlasu Pardubice, takže hrajeme o termoláhev dneska. 726 46 48 48 a máme prvního volajícího na telefonu. Při pondělková zdravím, pěkný den.
2: Taky zdravím, pěkný den, konečně prší pěkně rovně.
1: No a představte si, u nás neprší ani rovně, ani nějak svítí sluníčko zase z toho deště ranního.
2: Tady je zatažíno a prší pěkně.
1: Tak krásně, to je dobře, to je dobře, to je dobře. Takže zdravíme do Žichlínku, vidíte?
2: No. Já vám asi budu věřit dneska.
1: 21 let, nejstarší jezevčík na světě.
2: Je to možný.
1: Zatím Přesné takhle. Možný. Mohlo by být. Máte nějaké psy?
2: Máme, ale my vždycky máme voříška.
1: No ale to nevadí, však ono se o nich říká, že ti jsou takový urputní a že překonají všechny ty situace, protože nejsou přešlechtění, takže proč ne?
2: Tak.
1: Ať žijou voříšci. Jarko, mějte se hezky. Naschledanou. Další z posluchačů na telefonu, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Mílo. Vidíme.
1: Moc zdravíme, Mílo. Tak jaký je váš tip?
3: No, brácha měl taky jezevčíka hrubosrstýho a měl ho taky hodně dlouho. Já bych řekla, že by to mohla být pravda.
1: Že těch 21 let by se klidně jezevčice mohla takhle dožít, Fenečka.
3: Jo.
1: Dobře, klidně, dobře. Taky moc děkujeme a víme taky, že se uvidíme na dni otevřených dveří teďka v sobotu, že zveme všechny posluchače.
3: No, možná, že se uvidíme ještě den předtím.
1: Aha, no tak to se všecko uvidí. Mílo, díky moc. Budeme se v každém případě těšit na vás, na všechny. Naslyšenou.
3: Ano, naschledanou.
1: A ještě máme tady třetího zájemce o tip. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jarda, Staré Město.
1: Ano.
4: Já si myslím, že máte pravdu.
1: Taky.
4: Aha. Měl jsem souseda, to byl Nimrod.
1: Mm-hmm.
4: A věřím tomu, že protože ten měl taky jezevčíka a 17 let ho měl.
1: 17 let takhle se dožil. No pane, tak to je opravdu úctyhodný věk. Takže i pan Jarda si myslí, že těch 21 let by mohl být takový rekord, že by se mohl jezevčík dožít. Dobře, děkuju za tip. Pohodový den a naschledanou.
4: Taky naschled.
1: Můžete samozřejmě ještě psát, budeme rádi. studio.pardubice@rozhlas.cz Jako vždy poprosím, negooglit, zkuste si jenom tak tipnout, je to skutečně jenom hra. Tvrdím, že titul nejstaršího žijícího psa má jezevčice, která zemřela ve věku 21 let.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Nejvyšší čas vyhodnotit naši dnešní soutěž Věřte, nevěřte, ve hře je termolahev a třeba paní Vlaďka nám píše, myslím si, že jako světový rekord by to mohlo být i o kousek víc, i když je to úctyhodný věk, dnes vám tedy nevěřím. Takových bylo více, myslíte si, že jezevčíci by se mohli dožít i více let, když by to mělo být teda ten světový rekord a moc hezké jsou vaše příběhy, které popisujete i ten věk, kterých se dožívají vaši mazlíci. To je skoro už taky na rekord u některých. Takže ještě jednou díky vám všem, kdo jste napsali. Ještě Pavlína tady rychle dopisuje. Nevěřím, my jsme měli doma jezevčíka, který se dožil 18 let. Yorkshire, ten se dožil 17 a máme border collie, které je 13. No tak to se u vás mají pejsce moc dobře. Jak to tedy je? Za nejstaršího jezevčíka na světě byla podle Guinnessovy knihy rekordů skutečně považována Fenka jménem Chanel ze Spojených států, která zemřela v roce 2009 ve věku 21 let. Takže je to pravda, nicméně je možné, že tisíce jezevčíků se jenom do té knihy rekordů nedostali a dožili se ještě více, to je všechno možné. Ale je to tak, jak jsem řekla, tedy u těch jezevčíků 21 let. Ale teď pozor, podle Guinnessovy knihy rekordů se nejstarším psem na světě vůbec stal portugalský pes jménem Bobby, který se dožil úctyhodných, a teď se podržte, 31 let a 165 dní. Narodil se v roce 1992 a zemřel v říjnu roku 2023. Takže to je taky neskutečné. Rekord překonal o více než 100 let starý rekord australského honáckého psa Blího, který se dožil 29 let a 5 měsíců. Ale je tam i poznámka u toho, ačkoliv byl Bobby uznán jako nejstarší pes historie, po jeho úmrtí se objevily určité pochybnosti o ověření jeho věku. Ta 31, to je tady skutečně k neuvěření. Vy, kdo jste věřili, dobře jste dnes udělali. U jezevčíka tam máme tu 21. Přeju zdraví všem vašim mazlíkům, ať jsou to kočky nebo psy. Kočky ty jsou ještě starší, to jsem si tady našla, že nejstarší zaznamenanou kočkou v historii byla kočička z Texasu, která se dožila neuvěřitelných 38 let. Takže taky nádherné. To už je v podstatě skoro půl života lidského. Tak a teď už tady mám někoho, kdo dnes vyhrává termolahev a je to Jan B., kterému gratulujeme. Mělku pouštíme. A teď už nám zbývá jenom písnička před zprávami, no a potom už přivítáme ve studiu očního lékaře primáře kliniky Oftex Vladimíra Kordu.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přijďte si pro svou kapku dobra. Den dobrovolnictví Pardubického kraje se uskuteční v úterý 12. května od 8 do 16 hodin na náměstí Míru ve Svitavách. Nechte se inspirovat, jak můžete i vy pomáhat. Program dne a více informací na www.dobrokraj.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubická univerzita zbourá telegrafii, postaví novou fakultu pro zdravotníky. V Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami, kradou identitu ověřeným značkám. Soud zamítl žalobu ex-ředitele České televize Součka, domáhal se neplatnosti svého odvolání. A nás čeká zataženo, déšť, místy, přeháňky a teploty do 21 stupňů. Krásné chvíle mi sluné dopoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Univerzita Pardubice připravuje demolici staré a dlouho opuštěné budovy Telegrafia. V té se vyráběly telefony a telegrafy. Místo ní postaví budovu pro fakultu zdravotnických studií. Přípravné práce začnou zítra a demoliční pak v červenci. Škola to potvrdila v tiskové zprávě. Budova Telegrafie byla součástí továrny Tesla, která v 90. letech zkrachovala. Nově tam stojí nová bytová čtvrť. Československá obec legionářská pokračuje v obnově Larišovy vily v Pardubicích, kde nacisti během Heydrichiády vyslýchali české vlastence. Z někdejšího symbolu okupace má vzniknout nejen muzeum, ale taky prostor pro kulturní a společenská setkání. Rekonstrukce už stála skoro 120 milionů korun z podpory kraje, města a ministerstva kultury. Pardubický kraj se teď chce stát hlavním donátorem projektu a do budoucího fungování vily zapojit i Východočeské muzeum, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3P.
4: Do konce roku 2026 by měla být dokončena stavební část a v roce 2027 instalace jednotlivých expozic s tím, že rok 2028 už by měl být plně v provozu, čili návštěvníci do těch jednotlivých expozic, které jsou čtyři, jak by se mohli podívat v průběhu letní sezóny 2028.
2: Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem. Často používají loga a jména známých značek, jako je Fortuna a Olvin, ale taky Netflix nebo Alza. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj provozovatelé nelegálních her nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů, dodává za institut Petr Kozák.
5: Teď za posledního čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
2: Celní správa může dát podvodným webům pokutu až 50 milionů. Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl žalobu bývalého generálního ředitele České televize Jana Součka na televizní radu. Domáhal se neplatnosti svého odvolání z funkce. Souček zvažuje, jestli se odvolá. Soud bude dnes posuzovat taky druhou Součkovu žalobu. Chce od televize doplatit odměnu za rok 2024 celkem přes milion korun. Francouzská pasažérka z výletní lodi MV Hondius má pozitivní test na hantavirus. Informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví. Stav ženy se podle ní v noci zhoršil. Další čtyři evakuovaní pasažéři původem z Francie mají výsledky testů negativní. Test ale podstoupí znovu.
6: Sport.
2: Fotbalisté Pardubic podlehli v odvetě semifinále skupiny o umístění Karviné na svém stadionu 1-3 po prodloužení a sezona pro ně skončila. Východočeši v utkání vedli, ale dvakrát inkasovali v nastavení poločasu a pak i v prodloužení. Hlavní trenér Pardubic Jan Trousil bral vyřazení pragmaticky i s ohledem na zdravotní stav týmu.
7: Když vidím ten stav po tom zápase, kdy tam je vlastně Míša Hlavatej, má po tom zákroku otočený kotník, jsou tam některý kluci, kteří dohrávali v křečích, ty, co tolik nenastupovali, tak možná je vlastně pro nás tuhle chvíli to vysvobození, protože by se to těžko i skládalo na ten další zápas.
6: Počasí.
2: A nás na východě Čech čeká zataženo. Postupně budou přibývat přehánky nebo občasný déšť, odpoledne budou ty srážky vydatnější a na většině území místy se vyskytnou i bouřky. Večer budou přehánky přecházet do deště a postupně slábnout. Teploty dnes 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky postupně dobré až velmi dobré, tlak bude během dne kolísat, vítr může být jihozápadní až západní a v bouřkách zesilovat a bio dnes jedna. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4,5 minuty po 11. ještě míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Za pár minut vás vezmeme k očnímu lékaři Vladimíru Kordovi. Ne, není to tak, bude to obráceně. Pan primář kliniky Oftex Vladimír Korda pravidelně míří jednou za 2-3 měsíce k nám do studia. Vždy si docela zajímavě popovídáme a vždy hlavně říkáme, je to na vás, milí posluchači, jestli máte nějaké problémy s očima, rádi byste je vyřešili nebo se zeptali, chcete drobnou radu, stačí potom vyťukat naše telefonní číslo k nám do studia, až tady pan doktor bude a můžeme odpovědět. Přímo. Číslo k nám je 726 46 48 48. Co mě zaujalo z toho minulého povídání, pan doktor říkal, že dnes je možné opravit oči člověka, který má i více než 20 dioptrií. Tak to je opravdu neskutečné. O tom se nám ještě před pár lety nesnilo.
3: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radio poradna.
1: Ještě jednou připomenu tu větu pana doktora Kordy. Dnes je možné opravit oči člověka, který má i více než 20 dioptrií. My jsme tady o tom mluvili minule, mluvili jsme tady o laserových operacích očí, které se dostávají stále více do popředí v očním lékařství a nahrazují původní metody. A v tomto tématu budeme i částečně dnes pokračovat. Vítám tady primáře Oftexu, pana doktora Vladimíra Kordu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ale nejprve musím se na to zeptat, protože jste plný dojmů, byl jste na konferenci, nebo jak to nazvat, ve světě, co je nového se podívat, co se děje v očním lékařství a v tom výzkumu.
2: To je jeden z největších, vlastně největší kongres, který se koná pravidelně v Americe a združuje velké několik tisíc různých odborníků, hlavně ve výzkumu. Takže každým rokem tam ty výzkumníci a vědci prezentují, co by mohlo být, co bude, jak se bude vůbec vyvíjet to oční medicína, která část vlastně oka bude nějakým způsobem třeba i změněná pomocí genové léčby. Mm-hmm. A to tam si myslím bylo jako nejčastější téma.
1: Genová léčba.
2: Už není to taková ta jenom náhrada nějakým čipem, že vlastně máme řadu pacientů, kteří se narodí s nějakou vrozenou vadou a v průběhu života dochází k poškozování té části oka, většinou sítnice. A na tom teďkom zápsady s hlavním tématem výzkumu bývá a je a zřejmě asi bude, nejenom, že se vlastně to místo té sítnice nahradí nějakým mikročipem, což jako běží i v praxi, už máme řadu pracovišť i v Evropě, kde lze poškozenou část sítnice nahradit pomocí mikročipu, to můžeme tak říct, ale právě ten výzkum teď se směřuje víc na tu léčbu genu, to znamená upravit gen po narození, to znamená v rámci nízkého věku, několika měsíců po narození, udělat operaci a do oka toho, řekněme, novorozence nebo kojence vpravit takový typ léku, který obsahuje upravený gen a on vlastně opraví tu poškozenou vrozenou část té sítnice vlastně ve fázi, kdy ještě ta sítnice dobře funguje.
1: To je taková genová revoluce vyloženě. Ve kterých státech byl to světový kongres obrovský, říkal jste nějakých 15 tisíc lidí, nebo to je neskutečné.
2: 15 tisíc účastníků. No
1: to. Které státy světa jsou v tom opravdu vepředu?
2: Tak ono už, já jsem to tak pozorujeme, to už nejenom letos, ale v posledních 3-5 let. Spolupráce Číny s Amerikou a vůbec Čína jako taková dostává v tom nejenom podporu od státu, to je vidět, že v řadě těch grantů výzkumných platí stát a už vlastně vidíme, že z těch jako dalších jiných, jako je Indie, Korea, tak to jsou všechno lidi, kteří se věnují tomu výzkumu a musím říct, že je to úplně jakási konkurence Americe, ale i Evropě. A řada těch různých úkolů výzkumných ta srdice je poměrně i posunutá dál, než je třeba i v té Americe. Takže skutečně ta propojenost vědy a dokonce tam jsou různá sympózia, kdy spolupráce Ameriky s Čínou je jako součástí toho, aby se všichni spojili a svoje znalosti a zkušenosti použili dohromady.
1: Ano, tak jako vzdělaní lidé takto spolupracují, což je aspoň zaplať pánbůh za to. Ale teď by mě zajímalo, co jste si z toho obrovského kongresu přinesl k nám do naší české kotliny do Oftexu.
2: No přinesl si hlavně to, že to je obor, který do budoucna má tolik velkých perspektiv, jo. Možnosti řešení, které vlastně jsme ještě v minulosti viděli jako a říkali jsme pacientům, no to už se s tím nedá nic dělat. Budeme to jenom sledovat, ale bez naší nějaké základní pomoci. A teď vidím, že už zase jsou typy onemocnění, které dřív nelze a nebyly možné léčit a najednou už zase jsou první výsledky, ať už na zvířatech nebo na prvních skupinách lidí, kdy ten posun toho léčebného nebo i vědeckého postupu je tak dobrý, že už jsou vidět skutečně posuny.
1: Tak pustíme si písničku, zavřeme okna, aby nás nerušila letadla, budeme pokračovat. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, je to na vás, milí posluchači.

0: Pan primář Vladimír Korda přijel z Ameriky, ještě pořád bojuje s tím posunem 8-hodinovým, což je pochopitelné, to potrvá ještě ten týden třeba nebo dva, než se ten organismus úplně spraví, ale co je zajímavé, to je to, jak to lékařství oční, ale i jiné se vyvíjí obrovským tempem. A já jsem se vás tady během písničky ptala na to, no a tak co myslíte, za 20 let třeba ta genová terapie, že se novorozenci tímto způsobem budou operovat a budou mít zdravé oči? A jste říkala, no ne, to už bude třeba za rok, za dva, opravdu.
1: To tak je, ono jsou i choroby, které mají svůj název, třeba Leberova odborně kongenitální amauróza, což je onemocnění taky vrozené, a ten člověk, pokud by nebyl léčený, tak během, řekněme, 5, 10, 15 let po narození začne ztrácet zrak, hlavně ten centrální. A ta choroba, ta už je léčitelná a právě už ty operace běžné, řekněme, klinické praxe, samozřejmě jsou tu pracoviště, která jsou vybraná hlavně i v Evropě, ale i v Americe, která už to provádějí, a samozřejmě pořád se testuje právě, jakým způsobem ten upravený a nějakým způsobem gen, který tam chybí u toho jedince, jak ho správně do toho místa zavést, aby tam vydržel a udělal tu správnou opravu. A to je právě podstata těch posledních výzkumných úkolů, a jak je právě vidět, jak jsem tady zmínil, že to může být i v rámci nižších jednotek roku, to znamená během 2, 3, 5 let.
0: Další, aby se to ujalo, další, prostě ne, ten gen uměle vyrobený.
1: Ten už je vlastně opravený, už je připravený, a teď jako mít technologii, operační nějakou techniku, kterou tam ten gen vpravit, aby se dostal do toho místa a udělal tu vlastní reparaci toho místa, které ještě není pořád.
0: Je to určitě obrovská naděje, nejenom v očním lékařství, ale tam ty genové choroby, těch je hodně, ty malé děti, které čekají teď na to jistě, jako na, nebo spíše rodiče jejich, že jako na spásu. A možná se dočkají, a je to i obrovská taková zajímavá budoucnost pro vaše kolegy, i mladé, si myslím, chytli se? Nebo no, byli to i s vámi někteří?
1: Já jsem tam byl, nakonec jsem zjistil, že jsme tam byli jako dva z České republiky. Aha. Takže ono to je kongres, který má nějaký požadavky jiný. I ta cena je zajímavá, vstupní poplatek, ale to je samozřejmě druhotné. Takže a je to zaměřený, my se spíš účastníme těch kongresů a kolegové, které jsou už zaměřeny na výsledky něčeho, co probíhá, to znamená léčba, která je, a jaké jsou výsledky různých pracovišť a různých vědeckých těch ústavů. Ale tenhle ten kongres je více zaměřený na to, co ještě není, jak si v praxi moc aplikováno, spíš to, co ještě teprve bude a co se vyvíjí a jaký bude právě ten směr toho výzkumu v těch konkrétních chorobách.
0: My jsme tady minule načnuli téma laserové operace a zdaleka jsme se nedobrali do konce, protože to je taky téma budoucnosti, nebo možná před 10 lety jsme se tady o tom bavili, jako že to je hudba budoucnosti, a vidíte, dnes to je úplně normální. Ale říkal jste, to mě taky zaujalo minule, že těch laserových operací se ujímají raději mladí vaši kolegové, oční lékaři, protože je jim blížší ta práce na počítači, protože oni nemíří do toho oka pacienta, ale pracují s tou obrazovkou, že?
1: Ano, jsou, a většina těch laserových zákroků je podmíněna tím, že člověk musí dobře umět to zacílit, ale pomocí joysticku nebo nějakého, řekněme, myši na počítači, udělá si jakousi přípravu, a menšinová část je ta manuální, to znamená, že používá nějaké nástroje. U těch laserových, co třeba řešíme dioptrické vady na rohovce, tak to je tak asi řekněme 2/3 práce s počítačem, ale na druhou stranu musí dobře umět pracovat s mikroskopem, soustředěnost a takovou tu jemnost, a pak se vytvoří si tím řezem, tomu říkáme flap, což je taková jako lamela na té rohovce, a to už samozřejmě záleží na něm, jak se to naučí, jak mu to jde po ty stránce právě těch skills, to znamená rukou, jak pracuje, že už tam používá nějaké nástroje, ale je to i u šedého zákalu, část mu udělá laser. A řekněme zase na druhou stranu, tady to jsou 2/3, musí stejně dělat rukama, takže je to pořád

0: A věřím, že i budoucnost taková bude, že to nebudou dělat jenom právě lasery a počítače, ale že pořád, a to vidím, a tak to i bude právě třeba u té genové léčby, stejně se bude muset ten operátor dostat do té oblasti sítnice a k tomu samozřejmě používá nás, takže bude muset být zdatný nejenom,
1: ruce
0: nejenom mentálně, že ho zajímají počítačové techniky, ale jak si říkáte, ruce bude stejný a bude právě ten, který to bude umět, tak se domnívám, že bude velmi ceněný víc, než to je teď. To znamená, kdo něco bude umět, jak se říká rukama, tak pořád to bude to, co je nejzákladnější a nejvíc ceněný.
1: Jak jsme nahlédli trošku do té budoucnosti, no a za chvíli už se budeme věnovat praktickým záležitostem. Mezi našimi posluchači je určitě mnoho z těch, kteří teď mají nějaký problém oční a můžete se tedy přihlásit a nasměrovat naše vysílání, je to tady možné.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Na cestách s Petrem Voldánem.
3: Do světa s držitelkou Oscara za nejlepší filmovou píseň roku 2007 zpěvačkou a skladatelkou Markétou Irglovou. V New Yorku se cítím nabitá energií, prohlásila Markéta, ale zajímal mě i život v irském Dublinu nebo čím jí učaroval Island. Tam má domov teď, ale nezapomíná na místa, kde má kořeny. Potkali jsme se v Hradci, ale kam kromě rodného Valašského Meziříčí ještě míří, když je v zemi, odkud pochází? Zeptám se v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: svět. Oční lékař Vladimír Korda je naším dnešním hostem a jdeme na praktické dotazy. Píše nám paní Irena, sleduji vaše povídání o pokroku v očním lékařství. Trpím pigmentovou degenerací sítnice. Měl by pan doktor nějakou dobrou zprávu i pro tohle onemocnění? Zatím mi lékaři říkají, že nic není.
1: I toto téma se tam poměrně ve velkém procentu vyskytovalo. My víme, že právě tato pigmentová degenerace sítnice, takzvaná retinitis pigmentosa, má velké množství právě variant. A to, co si vzpomínám, tak tam na jedné velké přednášce, to bylo přímo sympózium věnované pouze této chorobě, tak tam kolegové uváděli, že výsledek a možnost genové léčby je tam asi u 5% už těchto chorob. To znamená, už taky je posun. Nicméně právě, že ty choroby této jednotky, této pigmentové degenerace mají velké množství těch variant. To znamená, že se ten gen a to poškození genu nebo ta nekvalita genu, která způsobuje tuto chorobu, je ve velké množství, řekněme v tisících různých variant, tak právě teď se řeší, jak to udělat, dá se říct, každému tomu jedinci, to znamená na míru, aby ten gen, který je poškozený, byl přímo pro něj připravený. Mm-hmm. U té choroby, co se jmenoval v té předchozí části rozhovoru, té Leberovy amaurózy kongenitální, to je pouze jeden konkrétní skupina genů, která se u všech opakuje stejně. Nicméně u této pigmentové degenerace jsou tisíce různých variant, proto jsem tady zmínil, že úspěšná a už se provádí genová léčba asi, předpokládám, si vzpomínám, to bylo asi kolem 5% těch, co mají tuto diagnózu.
0: Jo. No určitě to paní Irena bude sledovat i nadále, jak se to bude vyvíjet. A pak tady byl další dotaz, tentokrát na makulární degeneraci. Telefonovala paní posluchačka, že manžel by měl jít na šedý zákal na operaci, ale že má tu makulární degeneraci.
1: Taky velmi správná otázka i častá. A my vidíme kombinace obou chorob, šedý zákal a degenerace sítnice, takzvaná věkem podmíněná, a jsou teď už jasně potvrzené výsledky. Občas se říkalo, počkejte, až vám ten šedý zákal podstatně víc pokročí, když máte degeneraci, neoperujme to tak brzo. Nicméně ze všech těch posledních výzkumů už je jasně prokázané, že pokud někdo má šedý zákal a má k tomu ještě degeneraci sítnice, nemusíme čekat a nechat ten šedý zákal odoperovat i v těch nižších stádiích, než tak pokročilých. Takže pokud má toto a tuto kombinaci, tak doporučuji, aby podstoupila tu operaci.
0: Nečekat. No a další s tím související dotaz měla paní posluchačka Anna, myslím, tupozraké oko, a taky by měla jít na šedý zákal.
1: My známe hodně stupňů tupozrakosti podle vlastně poškození, řekněme, kvality zraku i taky podle počtu dioptrií. Nicméně v současné době všechny pacienty, kteří mají šedý zákal a mají tupozrakost, operujeme, upravíme jim ty dioptrie tak, aby je měli v pořádku, a víme, že ve většině procent těch pacientů dojde ke zlepšení, takže doporučuji určitě kombinaci šedého zákalu a tupozrakosti. Někdy, aby to bylo spíš pro toho pacienta psychicky schudnější, odoperovat to oko jako první. To tu pozraké, aby vlastně poznala i ten výsledek, jak se to vylepšilo, a potom operovat to druhé oko, které nemá tu pozrakost a má jenom ten šedý zákal.
0: Ano, a máme další telefon, pustíme písničku, bereme během písničky, řešíme během písničky.

0: Teď jsme si tady vyslechli příběh další paní posluchačky, která jde v jednu hodinu už k paní doktorce oční a říkala, že 14 let už to je, co jí operovali šedý zákal a teď nějakého půl roku vidí rozmazaně a není to dobré a že jí řekli, že je potřeba vyčistit písek z očí, tak vysvětlete, to je laicky řečeno velmi.
1: Vy to říká dobře už jako odborně i to.
0: Na to já to říkám anamnézu, laicky
1: naprosto. Vyčistit, už je to někam to směřujete.
0: Tak jak to je?
1: My to poměrně často vidíme, záleží na typu té nitrooční čočky, kterou pacient dostane a taky, jestli to bylo před právě 2 lety nebo před 15 lety, v současné době ty nitrooční čočky nemají tolik právě těch potom následných změn, jako ty před těm delší dobou. Záleží, jaké vlastně jsou, jakého jsou materiálu, jaké mají složení. A nejčastěji u těch čoček vidíme takovou, řekněme, pozdní záležitost, jako je druhotný šedý zákal. To znamená, ta čočka, která je uložená v pouzdře, to pouzdro má být velmi tenké, průhledné, jako je sklo, ale v nějaké době, řekněme roku spíš, jednotek roku se změní, už není tak průhledné, je zesílené, je takové igelitové jako materiálem i kvalitou a tím ten člověk vnímá, že se mu ten zrak různě rozmazává a tím, jak ho namáhá, tak samozřejmě má i pocit písku, pálení, řezání, to všechno může být spojené dohromady. Nicméně to patří k určitému typu právě pozdních nálezů po operaci šedého zákalu. Jak jsem říkal, je to druhotný šedý zákal a není to, že bychom my tu čočku nějakým způsobem opravovali, ta zůstává pořád stejná, ale právě to pouzdro už je silnější, je odborně skalené a my jsme schopni pomoci laseru, jak říkala, že bude mi to čištění. Ano. Čištění znamená, že se to pouzdro zadní vyčistí pomocí právě toho laseru. Tam takový okýnkový řízneme pomocí laseru a zase už to potom funguje
0: takhle.
1: Dobře.
0: To by před těmi 14 lety možné nebylo.
1: No, ten laser jsme zrovna tenhle, ten
0: byl to jste už, zaváděli.
1: Ten jo? Jsme už dělali.
0: Jo? Používali.
1: Když jsem nastupoval na očně, tak to už samozřejmě je víc než 30 let, 33 let, teď to spočítám na rychlo, je to tak. Tak už v té době byl právě laser na řešení druhotného šedého zákalu. Trochu se vylepšil, samozřejmě přesnější a tak, ale už v té době tento typ laseru fungoval.
0: A ještě poslední otázku bude mít pan posluchač nebo paní posluchačka. Vezmeme takhle naživo, vás poprosím o sluchátka. Dobrý den, už jste ve vysílání, zdravíme vás.
2: Dobrý den, já bych měla takový dotaz.
0: Ano.
2: A protože jsem měla pásový opar ve voku a jako už to mám rok a bolí mě čelo jako ten trovíčko, to čelo. Jestli se to srovná nebo jak.
0: Ano, tak pan doktor vám odpoví.
1: Máme hodně takových pacientů, kteří mají právě různé záněty typu virového, jako je právě tohle ten pásový opar a velmi často právě sledujeme to, že mi se nám podaří vyléčit jak to oko od toho zánětu, tak i právě to místo na kůži, většinou to je právě na čele, to je podle toho, jak se ty nervy různě větví a je to nejčastější místo právě horní víčko nebo čelo na jedné polovině, řekněme, obličeje, to je postižení, ale to, co chci zmínit, pozorujeme, že ta potíž, to znamená vyléčíme zánět, ale pořád sledujeme třeba i 2-3 roky stejně určité potíže.
0: Tak pan doktor se napije ještě, aby vám to mohl doplnit.
1: A tím, jak to samozřejmě se bude postupně regenerovat, tak ty potíže by vám měly, dá se říct, vymizet. Jo.
0: Tak trpělivost.
1: Vidíme to, patří to, řekněme, k určitému nálezu dobře vyléčeného zánětu tohodle vírového, to znamená toho pásového oparu. Takže to se nemusíte toho obávat, to je spíš taková, řekněme, záležitost citlivosti a taková zatěžující spíš tou bolestí, ale není to už, že by to poškozovalo zrak, a naopak to už je vyléčené.
0: Tak, asi poslední dotazy, když tady blikají telefony, tak zase příště, až přijdete, teď je potřeba také zregenerovat. Necháme tedy pana primáře Oftexu Vladimíra Kordu zregenerovat, budeme se těšit na příště. Ať se daří a naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Už jsme tady o tom dnes mluvili. Vůbec nejstarší pěší turistická trasa u nás vznikla 11. května 1889, kdy členové Klubu českých turistů spojili červenou značkou Štěchovice u Prahy a legendární svatojánské proudy. Později začaly některé trasy značit i modře a v roce 1916 se na stromech a rozcestnících objevila i zelená a žlutá barva. Po pěšinách se teď pomyslně vydá s dětmi i Tereza Brázdová.
1: Co je turistická značka?
2: Jo, to je znamená, že jdou přes ulici turisti.
1: Přes ulici?
2: Jo, a jako, že se bude konat něco turistického, třeba lyže, nebo sporty nějaký, nebo skákání přes švihadlo.
3: Že to je hodně v lese a jsou tam takový barevný proužky, třeba červený, modrý, bílý nebo zelený.
1: Proč se malují na stromy?
3: Protože hodně ty turistici jsou v lese.
1: Takže díky těm značkám se v lese nestratíme někde na cestě?
3: Tak se nestratíme.
1: A kdo je to ten turista?
3: Pan nebo paní, který mají batušky a svačinu.
1: A kam jdou?
3: Třeba na nějakou skálu.
1: Pamatujete si svůj nejdelší pochod, kam jste šli?
3: Jo, já si pamatuju, jak jsme šli tam, jak jsme sbírali ty dýně, jako se školkou, to byla ta nejdlouhší cesta, aspoň, že nás můj tatínek vzal autobusem.
4: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Mirku, čím jsi

0: Od 9 do 12
1: s princeznou Jitkou
0: a Mirkem.
2: Princezna je v dobrých rukou, krále Miroslava.
3: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
0: Tak co, králi, už si chystáš korunu na pátek?
1: Já si říkám kraviny do kravína. To by nám šlo.
0: By nám šlo, ale to je až v pátek, Zlatiňany. Ještě si k tomu řekneme určitě víc. Dnes máme teprve pondělí, 11. května. Mm-hmm. Před námi dobré odpoledne.
1: No tak já doufám, že bude dobré. Odstartujeme ho tradičně písničkami od srdce a věřím a doufám, že těch vzkazů i tentokrát při pondělku dorazí celá kupa, protože přeci jenom byl prodloužený víkend. Mnozí si užívali 3 dny volna a teď jsou mnozí otrávení, že se museli vrátit do práce a písničky od srdce můžou být.
0: Náladu.
1: Tak, takovou cestou, jak si zlepšit náladu. Co to hezky pokecal, co?
0: To jo, ale já si myslím, že třeba já teda rozhodně nejsem otrávená, jsem tady ráda. A nakonec teď jsme natáčeli ještě takovou upoutávku na den otevřených dveří. Budeme tady navíc
1: viděl,
0: ještě v sobotu.
1: Ano.
0: Já jsem to ještě neviděla.
1: To bylo pěkné, je to na Facebooku, na Instagramu, tak na to koukněte určitě. Jitka tam taky moudře mluví v té upoutávce.
0: No, jak jinak. Tak, ale ještě tak. Něco? Něčím zaperli. Ještě.
1: Hodně zeleně, minimum aut, taková je ideální představa o nové podobě náměstí Republiky v Pardubicích. O tom budeme mluvit. Samozřejmě naše nová rubrika, co v učebnicích nebylo, bude i dneska, tentokrát o vodním tunelu a navštívíme kočičí kavárnu v České Třebové.
3: Český rozhlas Pardubice.
4: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: večer v České televizi.
1: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: 12 hodin.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Bartolomějská ulice v Pardubicích je ode dneška uzavřená. Na Toulovcově náměstí v Litomyšli je nové pódium. Vláda dnes projedná zavedení mistrovské zkoušky, získat by ji mohli řemeslníci z 48 profesí. A počasí dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní poledne. V Pardubicích je ode dneška uzavřená ulice Bartolomějská. Stavební firma tam zahájí práce na úpravě povrchu a inženýrských sítí. Jde o součást celkové revitalizace tohoto území, včetně Wernerova nábřeží a ulice pod Sklípky. V plánu je předláždění, ale i oprava mostku, vodovodního kanálu nebo zdí z Pernštýnského náměstí. Omezení potrvají do října letošního roku. Radnice v Litomyšli pořídila nové pódium na Toulovcovo náměstí. Na něm se každý rok koná řada akcí, například Toulovcovy prázdninové pátky, gastroslavnosti a další. Za novou venkovní scénu město zaplatilo 5 milionů korun, říká mluvčí radnice Petra Jiráňová.
7: Nové pódium na Toulovcově náměstí nahradilo vlastně starou demontovatelnou scénu, která se zde instalovala pouze na akce. Autorem nového stálého řešení je ale architekt Aleš Burian a toto řešení bylo konzultováno také s památkáři.
5: Ve Zderazi na Chrudimsku nabízejí adopci stromů. Obec chce nechat vysázet třešňovou alej kolem kapličky. Spustila anketu pro případné dárce, kteří na výsadbu stromů přispějí a třešně pak budou označené cedulkami se jmény sponzorů. Řemeslníci by měli mít nově možnost složit mistrovskou zkoušku. Počítá s tím návrh zákona, který dnes projedná vláda. Mistrovskou kvalifikaci by podle návrhu ministerstva průmyslu mohlo získat až 48 povolání. A to například stavební řemesla, jako je pokrývač, obkladač nebo truhlář, až třeba po včelaře nebo čalouníky. Podle Tomáše Hambergera z ministerstva průmyslu má mistrovská zkouška motivovat řemeslníky zlepšovat se i po dokončení studia.
8: Můžou zase zlepšit své dovednosti, můžou vlastně získat i prestiž v tom povědomí toho řemeslného cechu nebo odvětví a vlastně já v tom vidím i nějaké kombi motivační prvé, které je třeba donutí zůstat u toho řemesla.
5: Mistrovská zkouška nebude povinná. Podmínkou pro ní je, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a také alespoň tříletou praxi. Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slavie se Spartou rozhodnout zítra. S oběma kluby už zahájila řízení. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít významný dopad na dění na českých stadionech.
6: Počasí.
5: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, postupně na většině území přehánky nebo občasný déšť. Místy se vyskytnou bouřky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr se bude k večeru měnit na severozápadní a zeslábne. V bouřkách naopak přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak mírně klesne odpoledne a večer mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Kvůli silnému provozu se tvoří kolony na 35. na Svitavsku. Konkrétně se 10 minut zdržíte mezi Benátkami a Litomyšlí. A klouže to na silnicích 312 a 14 u Českých Lipchav. Na vozovce je tam rozlitý olej. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Hezké pondělní poledne všem, kteří ladíte vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Pokud u toho obědváte, přejeme dobrou chuť a předpokládám, že bystře dobře posloucháte. A to ve chvíli, kdy startujeme polední písničky od srdce, tak věřím, že většina z vás se i zapojí aktivně. Psát nám můžete na známé kontakty. Já je samozřejmě připomenu za malou chvíli, ale pojďme také kouknout, kdo nám zahraje a zaspívá. Odstartujeme to s Vítou Vávrou, no a pak budou následovat ABBA Olympic, také Marek Lambora s Evou Burešovou, Jiří Schellinger tady je, Slza Petr Nať, Annie Lennox, Brontosauři a řada dalších. Tak nezbývá, než popřát ještě jednou pohodový poslech.
6: Písničky od srdce s Miroslavem.

0: Jak svět přichází o básníky. Vítě Vávra ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Tak rychle na kontakty pojďme, jak jsem sliboval. studio.pardubice@rozhlas.cz, to je naše e-mailová adresa, kam můžete posílat delší vzkazy. Pokud máte něco stručného na srdci, tak postačí naše SMS brána s číslem 90 011 04. SMSky posílejte ve tvaru Pardubice, mezera a vzkaz, který máme vyřídit. No a nebo telefon 726 46 48. 48. Dneska máme 11. května, Svatava a také Svatoslava. To jsou oslavenkyně, kterým posíláme gratulaci, přání všeho nejlepšího a také písničku od Zuzky Norisové.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Pohodová Zuzana Norisová, šepotám. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mého kolegu Vlastíka Dětka, který dře za tři pracovníky a jeho slina nedopadne ani na zem, jak je vyprahlý. Proto půjde po 13. hodině na piveček. Děkujeme a hezký den přeje tým Maro.

0: Hasta mañana, také skupina ABBA ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a máme tu první dnešní telefonát. Zdravíme posluchačku Danu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Dano, je to na vás, komu zahrajeme písničku?
1: Ano, chtěla bych popřát k narozeninám paní Dáně Štruplové z Prahy.
0: Ano.
1: Moji dobrý známy, ano. A taky pochopitelně ta písnička by ještě šla pro všechny, kteří mají dnes narozeniny.
0: Mhm.
1: No, pochopitelně i pro vás.
0: Tak pochopitelně moc krát děkujeme za zahrání a oslavenkyni posíláme také velikou gratulaci. Vy jste říkala, že se to tak jako hezky sešlo, jeden rok, jeden co, jak to tam bylo?
1: Ano, ano, my se známe, neznáme se moc dlouho, ale takto se to sešlo, takže taky bych jí popřála hodně zdravíčka.
0: Jo, takže to je i taková oslava toho kamarádství vašeho.
1: Ano,
0: dobře.
1: Ano.
0: No tak jo. No a z toho, co jsem nabízel, se vám líbila nejvíc Věra Martinová. Tak jestli můžu, tak kousek písničky posílám i pro vás, pro radost
1: ano.
0: A pro hezký den. Moc děkuji za zavolání, ať se daří.
1: Ano, jsem moc děkuji pěkně.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji.

Až na vrcholky hor jsme vystoupali s Věrou Martinovou a jdeme na další vzkaz. Zahrajte písničku Hance Neveklové, Hance Němcové a Lindě Topinkové pro dobrou náladu. Při pohodovém pondělku babička s dědečkem posílají pozdrav a my k němu připojeme písničku.

0: 12.20 ukazují hodiny, tohle byla skupina Olympic a máme tu další telefonické přání, tentokrát do České Třebové. Zdravíme paní Květu, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych prosila o zahrání písničky pro pana Antonína Taura z Litomyšle,
0: ano,
1: který slaví dnes krásný 82. narozeniny. Přejeme mu hodně zdraví, síly, životního optimismu, ať se drží, nemá to cestu teď lehkou. A

0: Hlavně, hlavně to zdraví.
1: To je nejdůležitější. To ostatní přijde. Přesně tak.
0: Dobře, děkuju moc.
1: Rádo se stalo.
0: Ano. Rádi.
1: Děkujeme. Tak i my zdravíme pana Antonína i od nás. Gratulace, ať si užije svůj velký den a jak jste říkala, hlavně to zdraví. Kousek písničky i pro vás, paní Květo, za zavolání a hezké pondělí. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tuba Dine Ross, s vámi Český rozhlas Pardubice, pokračují písničky od srdce a pan Vašek z Vysokého Mýta. Hezký den.
1: Dobrý den, přeju do Pardubického rádia.
0: Děkujeme.
1: Posluchačům. Rád bych požádal o písničku pro pracovnici léčebny Košumberk, která posílá klientům, pacientům, kteří mají zájem, potřebu se tam léčit, tak jim posílá zvací dopisy. Tahle ta paní jmenuje se Svatava Pinkasová a protože mají dámy s tímto jménem krásným dneska svátek, tak jsem si dovolil požádat o písničku, kterou máme připravenou teda na repertoáru.
0: Dobře, tak máme tady Lenku Filipovou.
1: A přeju hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
0: Je to tak? A poslouchá paní Pinkasová? Máte
1: já
0: to
1: ráda.
0: Jo, takže určitě teďka můžeme také popřát i od nás z rozhlasu poslat gratulaci k svátku paní Svatavě. No, tam je to krásné, že? Na Košusu, ten park tam kolem léčebny, to je úplně balzám na duši.
1: Teď udělali nějakou rekonstrukci toho pavilonu M, bude se otvírat tento týden a má tam být taky nějaká velká kultura, je tam pozvaná, takže...
0: No takhle, aha, takže tam budou mít velikou slávu, super, to rádi víme, ano. To se rádi rozvíme tohle
1: má
0: všechno.
1: Má tam být Honza Čenský, Salava tam bude dokonce moderovat, je to velký.
0: Velký a velkolepý. No tak jo, tak na Košumberk posíláme pozdrav, nejenom paní Svatavě, ale všem, kteří nás tam třeba poslouchají. Kousek písničky opět i pro vás, pane Václave, za zavolání.
1: Děkuji,
0: a
1: ať
0: se daří, ještě mě řekněte, dorazíte na den otevřených dveří?
1: Předpokládám.
0: Budeme se těšit.
1: Předpokládám.
0: Jste takový stálý host.
1: Předpokládám to, že si mě všimne.
0: No, bez vás by to nebylo ono.
1: Já si myslím, že takový inventář.
0: Tak v tom případě dobrý. Nebudu říkat naslyšenou, ale naviděnou.
1: Naviděnou, počítám s tím jenom určitě.
0: Mějte
1: a
0: se.
1: A pozdrav z Letohradu ještě, ahoj.
0: Děkujeme, naslyšenou, naviděnou.
1: Ahoj.

přeji pěkný den, píše do písniček od srdce paní Boženka, pokračuje. Marcelka mi včera odjela, je mi smutno a přesto věřím, že jste si to určitě společně užili. Spoustu zajímavých zážitků a že, jak se říká, není všem dnům konec a určitě ještě bude příležitost se setkat. No a pak tady stojí další část vzkazu. Nabídku jsem neslyšela, pokud nemáš náhodou Karla Zicha, máš určitě něco, co mi zlepší den. Díky, Boženka. No tak budou to rovnou dva zpěváci, nebo respektive zpěvák a zpěvačka. A to už určitě musí zlepšit den. Marek Lambora, Eva Burešová, písenko v Bojská.

A další pohodová písnička, ať udělá radost Věrušce a všem stálým posluchačům. Do nového týdne přeju hodně elánu a ať uteče. Díky, Míla. Laša.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Za námi je Petr Naď. Na hodinách skoro 1:45 písničky od srdce pokračují a se svým přáním na telefonu čeká i paní Hanka. Tentokrát zdravíme do Žamberku. Dobrý den.
1: No, dobrý den.
0: Tak je to na vás. Komu zahrajeme?
1: No, zahráli bychom děvčatům na přízemí.
0: Ano.
1: Pod staniční sestrou Jarmilkou.
0: Uh-huh.
1: A bylo by to... písnička od Marie Rotrové.
0: Ano, tu jsme vybrali, ta tady byla v nabídce, takže si dáme písničku od Marie Rotrové a Petra Němce. A ještě mě zajímá, proč děvčatům hrajeme? Jen tak, jako že jim zlepšujeme den, nebo si to něčím zasloužili speciálním?
1: No, tak...
0: No.
1: Aby ten den rychle utekl.
0: Jo, při pondělku, aby to zvládli všechno.
1: Ano.
0: Tak jo. No tak holky, zdravíme, ať to jde hezky od ruky. Vám to utíká dneska?
1: Utíká.
0: A příjemně?
1: Dá se říct, že jo?
0: No tak super, tak to jsou naprosto ideální, skvělé zprávy. Tak ať to dál utíká příjemně, abyste také užila tu volnou část dnešního dne hezky a samozřejmě i pro vás kousínek písničky, když už to takhle dělím pro všechny, tak abyste nepřišla zkrátka. Ať to jde, paní Hanko. A díky za zavolání, mějte se.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

Dobrý den do rozhlasu, slyšela jsem, že máte v nabídce skupinu Slza a prosím ji pro sebe jenom tak pro dobrou náladu a příjemný jarní den i pro vás do rozhlasu za to, že hezky hrajete. Díky moc, vaše stálá posluchačka Majka.

0: Milí posluchači, zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a Radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotheka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Zchátralý pivovar v předhradí je na prodej. Vedení Chrudimi znovu prověří systém parkování pod širokými schody. Východní polovinu Česka odpoledne zasáhnou silné bouřky. Oblačno je zataženo, srážky, bouřky a teploty do 22 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré pondělní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Předhradí na Chrudimsku prodává opuštěný pivovar. Schátralý areál obec získala v dražbě v roce 2019. Na kompletní opravu nemá peníze. Ponechá si dvě budovy, kde chce postavit informační a společenské centrum. Zbytek přes realitní kancelář nabízí investorům. Stanovila si ale některé podmínky prodeje, dodává starosta předhradí Zdeněk Mikšovský z KDU ČSL.
4: Jsme v historickém jádru obce, tak aby to využití bylo maximálně směrováno k účelu turistického ruchu, cestovního ruchu, podnikatelským záměrům, ale aby to nebyl nějaký těžký provoz, aby to nebyly nějaké chemické provozy, sklady a tyto záležitosti.
2: Vedení Chrudimi znovu prověří systém parkování pod širokými schody. Okolí Havlíčkovy ulice bylo nově zařazené mezi spoplatněné zóny. Radnice ale zaznamenala výhrady podnikatelů, obchodníků nebo lékařů, kteří upozorňují na komplikace při zásobování nebo krátkodobém parkování pacientů. Pracovníci technických služeb Moravská Třebová začali upravovat okolí zrekonstruovaného kulturního domu v okrajové části Boršov. Vysévají tam trávníky a sází keře. Vše by mělo být hotové do konce tohoto měsíce, říká městský zahradník Jiří Křetínský.
5: Provádíme finální terénní úpravu v okolí kulturního domu v Boršově, kde bude zrealizována travnatá plocha a zároveň bude na několika místech vysázeno několik keřů a půdopokryvných rostlin. Celkové náklady budou kolem 70 tisíc korun.
2: Odpoledne hrozí ve východní polovině Česka silné bouřky. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejšího rána. Napadnout může celkem 30 mm srážek, někde i 50. Místy se může objevit i přívalový déšť. Zítra se také výrazně ochladí. Na horách může dokonce sněžit, nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 8 až 1 stupněm Celsia. Nejvyšší mezi 7 a 14 stupni. V noci na středu pak může také mrznout. Francouzská pasažerka z výletní lodi MV Hondius má pozitivní test na hantavirus. Informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Stav ženy se podle ní v noci zhoršil. Další 4 evakuovaní původem z Francie mají výsledky testů negativní. Ristová dodala, že ale test podstoupí znovu.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, postupně na většině území přehánky nebo občasný déšť. Místy se vyskytnou bouřky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak mírně klesne odpoledne a večer mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Klouže to na silnicích 312 a 14 u Českých Lipchav, na vozovce je tam rozlitý olej a v Dašicích na Pardubicku neprojedete ulicí Velkolánská, pracují tam dělníci. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna známe lepší cestu. Alex a host.
6: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Hezký den.
3: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy. Byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba možná více než u nás. Takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzeny České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku UNICEF.
1: Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy, nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnější? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduju a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo, takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize, vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy. A byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je jak na zaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ahost si povídám s Pavlou Gumbou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě. Je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dalo by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám, tak kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit? Volit mezi dvěma pomoci? Jednomu pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, kterým,

0: které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté. Ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
1: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Námi Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním, děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malichernosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní, takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomění, že na druhém konci světa jsou horší

0: problémy vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více. Mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni. Ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
1: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší, ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
0: Ono je to těžké asi takhle říct, nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky. Ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
1: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
0: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková, jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotném přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
1: Já jsem v kontaktu s tou dívkou?
0: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový aspoň trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod a potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
1: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Pavlou Gombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadní ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám, takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území.
1: No, možná šlo a možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny právě jakoby dopravní, třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli o jednu kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevřeli nemocnice, tak prostě tam spěchal a tam mu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem. Vesele a zdravě.
2: Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku přes 20 let. Jak velká je vůbec dnešní pomoc České republiky dětem ve světě?
1: Je opravdu významná a my si vážíme toho, že každý rok roste, protože v loňském roce jsme v Česku získali 95 milionů, což je

0: Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Přijďte si pro svou kapku dobra. Den dobrovolnictví Pardubického kraje se uskuteční v úterý 12. května od 8 do 16 hodin na náměstí Míru ve Svitavách. Nechte se inspirovat, jak můžete i vy pomáhat. Program dne a více informací na www.dobrokraj.cz.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V procesu posouzení vlivu na životní prostředí prošla jen část stavby obchvatu České Třebové. Ve Starých Ždánicích na Pardubicku zakládají dětskou skupinu pro 12 dětí. Na doplacení odměny přes 1 milion korun bývalý ředitel ČT Souček nemá nárok, rozhodl dnes soud. A počasí na zítřek. V kraji čekejte oblačno až polojasno, prostupně proměnlivou oblačnost a teploty do 12 stupňů. Zprávy s Michálou Spáčilovou. Dobré pondělní odpoledne. Krajský úřad v Pardubicích vydal kladné stanovisko v procesu posouzení vlivu na životní prostředí EIA pro stavbu části obchvatu České Třebové. Vyplývá to z dokumentu na úřední desce kraje. Schválená část ale zahrnuje jen polovinu trasy, a tak silničáři musí jednat dál s dotčenými obcemi.
4: V procesu EIA uspěla část tzv. Červené trasy, která vede od Dlouhé Třebové po kruhový objezd v České Třebové u výjezdu na Svitavy. To je dohromady přes 7 kilometrů. Celá plánovaná trasa má ale měřit 14 kilometrů a pokračovat směrem k rybniční soustavě Hvězda. Ta je ale důležitým místem pro migraci a hnízdění ptactva a část trasy, která má okolí rybníku protínat, zatím kladné stanovisko nemá. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Staré Ždánice na Pardubicku budou mít od září dětskou skupinu. Její kapacita bude 12 dětí a fungovat bude v budově po bývalé faře. Dům nechala obec opravit za 35 milionů korun. Z velké části pomohla státní dotace. Provozovatele dětské skupiny už vybraného mají, říká nezávislý starosta Martin Korunka.
5: Doufám, že dětí budeme mít dostatek, ale v podstatě teď teprve rozjedeme větší propagaci té skupiny, protože skupina se otevře od 1. září. Obešleme všechny obce v okolí a zveřejníme tu možnost pro rodiče dávat sem děti. Výhoda je, že vlastně se mohou dát děti už od 1,5 roku a nemusí to nutně být na 5 dnů v týdnu.
3: Nově je otevřená dětská skupina v Moravanech. Uvedení do provozu chystají také v Srchu a v Dašicích. Obvodní soud pro Prahu 4 nepřiznal bývalému řediteli České televize Janu Součkovi doplacení odměny za rok 2024. Souček chtěl po televizi více než 1 300 000 korun. O snížení odměny rozhodla Rada České televize v květnu 2025. Podle Součka s ním musela výši projednat, což neudělala. Soud dnes rozhodl, že doplacení bonusu nemá nárok. Souček si ponechal lhutu na odvolání. Pravděpodobně ho ale podá.
6: Je zřejmé, že Rada České televize nenaplnila podmínky smlouvy, kterou se mnou uzavřela ve chvíli, kdy jsem nastupoval do pozice generálního ředitele, tedy nenaplnila podmínky toho rozhodování o bonusu generálního ředitele.
3: Soud dnes zamítl také Součkovu žalobu, kterou se domáhal neplatnosti svého odvolání z funkce generálního ředitele ČT. Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dříve řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku.
0: Počasí.
3: kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, postupně na většině území přehánky nebo občasný déšť, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů. Noc bude na východě Čech zatažená, na většině území s deštěm nebo přehánkami, nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně. A zítra čekejte v regionu zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne pak proměnlivou oblačnost. Úterní teplotní maxima 9 až 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku u Rychnova, na Moravě bouralo nákladní auto s osobním. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pondělí 11. května, svátek slaví Svatavy a také Svatoslavy. Posíláme gratulaci, přání všeho nejlepšího. Pošleme i muziku, a to nejenom oslavenkyním, ale všem, kteří jste naladili vysílání Českého rozhlasu Pardubice dnešní dobré odpoledne. Před námi jsou Buty, Olympik, nabídneme třeba i skupinu Jelen. Celostátní soutěž Finanční gramotnost mezi středními školami vyhráli studenti gymnázia a obchodní akademie Svitavy. Co všechno museli předvést, tak na to jsme se byli zeptat přímo ve škole. Reportáž nabídneme už za pár minut. I dál přejeme příjemné pondělí.
0: Dobré odpoledne s Miroslavem.

0: počasí.
1: Olympik jsou za námi, za chvilku další muzika Albano, Romina Power, také skupina Jelen, ale teď už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové a také s meteorologem Jaroslavem Tučkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak máme venku teďka tak jakoby proměnlivo, chvilku to svítí, chvíli ne. Jak to vypadá se zbytkem dnešního dne?
2: No, v tomto duchu to de facto bude pokračovat, akorát, že nám přibude víc srážek, to znamená, začnou se objevovat častější přehánky a i bouřky, je vydaná i výstraha na silné bouřky, které se mohou objevit v podstatě kdekoliv, ale ta největší pravděpodobnost je na východě regionu. Co se týká teplot, do 22 stupňů, to už jsme ji dosáhli, takže ty teploty potom s přibývajícím časem zase budou už klesat. Vítr od jeho západu, západu 3 až 7 metrů za sekundu, večeru se pak bude měnit na severozápad a zeslábne. V bouřkách vítr přechodně zesílí. No a v těch bouřkách ty úhrny, v těch silných bouřkách mohou být i kolem 30 mm.
1: Tak, to jsou informace, které se týkají ještě dnešního dne. Když se podíváme dál, noc na zítřek a zítřek,
2: v noci bude hodně oblačnosti, bude zataženo s tím, že na většině území bude déšť nebo přehánky. Postupně v polohách nad 1000 metrů ty srážky budou přecházet do smíšených nebo sněhových. No a k ránu budou od západu srážky ubývat a zároveň se bude částečně protrhávat oblačnost. Nejnižší noční teploty od 6 do 3 stupňů Celsia. No a co se týká toho dne, tak tam očekáváme ráno a dopoledne oblačnou až polojasnou oblohu s tím, že odpoledne pak bude proměnlivá oblačnost, něco podobného jako je dnes, to znamená chvilku víc mraku, chvilku míň. No a večer bude oblačnost ubývat. Srážky se budou vyskytovat dopoledne pouze ojediněle, odpoledne potom přechodně jich bude trošku víc, budou se vyskytovat místy. V polohách nad 800 metrů by zase mělo přecházet ty dešťové přehánky do sněhových přehánek. 9 až 12 taková budou maxima. Vítr od severozápadu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15. Večer ten vítr bude částečně slábnout, takže zítra pocitově bude v celku velmi chladno.
1: Úterý Pankrác, pak Servác Bonifác, v těch dalších dnech jsou tam nějaké hrozby mrazů?
2: V středeční ráno tam ty teploty budou prat de facto až k nule, takže budou četné přízemní mrazíky a to bude asi nejchladnější den nebo nejchladnější ráno v tomto týdnu. Jinak pak už ty teploty zase budou nad nulou, takže tam je potřeba asi ty rostliny trošičku nějakým způsobem
1: zahřát.
2: Ano, zahřát, přesně tak.
1: Tak jo, tak děkujeme za informace o počasí, to byl meteorolog Jaroslav Tuček, do Hradce přejeme krásný den a naslyšenou.
2: Nápodobně, hezký den, naslyšenou.

0: Jak už jsem říkal před chvílí, studenti gymnázia a obchodní akademie ve Svitavách letos ukázali, že v penězích umějí chodit. V celostátní soutěži finanční gramotnost ovládli kategorii středních škol díky nejlépe zpracovanému plánu života po maturitě. Jak se na soutěž připravovali a čím přesně přesvědčili porotu, tak to zjišťovala přímo ve škole reportérka Českého rozhlasu Pardubice Věra Pavlasová.
1: Studenti středních škol letos řešili aktuální téma – stěhování za studiem po maturitě do Prahy. V této souvislosti si měli připravit podrobný finanční plán, včetně nákladů na bydlení, dopravu a každodenní život. Vysvětluje učitelka Jana Pospíšilová, která studenty na soutěž připravovala.
2: Žáci studijního oboru obchodní akademie mají zájem o toto téma, protože si sami zvolili do 3. a 4. ročníku volitelnou specializaci finanční poradenství, takže zájem mají.
1: Jedním ze studentů byl Ondřej Stoklásek. O problematiku financí se zajímá už delší dobu.
3: Co pro vás bylo nejsložitější tady na té soutěži?
4: Tak asi umět komunikovat s týmem a následně si to odprezentovat, to, co jsme vlastně my zpracovali.
1: Student 3. ročníku Adam Holík si spolupráci v týmu pochvaluje.
5: Tak museli jsme spojit vlastně několik těch našich vědomostí a dovedností a naučit se hlavně v tom týmu to odprezentovat, tak vlastně by z toho vyplynulo, že tomu doopravdy rozumíme.
1: Klára Němčíková byla jedinou dívkou ve skupině, která na celostátní soutěži prezentovala Svitavské gymnázium a obchodní akademii. Ekonomickému oboru se chce věnovat i při dalším studiu na vysoké škole.
6: Určitě nad tím zvažuju vlastně vysokou školu ekonomickou.
3: Je tato finanční gramotnost běžnou záležitostí i pro vaše kamarády, kteří třeba studují na jiných školách?
6: Upřímně ne. Když se s nimi o tom třeba bavím, tak jako často se stává, že neví vlastně o čem jako vůbec mluvím, že to třeba slyší poprvé a myslím si, že právě by to možná mělo v těch školách trošku znít víc, některé ty věci, co se právě týkají té finanční gramotnosti.
5: Pro ně to může být špatné kvůli tomu, že ta hodnota peněz je v mnohých případech vlastně jiná, než oni ji považují a aspoň ty základy nějaké té finanční gramotnosti by opravdu měly být na každé škole. My díky tomu, že tady máme ten rozšířující předmět to finanční poradenství, tak jsme v tom více zběhlí.
3: Finanční gramotností se na obchodní akademii zabývá 45 studentů ze Svitav, Věra Pavlasová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme špízy z vepřové panenky, a to bychom nebyli my, abychom si to něčím nevylepšili, například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 11. května. Svátek má Svatava. To znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí přes 4000. Tak všechno nejlepší. Vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. Nejznámější siamská dvojčata v historii se narodila v roce 1811 poblíž Bangkoku. V oblasti hrudníku srostlí bratři Bunkrovi dosáhli takového vyhlasu, že od té doby se jakákoliv tělesně spojená dvojčata nazývají siamskými, protože Thajsko neslo v té době název Siam. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Všesportovní stadion v Hradci Králové byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966. Říká se mu Podlízátky. V posledních letech dostal novou podobu, ale typické osvětlení ve tvaru lízátek muselo zůstat. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapěla slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, slavé světe, tak to máme, co nemáme. Obětáme, všechno dáme, všechno umíme, poradíme, poslouchíme.
1: Pojem kočičí kavárna už jste asi slyšeli, ale navštívili jste někdy podobný podnik. Pár let už jedna kočičí kavárna funguje v Pardubicích, ostatně i odtamtud jsme nabídli přímý přenos. No a tlapky na skle kavárny v České Třebové v Moravské ulici prozrazují, že i v tomto případě se jedná o trochu jinou kavárnu a nápis Mňau Café Cindy tušení potvrdí. Ano, jedná se o první kočičí kavárnu ve městě, ale i v blízkém okolí. V příjemném prostředí vás obslouží klasickou nabídkou matka a dcera. A jako bonus se můžete potěšit z pěticí koťat. A přitom za vznik této zatím ojedinělé kavárničky může slib, jak prozradila Vítě Balcarové dcera majitelky Veronika Kašperová.
2: Byl to slib, že v době vlastně, kdy moje maminka onemocnila, jsem tak jako seděla na balkóně a říkala jsem si, otevřít kočičí kavárnu byl vždycky sen mojí mámy. Že pokud se maminka uzdraví, tak že jí slibuju a přísahám, že

0: všechno dotáhnu do konce a otevřu její vysněnou kočičí kavárnu. Povedlo, zadařilo a je to tady.
1: Musela to být ale také velká láska ke kočkám. Jak jste to měli?
0: Máme, stále máme. Když jsme byli vlastně malí děti, tak my jsme chtěli hrozně kočičku. Ale náš tatínek byl silný alergik. Pak taťka přišel a dovolil britskou modrou kočičku, ta se jmenovala Cindy. A vlastně v 17 letech nám odešla do kočičího nebe. Proto vzniknul vlastně i název jako na počest naší kočičky. A teď aktuálně je to ve fázi, že já mám taky doma jednu kočičku na lezence a maminka ta jich má 5.
1: Takže to máte takhle, doma kočičky a tady kočičky, tak vy jste vlastně paní Šemberová, maminko, v kočičím ráji.
2: Ano, jsem v kočičím ráji. Díky dceři se mě splnil sen.
1: Víte co, pojďte mě je představit.
2: Kočičky, které tady máme, pocházejí ze spolku Lezník. Niky, černou kočičku s bílým fouskem. Dia, to je černý kocourek s bílou náprsenkou. Je tady Rouzí, to je tříbarevná kočička. Pak tady je Ládík. Arezato, mourovato bílej kocourek. Tady máme Šel, a to je kočička, kterou našli na benzínce. Je taková malinkatá, roztomilá a taková už zůstane.
1: Ovšem, kde jsou lidi a zvířata, tam musí být jasná pravidla. Jaká u vás jsou?
2: V kočičích kavárnách musí být jasná pravidla. A pravidla jsou taková, že děti do 10 let musí chodit z doprovodu rodičů. Kočičky, když spinkají, tak se nesmí budit, nesmí se nosit. Pokud jsou vzhůru, tak si je děti můžou i dospělí pohladit, můžou si s něma pohrát, mají tady spoustu hraček, můžou jim dát kokínka. To jsou v podstatě veškeré pravidla. Netahat za chloupky, netahat za ocásky, nijak neubližovat.
1: Pochopitelně jsou očkované.
2: Očkované, jsou odčervené, jsou všichni kastrované a všichni mají testy na FIPku a FELF.
1: Já jsem přišla se svojí vnučkou Karin, která má kočky ráda. Chtěla bys si domů kočičku?
3: Ano.
1: Proč ji nemáš?
3: Protože mamka je alergická na kočky a navíc máme psa.
1: Teď mi pověz, když jsi tady všechny kočičky viděla, kterou bys si vzala domů, kdyby to šlo?
3: Takovou malinkou, Šel.
1: Domů si ji vzít nemůžem, ale často se sem budem chodit na ní dívat, ano?
3: Ano.
1: Paní Šemberová, jste šťastná?
2: Jsem šťastná. Díky dceři se mě splnil sen a doufám, že i dcera bude šťastná v této kavárně a že budeme spolu dál takhle fungovat.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu s fotografem Janem Šibíkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pošle, jestli to znamená automaticky pokračovat soudem, anebo může v této fázi skončit. Pane posluchači, po předžalobní upomínce vůbec nemusí následovat soud, je to jenom takové upozornění pro druhou stranu, aby viděli, že to myslíte vážně, a pro vás je to pojistka, že v případě soudu nebudete platit jeho náklady. Se znaleckým posudkem počkejte, protože pokud by potřeba nebyl, zbytečně byste ho platil.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Pardubice plánují začít letos s obnovou náměstí Republiky. Schátralý pivovar v předhradí je na prodej. Incidentem na víkendovém derby se bude zabývat ministerstvo vnitra. Se Slavií zahájí správní řízení. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno a teploty do 12 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní odpoledne. S rozsáhlou rekonstrukcí náměstí Republiky v Pardubicích plánuje město začít už letos. Teď žádá o stavební povolení a následně chce vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Projekt počítá s celkovou změnou prostoru, výměnou povrchů, zrušením zastávky u divadla i několika desítek parkovacích míst, které nahradí zeleň. Jak ale doplňuje primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO, práce se nejdříve zaměří na to, co je pod povrchem.
2: VAK začne letečko v letních měsících dělat vložkování těch kanalizací, to bude trošku omezující, ale nějakým způsobem doprava bude fungovat. Následně se začnou dělat přeložky inženýrských sítí, co se týče vodovodů, pak i některé další, protože tady sítí opravdu hodně, je to poměrně problematické, co se těch sítí týče, takže to bude náročné.
1: Předhradí na Chrudimsku prodává opuštěný pivovar. Schátralý areál obec získala v dražbě v roce 2019. Na kompletní opravu nemá peníze. Ponechá si dvě budovy, kde chce postavit informační a společenské centrum. Zbytek přes realitní kancelář nabízí investorům. Stanovila si ale některé podmínky prodeje. Dodává starosta Předhradí Zdeněk Mikšovský z KDU-ČSL.
3: Jsme v historickém jádru obce, tak aby to využití bylo maximálně směrováno k účelu turistického ruchu, cestovního ruchu, podnikatelským záměrům, ale aby to nebyl nějaký těžký provoz, aby to nebyly nějaké chemické provozy, sklady a tyto záležitosti.
1: Slatiňany chtějí vylepšit servis pro cyklisty u muzea Švýcárna. Radnice vypsala zakázku na úpravu areálu, kde budou umístěné stojany pro kola a také dobíjecí elektrostanice. Práce by měly být hotové v létě. Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovou Slavií, a to kvůli výtržnostem fanoušků klubu během sobotního derby s pražskou Spartou. Rezort oznámil, že bude zkoumat zajištění bezpečnosti i fungování pořadatelů. Příznivci Slavie několik minut před plánovaným koncem zápasu vtrhli na hřiště, napadli gólmana Sparty Jakuba Surovčíka a naházeli pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Policie případ vyšetřuje jako výtržnictví. Slavie čelí i disciplinární řízení ligové asociace. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou. Pumpaři budou moci litr benzínu prodávat maximálně za 44 korun a 3 haléře. Litr nafty pak zítra bude moci na čerpacích stanicích stát maximálně 42 korun a 84 haléřů.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech zatažená na většině území s deštěm nebo přehánkami. V polohách nad 1000 metrů čekejte srážky sněhové, nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně. Zítra čekejte v regionu zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne pak proměnlivou oblačnost. Té bude večer ubývat. Úterní teplotní maxima 9 až 12 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dvě osobní auta bourala v Pardubicích na světelné křižovatce ulic Dašická a na Drážce. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné a dopravní komplikace čekejte na Svitavsku. U Rychnova na Moravě bouralo nákladní auto s osobním. Tolik doprava. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humor jáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
6: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
5: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
0: Humor jáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. Ano. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Víď, Vachamůrko, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo,
2: no,
0: to, tak to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědala, to pustíte.
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň, 16 letý, který tam rval to zboží do portu, říká, je, a já vás znám, a vy jste, říkám, Špaček, můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako jsem se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře. Jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni. A točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepeněla jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všim, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál. To byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak
0: čtvrtstoletí
2: mladší. Mm-hmm. To je to opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobré, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo
0: oficiálně
2: nezve.
0: A to se tímto vstupem změní, teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače. Halina nebo Luděk Sobota? A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: Ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimek, a to je slavná, pozor, Senka, v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ústav národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Zdravím Pavla pro telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého soparťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
1: Jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Nasledanou.
2: Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den, dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standardně vás oba vrhl zdraví moc a moc, Pavle, a dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský,
3: ano.
4: Nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme,
1: na vás potom, když tak.
4: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu.
3: Nasledanou.
1: A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko,
1: ano,
6: a pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
3: no tak známky jsem ani neměl ve škole. Ne, vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, i samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: Děkuju. A přál bych si Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc. Mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač, na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No, je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně. Dokonce se tam i zpívá a podobně. Takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je takhle, jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14-letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philip je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 let jsme se řezali smíky, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lollobrigidu a Lollobrigida do mě zavěšená odcházela na večeři. Já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak než tehdy v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný. Že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: A připomněla mě to, jak se říká, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe. Tak. A pak byla doma s dětmi. A byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce. A na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak... Jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Dokonce, když jste měli jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, když jsem psal kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou, já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct, ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si sedl. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on... To je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, a publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, kdy Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromnej smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horničkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Wericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Kučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prčil jako z aristokracie. To jako
4: Jo, jako prču z aristokracie.
5: Jo, takhle,
4: já jsem přemýšlel, vy...
5: Z monarchie, jako...
6: Asi imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to vám pěkně děkuju. No, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím chlít, že ten ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel Skrakován a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme.
4: Naslyšenou,
1: díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, mám zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
4: Dobrý den, tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
4: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali by jsme ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustej ostrov brunety. To je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
12: Já bych mi dvě starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
11: Já elektřině nerozumím, já se to...
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
11: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já věděl, on, že má ránu, ale já...
13: Ty mi čteš myšlenky.
10: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Wericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
12: Tej se jinej zase.
10: Jo. Na to tež nebo na něco jiného?
12: Jo.
10: Na to tež nebo na
12: něco? Na to tež jsem jo. Jinek. Já se podle toho zařídím.
10: Dobře, já se zeptám.
12: Jo.
10: Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
11: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
10: Ano.
12: Někde o tam teď.
10: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Wericho, o možnosti spolupráce se Semaforem?
12: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
10: To není pravda.
13: To tak můžete říct.
10: Jo.
13: A i před lidma ještě.
10: Jo.
12: Tak já, to je vydírání.
10: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
11: No, tak špatnej snad nejseš.
1: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
4: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm. Tak já se na to sám zvědavej, jak to bude znít.
1: Tam odkážeme naše posluchače.
4: Ano, ano,
1: dobrá.
4: Ano.
1: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
13: no,
1: bude.
13: Ano, no. A co je proti mě?
1: Luděk je nespokojen tady na čekačce?
13: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
1: Laďka Kozderková s panem
13: Vedrnou. No, přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
1: Tak to je rtuťovitý Luděk Sobota.
13: Já jsem to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
1: Tak on je jinak hodnej ten Luděk.
13: Fandím sobě.
1: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. A ne Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer na Primě, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: Mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně.
3: Aha.
2: A byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se na
3: shledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: Aha. Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho budeme narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano, tak,
1: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Naschledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne, chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím, kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám, já poznám, poznám, že by George?
5: Ne, Gianni. Jo.
3: Jo, to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamaradano, amigo.
1: Kamaradino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty narusky. Zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda. Dneska tak není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo.
1: Tak.
5: A to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře.
1: Tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžec, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijím mu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsáno.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří.
3: Hlasuji
7: pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujem, naschledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže no, na paní Laďku se zatím no, moc nedostává.
3: Jo, už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě nevím, tak ještě někoho vezměte, my to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička Zlišňová, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a i vy.
1: Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřatu. Zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně. A děkujeme. Krásně. Tak, sice
12: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě, Laďka měla své zastánce.
12: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no,
1: chvíli.
8: Tak jdeme na to, ne, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to puste.
1: Račte se vystoupit z archivu.
12: Jo.
13: To mi doufám vysvětlíte.
12: Tak protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
13: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
12: A koho volali?
13: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
12: Na řadle?
13: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
12: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
13: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
12: No, já jsem tady byl první.
13: No.
12: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
13: Ano, já vám rozumím, no.
12: Vůbec nikdo tady nebyl.
13: Ano.
12: Na to mám svědky.
13: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
12: Já jsem tady byl no. První.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: To jo, já jsem tady.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Vždyť vám to povídám, já neslyšel.
13: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
12: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
13: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vy? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
12: já
13: sám
12: jsem
13: sebe
12: tady
13: před
12: mě. Byl první.
13: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
12: Tak já tam půjdu rovnou.
13: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
12: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
13: Tak tam snad jděte, no.
12: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
13: No prosím, pěkně.
12: Ale nepijte to.
13: Proč?
12: Já mám taky něco s ledvinama.
13: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
12: Co?
13: Co vy máte s ledvinama?
12: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
13: To je rozumný.
12: Pač já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
14: Polední pauza.
13: No je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
12: A co říkal?
13: To byla sestra zdravotní.
12: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
13: No to není legrace, to vás lituju.
12: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
13: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
12: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano. Tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tak tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Uh-huh. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo uh-huh. zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba v autě, nebo v autě se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje. No, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
3: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
3: Ale domácí.
1: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.
14: No tak pusu mi dej.

0: Daniel Majer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Pardubický kraj přispěl mladým dobrovolným hasičům na technické vybavení. Larešova vila v Pardubicích se mění na muzeum a kulturní centrum. Řemeslníci budou moci skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku, schválila to vláda. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno a teploty do 12 stupňů. Dobré pondělní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubický kraj pořídil pro mladé dobrovolné hasiče dva nové požární přívěsy. Určené jsou pro výcvik dětí ve věku od 15 do 18 let, které se připravují na vstup do jednotek požární ochrany. Přívěsy mají vybavení pro hašení požáru a pro nácvik technických zásahů, třeba při dopravních nehodách nebo při odstraňování překážek.
3: Požární přívěsy budou moct mladí hasiči využívat napříč Pardubickým krajem, hlavně při speciálních výcvikových akcích, takzvaných rescue campech. Kraj na pořízení nové techniky uvolnil 2 miliony korun. Součástí byl také nákup 9 skladovacích kontejnerů pro 4 okresní sdružení hasičů. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Československá obec legionářská pokračuje v obnově Larešovy vily v Pardubicích, kde nacisti během Heydrichiády vyslýchali české vlastence. Z někdejšího symbolu okupace má vzniknout nejen muzeum, ale také prostor pro kulturní a společenská setkání. Rekonstrukce už stála téměř 120 milionů korun z podpory kraje, města a ministerstva kultury. Pardubický kraj se teď chce stát hlavním donátorem projektu a do budoucího fungování vily zapojit i východočeské České muzeum, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
4: Do konce roku 2026 by měla být dokončena stavební část a v roce 2027 instalace jednotlivých expozic s tím, že rok 2028 už by měl být plně v provozu, čili návštěvníci do těch jednotlivých expozic, které jsou 4, jak by se mohli podívat v průběhu letní sezóny 2028.
2: Řemeslníci nově budou moci získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to v 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Měla by také motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a alespoň 3letá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
5: Zkouška se bude sestávat se 3 částí, a to z části praktické a z části teoretické zaměřené na ten daný obor a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
2: Podobnou zkoušku už teď mohou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku počítá návrh od roku 2027. Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který dnes podepsal prezident Petr Pavel.
1: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech zatažená, na většině území s deštěm nebo přehánkami, v polohách nad 1000 metrů čekejte srážky sněhové, nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně. Zítra čekejte v regionu zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne pak proměnlivou oblačnost. Té bude večer ubývat. Úterní teplotní maxima 9 až 12 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak mírně postupně slabě stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Kolony se vlivem silného provozu tvoří na 35 na Svitavsku, a to mezi Benátkami a Litomyšlí, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Tak venku zuří pěkná bouřka tady v Pardubicích a my vám řekneme, co se dnes dělo v našem kraji. Tak povíme, jak by mělo vypadat náměstí míru v Pardubicích. Pozveme vás na jubilejní 10. ročník ZUŠ Open. Také povíme, že české turistické značení dnes slaví významné výročí a vydáme se také do Dašic, Morava, na Srchu a Starých Ždánic. Tam totiž vychází vstříc poptávce rodičů po hlídání malých dětí a přidáme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Mariku Gombitovou, na Monkees, také na Jitku Zelenkovou, Smoky a i na další písničky, třeba i od Vobyho Daňka.
7: Český rozhlas Pardubice, den v kraji a Jan Vamberský.

0: taky obdaroval nás, tedy zejména vás, milé dámy, Petr Muk a teď také jedna dáma, Michaela Spáčilová, sleduje totiž události dnešního dne za ten 11.5.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Krajský úřad v Pardubicích vydal kladné stanovisko v procesu posouzení vlivu na životní prostředí EIA pro stavbu části obchvatu České Třebové. Vyplývá to z dokumentu na úřední desce kraje. Schválená část ale zahrnuje jen polovinu trasy, a tak silničáři musí dál jednat s dotčenými obcemi. Pokračuje reportérka Barbora Soukupová.
3: V procesu EIA uspěla část tzv. Červené trasy, která vede od Dlouhé Třebové po kruhový objezd v České Třebové u výjezdu na Svitavy.
2: S rozsáhlou rekonstrukcí náměstí Republiky v Pardubicích plánuje město začít už letos. Teď žádá o stavební povolení a následně chce vypsat výběrové řízení na zhotovitele. S čím projekt počítá, nám už za chvíli řekne redaktorka Šárka Rusnáková. Obec Červená Voda na Orlicko-Ústecku rozšiřuje dopravní hřiště. To po úpravách znovu zahájí provoz ještě v květnu, říká nezávislý starosta Petr Mareš.
4: Takže my jsme dneska udělali nový asfalt, nový lajnování, koupili jsme nový vybavení, kola, tříkolky, koloběžky.
2: V Pardubicích je ode dneška uzavřená ulice Bartolomějská. Stavební firma tam zahájí práce na úpravě povrchu a inženýrských sítí. Jde o součást celkové revitalizace tohoto území, včetně Wernerova nábřeží a ulice Pod Sklípky. Omezení potrvají do října letošního roku. Staré Ždánice na Pardubicku budou mít od září dětskou skupinu. Fungovat bude v budově po bývalé faře. Podrobnosti nabídne kolem 17:45 reportér Ondřej Wolf. Vedení Chrudimi znovu prověří systém parkování pod širokými schody. Okolí Havlíčkovy ulice bylo nově zařazené mezi spoplatněné zóny. Radnice ale zaznamenala výhrady podnikatelů, obchodníků nebo lékařů, kteří upozorňují na komplikace při zásobování nebo krátkodobém parkování pacientů. A ve Zderazi na Chrudimsku nabízejí adopci stromů. Obec chce nechat vysázet třešňovou alej kolem kapličky. Spustila anketu pro případné dárce, kteří na výsadbu stromů přispějí. A třešně pak budou označené cedulkami se jmény sponzorů.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: možná už jste informaci v našem vysílání zachytili, že náměstí Republiky v Pardubicích čeká velká proměna. Město chystá rekonstrukci za desítky milionů korun, která má z centra udělat příjemnější místo pro lidi než pro auta. Nově totiž budou chodníky, silnice i zastávka městské hromadné dopravy a přibude také zeleň anebo vodní prvek. Naopak zmizet mají některá parkovací místa, třeba u Grandu a nebo u kostela svatého Bartoloměje. Jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, tak práce by mohly začít už letos.
1: Vidíme, že dopravní kongestce prakticky nulové, máme kolik 9 hodin ráno a kolik tady stálo aut na semaforech 5.
2: Dopravní situaci na náměstí Republiky popisuje náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO. Díky otevření severovýchodního obchvatu se podle něj centrum sklidnilo a radnice tak může zahájit rozsáhlou proměnu prostoru. Ta má také omezit průjezd aut historickým jádrem, potvrzuje primátor Jan Nadrchal z Hnutí ANO.
3: Jasně se to ukázalo, když byly ve městě nějaké omezení nebo se tady dělá nějaká akce. Ty řidiči si vždycky najdou jinou cestu a my bychom se měli snažit z toho opravdu nejužšího centra tu dopravu. Já nechci říct vyloženě vymístit, ale nějakým způsobem je regulovat, tak aby řidiči využívali ty jiné alternativní trasy, které postupně přibývají. Dneska máme jeden obchvat postavený, druhý se začne stavět, taky tomu přispěje.
2: Náměstí Republiky se má víc otevřít chodcům a cyklistům. Podle projektu také plynulej naváže na třídu míru, aby ji lépe propojil se zelenou bránou a nejstarší částí města. Podle náměstka Hrabala tomu pomůže i nová zeleň.
1: Po vymístění parkování u obchodního centra Grand my dáme i zeleň před obchodní centrum a chceme dát i zeleň zde na tu stranu blíže k zelené bráně. A když se podíváte na ty vizualizace, ano, je to stav budoucí, tak věřím, že se máme na co těšit a už se těším, až ta rekonstrukce náměstí Republiky začne.
2: Z prostoru tak zmizí desítky parkovacích míst. Nejsou prý potřeba díky dvěma novým parkovacím domům. Projekt počítá také s novým vodním prvkem, výměnou povrchu, zrušením zastávky u divadla nebo odstraněním nadzemních částí podchodu. Nejprve ale začnou práce pod povrchem, vysvětluje primátor Nadrchal.
3: VAK začne letečko v letních měsících dělat vložkování těch kanalizací, to bude trošku omezující, ale nějakým způsobem doprava bude fungovat. Následně se začnou dělat přeložky inženýrských sítí, co se týče vodovodů, pak i některé další, protože je tady sítí opravdu hodně, je to poměrně problematické, co se těch sítí týče, takže to bude náročné.
2: Město teď čeká na stavební povolení a pak plánuje vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Ne všechny návrhy se ale některým zastupitelům líbí. Opozice třeba kritizuje, že všechny autobusové zastávky mají být v jízdním pruhu a nebudou mít zálivy. Obávají se, že to zpomalí osobní dopravu.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Popelářem, a ty?
2: Princeznou.
3: Jako princezna?
1: A to ti můžu splnit.
3: Vážně?
1: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
0: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
1: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
0: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
1: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
0: Od 9 do 12.
1: S princeznou Jitkou
0: a Mirkem.
4: Princezna je v dobrých rukou krále Miroslava.
5: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
6: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: O svatém mamertu, zima je po čmertu. Pravý pranostika pro dnešní den, který byl nejteplejší v roce 2012, kdy bylo už přes 30 stupňů Celsia, a v roce 1978, tak to bylo na nule.
1: Počasí.
0: Stále platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami a zítra by se mělo znatelně ochladit po dnešním bouřlivém podvečeru. Potvrdí nám to i Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
2: V noci bude hodně oblačnosti, bude zataženo s tím, že na většině území bude déšť nebo přehánky. Postupně v polohách nad 1000 metrů ty srážky budou přecházet do smíšených nebo sněhových, no a k ránu budou od západu srážky ubývat a zároveň se bude částečně protrhávat oblačnost. Nejnižší noční teploty od 6 do 3 stupňů Celsia. No a co se týká toho dne, tak tam očekáváme ráno a dopoledne oblačnou až polojasnou oblohu s tím, že odpoledne pak bude proměnlivá oblačnost, něco podobného jako je dnes, to znamená chvilku víc mraku, chvilku míň. No a večer bude oblačnost ubývat. Srážky se budou vyskytovat dopoledne pouze ojediněle, odpoledne potom přechodně jich bude trošku víc, budou se vyskytovat místy. V polohách nad 800 metrů by zase mělo přecházet ty dešťové přehánky do sněhových přeháněk. 9 až 12, taková budou maxima. Vítr od severozápadu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15. Večer ten vítr bude částečně slábnout, takže zítra pocitově bude v celku velmi chladno.
0: Ale na zmrzlé muže, na Pankráce, Serváce a Bonifáce by se zase mělo začít oteplovat, takže chvilkové ochlazení a pak zase snad už krásné jaro. Teď ale písničky, které nestárnou, tady Jitka Zelenková, máme si co říct.

0: Festival základních uměleckých škol ZUŠOUPEN letos slaví 10. narozeniny. Každoročně propojí tisíce žáků a pedagogů napříč celým Českem. Letošní jubilejní ročník odstartuje už pozítří, a to programem Rytíři talentu, který uvidíte živě na obrazovkách České televize. Poslechnout si o něm mimochodem můžete na našem webu pardubice.rozhlas.cz. V dnešním Dobrém ráno si totiž moderátor Jakub Malý povídal s ředitelem přeloučské ZUŠky Michalem Chmelařem a také s ředitelkou nadačního fondu Magdaleny Kožené Irenou Pól Houkalovou. A zmínili i krajskou přehlídku 24. května. Hostí Hora Matky Boží u Králík.
1: Celý ten den začne poutní mší svatou za hudebního doprovodu právě dechového orchestru ze základní umělecké školy v Přelouči. Já se moc těším, že protože každý rok na tuto akci také jezdím já se svými žáky z Prahy zpívat a mám velkou radost, že sebou přivážím i žáky ze školy Jaroslava Ježka, nevidomé žáky, které nadační fond Magdaleny Kožené také dlouhodobě podporuje. No a celý ten program je krásným inspirativním setkáním napříč všemi uměleckými obory, takže návštěvníci, poutníci a výletníci se mohou těšit na open air koncert, na taneční vystoupení, na výtvarné dílny a celý ten den vyvrcholí slavnostním pozdně odpoledním koncertem žáků zejména Pardubického kraje.
2: Jak Renka říkala, tak náš orchestr se bude účastnit té slavnostní mše. Provedeme misu lyriku od českého autora loni zesnulého Pavla Staňka. A to je skladba, která se hraje opravdu hodně málo, tak si myslím, že to je jedinečná příležitost pro milovníky této muziky si třeba tuto skladbu chtít poslechnout.
3: Pardubický kraj je možná skoro jediný, který má dvě ty krajské přehlídky.
1: Dvě krajské přehlídky a ještě nejaktivnější pedagogy a žáky ZUŠek. Tady je nutno totiž říci, že Pardubický kraj je důkazem toho, jak skvělí profesionálové, umělečtí profesionálové v základních uměleckých školách vyučují. Konec konců sám Michal je fantastický trumpeťák. Takže v Nových Hradech v sobotu 30. května je tradiční ZUŠ Open pomáhá, protože výtěžek z dobrovolného příspěvku je určen ve prospěch Charity Nové Hrady a jedná se o pozvání do krásných prostor zahrad, zámku a tam vlastně ten program spočívá v takových různých jako uměleckých zastavení, putování tou zahradou. Má to takový charakter trošku jiný, nežli organizované kulturní přehlídky, protože skutečně ten návštěvník té zahrady si může vychutnat v různých časových slotech, tedy nějaké vystoupení dětí. No a sice nejsme, není to úplně Pardubický kraj, ale musím zmínit tradiční projekt ZUŠ Open pomáhá na poutním místě v Neratově hned v neděli poté, 31. května, kam zamíří opět řada reprezentantů Pardubického kraje. Jedná se o podobný model, jako je ZUŠ Open pomáhá na Hoře Matky Boží a to místo je tak nádherné, že i když by se stejně jako do Králík člověk jenom vydal na návštěvu, tak se nemůže zmýlit.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Regionální stopař. České turistické značení dnes slaví významné výročí. První značená turistická trasa u nás vznikla právě 11. května, a to už v roce 1889. No a během více než 130 let se z českého systému stal jeden z nejpropracovanějších systémů na světě. Dnes mají turisté v Česku k dispozici přes 43 000 kilometrů značených pěších tras a právě Pardubický kraj patří k regionům, kde má turista opravdu silnou tradici spolu s celou turistikou. Od Jiráskovy cesty v Orlických horách až třeba po historické trasy v Horách železných. Jak se značení vyvíjelo a kolik práce za ním stojí, tak to v dopoledním vysílání Jitce Slezákové řekl náš regionální stopař Milena Potůčková.
1: Ten systém turistického značení u nás je považovaný za nejspolehlivější a, jak už si říkala, nejpropracovanější nejen v Evropě, ale i v rámci celého světa. Máme nejhustší síť ze zemí Evropské unie. 488,5 kilometrů na 1000 kilometrů čtverečních. A co se týká historie, tak bych zmínila cestu Vojty Náprstka, která je červeně značená a je nejstarší dochovaná a historicky druhá nejstarší trasa. Ta první zanikla výstavbou vodního díla na Vltavě, jinak ta cesta Vojty Náprstka vede z Berouna na Karlštejn. Poprvé byla vyznačená už právě v roce 1889 a nazvaná je po Vojtovi Náprstkovi, což byl spoluzakladatel klubu českých turistů. A když jste se ještě ptala, kolik práce za tím značením stojí, tak i k tomu existují statistické údaje, byť trochu starší. V roce 1998 evidoval klub českých turistů celkem 1145 značkařů, ale v roce 2008, 10 let poté, už jich měl 1360, takže ten trend tam je vzrůstající a za rok odpracují zhruba 59 tisíc hodin. Náklady na pravidelnou obnovu jednoho kilometru značení se pohybují kolem 300 korun a vyžadují přibližně 40 minut času té značkařské skupiny, což je obvykle dvojce, a v průběhu dne značkař obnoví asi 5 až 7 kilometrů této značené trasy. Takže když si to vynásobíme těmi 43 tisíci kilometrů značených pěších tras u nás, tak už se dostaneme na opravdu velká čísla.
2: Ano, no je perfektní, že ta tradice nevymizela a že má následovníky. No a když se, Mileno, zaměříme v těch statistikách na Pardubický kraj, tak tady je to s vyznačenými cestami jak?
1: Tady u nás je zhruba 2000 značených tras pro pěší, dalších zhruba 2500 potom pro cyklisty. Bohužel nejsou úplně záznamy o tom, která trasa byla vyznačená jako první. Nicméně značkaři a ty regionální kluby českých turistů vycházejí z dochovaných písemností a z těch vyplývá, že takovou tou dějepisnou hantýrkou první písemná zmínka o značené trase v Pardubickém kraji je z roku 1911 a je to konkrétně trasa, která vede s Chrudimi do Slavické obory.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio Vá.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice, 6:03. Míříme do Dašec, do Moravan, také do Srchu a do Starých Ždánic. To jsou totiž obce, kde vychází vstříc poptávce rodičů po hlídání malých dětí. Jde o další obce v našem kraji, které zakládají nové dětské skupiny. Vlastní školky sice mají, ale ty už jsou na hraně svých kapacit a nemůžou tak nabírat větší počty zájemců. A třeba právě ve Starých Ždánicích investovali 35 milionů do rekonstrukce bývalé fary. Víc vám řekne redaktor Ondřej Wolf.
1: Tady je šatna.
2: Tady je šatna, je to dimenzovaný pro 12 dětí.
1: Teď je to tady ještě bez nábytku. Ten objekt je čerstvě opravený, zrekonstruovaný, skolaudovaný.
3: Budova patřila soukromému vlastníkovi, který neměl dostatek peněz na kompletní rekonstrukci a v nějaké době se rozhodl, že budovu prodá. A hrozilo, že by tady mohla vzniknout nějaká ubytovna a s tím v naší obci nemáme dobré zkušenosti.
4: Podle nezávislého starosty Martina Korunky proto obec nemovitost před pár lety od majitele koupila a hned jak se naskytla možnost čerpat dotaci na zřízení dětské skupiny, obec neváhala a připravila projekt na rekonstrukci budovy.
3: V té době ještě jsme se tady potýkali s vytíženou kapacitou naší mateřské školy, takže jsme předpokládali, že by to bylo dobré využití pro naši obec.
4: Oprava bývalé fary zabrala asi rok a stála 35 milionů korun. I tady se potýkali s opožděným přidělením dotace od státu. Stavba přesto pokračovala dál. Výsledkem je mimo jiné velká herna s ložnicí pro 12 dětí, sociální zázemí, kancelář pro personál a malá výdejna obědů.
3: Výhoda je, že vlastně se mohou dát děti už od 1,5 roku a nemusí to nutně být na 5 dnů v týdnu. Je to tak, že to bude provozovat specializovaná firma, která už jednu dětskou skupinu provozuje, takže mají s tím zkušenosti.
4: Dětská skupina ve Starých Ždánicích začne fungovat od září. Dalšími místy, kde se rodiče služby letos dočkají nebo dočkali, jsou i Moravany, Srch a město Dašice. V Dašicích pro dětskou skupinu opravili dům v místní části Zminý, říká nezávislý místostarosta Lubomír Vlček.
5: Vzhledem tomu, že v Dašicích je velká výstavba rodinných domů a bytových domů, tak tím pádem vzniká tlak na počet dětí do mateřské školy. Kapacita mateřské školy je naplněná a v Dašicích máme aktuálně jednu dětskou skupinu pro 12 dětí a je plná taky. V tom Zminém vznikne kapacita pro 9 dětí.
4: Na nedostatek míst pro děti ve školkách reagovali už před časem založením dětských skupin třeba i v Barchově, Rybitví nebo v Opatovicích nad Labem. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
7: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá. Johoho, ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hoconský šípy najmout dá. Johoho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší ty najmout dám. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko,

Can I hold you down? Yeah, Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom zkýší, ty najmout dát. Kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zkýší, ty najmout dát. Ahoj!

0: Hudsonský šíf je Vojhodeňka. V dobrém odpoledni tedy v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Pondělí 11. května jsme shrnuli a i úterý 12. května bude velmi zajímavé a bohaté na události. Začneme už dopoledne v 8.40 v našem ranním programu. Konkrétně kurátor a historik výstavy Jan Tetřev vás pozve na Pardubický zámek na výstavu, která se jmenuje Příběhy palných zbraní. Hostem dopoledního programu bude předseda veterán klubu Pardubice David Říha a u historie tak zůstaneme, protože tématem bude blížící se další přehlídka nablízkaných veteránů, která se uskuteční v sobotu 16. května na Perštínském náměstí v Pardubicích. Studenti Mendelovy univerzity v Brně zpracovávají pro město Moravská Třebová krajinářský projekt. I o tom vám zítra řekneme podrobnosti a pozveme vás i na herní piknik v knihovním centru u Vokolku v Pardubicích, který se bude konat od 15 do 18 hodin a bude u toho i náš regionální stopař Milena Potůčková.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bráně Majer, Panenka.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění.

0: Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V procesu posouzení vlivů na životní prostředí prošla jen část stavby obchvatu České Třebové. Výtrhnostmi na víkendovém derby se bude zabývat ministerstvo vnitra i rada vlády. Mezinárodní federace novinářů v dopise české vládě odsoudila navrhované změny financování veřejnoprávních médií v Česku. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno a teploty do 12 stupňů. Dobrý pondělní podvečer, zpráv přeje Michaela Spáčilová. Krajský úřad v Pardubicích vydal kladné stanovisko v procesu posouzení vlivu na životní prostředí EIA pro stavbu části obchvatu České Třebové. Vyplývá to z dokumentu na úřední desce kraje. Schválená část ale zahrnuje jen polovinu trasy, a tak silničáři musí dál jednat s dotčenými obcemi.
2: V procesu EIA uspěla část tzv. Červené trasy, která vede od Dlouhé Třebové po kruhový objezd v České Třebové u výjezdu na Svitavy. To je dohromady přes 7 kilometrů. Celá plánovaná trasa má ale měřit 14 kilometrů a pokračovat směrem k rybniční soustavě Hvězda. Ta je ale důležitým místem pro migraci a hnízdění ptactva a část trasy, která má okolí rybníku protínat, zatím kladné stanovisko nemá. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
1: Radnice v Litomyšli pořídila nové pódium na Toulovcovo náměstí. Na něm se každý rok koná řada akcí, například Toulovcovy prázdninové pátky, gastroslavnosti a další. Za novou venkovní scénu město zaplatilo 5 milionů korun, říká mluvčí radnice Petra Jiráňová.
3: Nové pódium na Toulovcově náměstí nahradilo vlastně starou demontovatelnou scénu, která se zde instalovala pouze na akce. Autorem nového stálého řešení je ale architekt Aleš Burian a toto řešení bylo konzultováno také s památkáři.
1: Ministerstvo vnitra kvůli výtržnostem fanoušků fotbalové Slávie zahájí s klubem správní řízení. Situace na sobotním zápase se Spartou řeší i policie a ligová fotbalová asociace.
4: Ministerstvo vnitra bude zkoumat, jestli Slávia v sobotu dostatečně hlídala bezpečnost na stadionu, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
5: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření.
4: V reakci na výtržnosti taky vznikne při radě vlády pro sport, prevenci a zdraví pracovní skupina. Ta bude řešit třeba zavedení kamer s rozpoznáváním obličejů na stadionech, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: V minulosti tato věc byla znemožněna jednak rozhodnutím Evropské komise, jednak postojem úřadu pro ochranu osobních údajů.
4: Poprvé od soboty se vyjádřili i skalní fanoušci z tribuny Sever. Ti popřeli, že by násilí bylo organizované. David Šalek, Český rozhlas.
1: Mezinárodní federace novinářů v dopise české vládě odsoudila navrhované změny financování veřejnoprávních médií v Česku. V dopise se píše, že návrh nezaručuje České televizi a Českému rozhlasu předvídatelné a udržitelné financování a výrazně zvyšuje politickou kontrolu nad nimi.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech zatažená, na většině území s deštěm nebo přehaňkami. V polohách nad 1000 metrů čekejte srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně. Zítra čekejte v regionu zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne pak proměnlivou oblačnost. Té bude večer ubývat. Úterní teplotní maxima 9 až 12 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, tlak zítra mírně, postupně slabě stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: S kolonami stále počítejte na Svitavsku na silnici číslo 35, konkrétně se zdržíte mezi Benátkami a Litomyšlí. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553 na cestách s Petrem Voldánem.
7: Je pondělí po 18. hodině a vy máte naladěný váš pořad na vlnách Českého rozhlasu Na cestách s Petrem Voldánem. No a dnes jsem velice rád, protože budeme cestovat s hostem, o kterého jsem dlouho usiloval a nakonec se to povedlo. Budeme cestovat s Markétou Irglovou. Vítám vás u mikrofonu.
8: Děkuji.
7: Markéta cestuje hodně, představovat jí, no mohli bychom jí trošku představit, protože možná ne všichni, ono už je to 18 let, co jste držitelkou Oscara?
8: Ano,
7: je to 18 let.
8: Ano.
7: To už je dost dlouhá doba. No takže první rekvizita z mého cestovatelského kufříku a je to tahle ta figurka, i když vy máte tu pravou, tohle to je takový trošku fake. Je to hodně dávno, ale já myslím, že je to pro vás pořád živé, ten Oscar.
8: No, to víte, že jo, mám ho doma, tu sošku, kolem něho chodím každý den, když jsem ve studiu a znamená to pro mě hodně, tady to ocenění a mít tu jako tu fyzickou sošku u sebe doma.
7: Říká Markéta Irglová, dnešní host pořadu Na cestách, rodačka z Valašského Meziříčí, ale nebojte se, my se z Čech dostaneme dál, my se sice zastavíme v Hradci Králové nebo v Pardubicích, ale určitě se podíváme samozřejmě do Spojených států na ty Oscary, ale zdržíme se tam ještě v New Yorku, mrkneme se do Irska, na Island, prostě budeme cestovat.

0: Dozněla úvodní písnička, Oscarová písnička, ve které jsme představili jak Markétu Irglovou, tak jejího partnera, nejenom v té písničce, ale jeden čas i životního partnera, kde si jsem přečetl, že když jste ho potkala, tak jste potkala zrzavého Ira, Glena Hansarda.
1: Ano.
0: Jak se vám poslouchá taková písnička? Po těch letech. Tak vy znáte, vy musíte dávat podle mě na koncertech pokaždé.
1: Ano, pořád ji rádi hrajeme i já, i Glenn. Je to duet, takže většinou, když hrajeme, tak si k sobě někoho přibereme. Ale písničku máme dodnes rádi, máme s ní spojené pěkné vzpomínky a vlastně reprezentuje to pořád vrchol naší kariéry dodnes, takže člověk si ji rád zaspívá. A hlavně ví, že co pro ty lidi, posluchače, ta písnička znamená, že s tím mají spojené svoje příběhy, svoje různé lásky a všechno možné, takže je to vždycky tak hodně emočně nabité.
0: Když my slyšíme tu písničku, kteří víme, že to je ta oceněná z Oscaru, tak se tím možná někteří z nás přenesou i za tu velkou vodu do těch Spojených států. Byla jste schopna v té době vnímat ten New York, když přišel ten Oscar?
1: To víte, že jo, New York působí 100% na každého, který se tam podívá, protože je to velkolepé a ta energie je tam opravdu silná a vlastně než to bylo velké město, tak i pro lidi, kteří tam žili předtím, to bylo jako posvátné místo, kde se scházeli a na různé rituály a tak, že to jako pociťovali, že nějak ta země prostě má nějakou energii v sobě a to myslím, že ovlivňuje úplně všechno v tom New Yorku a proto je to takové kulturní středisko a ti Oscaři sice byli v LA a to je zase vlastně úplný protipol nějaký, ale taky se mi to tam líbilo a zažila jsem si tam pěkné chvilky a akorát si myslím, že tam úplně jako nepatřím, že se tam úplně nehodím, ale ráda jsem si to vyzkoušela.
0: Říká Markéta Irglová, která si myslí, že do Ameriky moc nepatří, ale přitom jste tam dost často z poslední doby, když jsem se díval, tak San Francisco, Seattle a další destinace, ale pojďme z těch Spojených států dál. Vy jste vlastně, než jste zakotvila na delší dobu potom v New Yorku, tak jste žila v Irsku. Opět otevřu kufřík a připomenu vám to Irsko. No tak pro Čechy znamená Irsko samozřejmě tu ohnivou vodu, ale vy to budete mít asi víc spojené s tou muzikou. Já tady mám jeden nástroj, který nevím, asi jste to měla někdy v ruce.
1: Bauron, to je tady miniaturní verze. Ano, já mám doma trošičku větší, já mám ten nástroj velice ráda. Počkejte, na to je takový trik. Na to menší se hraje teda o hodně hůř. Ne, to ne, tady na tento nedokážu.
0: Ale jo, netrvalo by to dlouho. Je vidět, že z té základní průpravy jste toho moc nezapomněla hudební. Vy jste chodila do hudební školy, v 7 už jste měla piano, potom hned kytaru, tak teď jsme si zkusili irský bubínek. Když byste zkusila porovnat tu mentalitu Američanů a těch Irů, kdo by z toho vyšel líp pro vás?
1: Já se snažím ty věci tak nezobecňovat, i když určitě mi jsou Irové jako od jak živa blízcí. Máme jako ráda tím, jak oni jsou takový bezprostřední a vtipní, jsou takový trošku nevypočitatelní někdy, ale jsou prostě sami sebou. A od jak živa mně přišlo, že nějakým způsobem jako jim rozumím prostě jako lidem a že mě berou, že jako jak kdyby jednu ze svých a tak. A v Americe je to více takové, přece jenom se tam mísí ty různé kultury a o Americe se říká, že je to země svobodných a statečných, takže tam člověk vždycky cítí takovou nějakou velkolepost, všechny ty velké budovy, všechno je tam prostě velké, lidi jsou hlasití, je tam velké takové sebevědomí a všude má člověk jako možnosti a vlastně všechno se tomu člověku tam nabízí a ti Američani samozřejmě jsou tím nějakým způsobem tvarovaní, ale já si myslím, že jsem jako nějak moc, jakože v tom pravém slova smyslu neoceňovala nebo nechápala do té doby, než jsem viděla teďka v poslední době muzikál Hamilton, který je na Broadway a ten je vlastně o té revoluci osvobození se od Britů. Mají můj, nebo měli vždycky můj respekt. Mně se strašně líbí, jak dělají hudbu, jako jak oni tam už děti, jak umí tancovat, zpívat a choreografie, to prostě mají strašně vymakané a myslím si, že nikdo ve světě se jim nevyrovná v tomto, takže mě to hodně inspiruje v tom, jako co je možné toho dosáhnout třeba v tom divadle, v hudbě a ty krásné divadla a lidi, jak jsou pro tu kulturu nadchlí, jako je to, já tam ráda do té Ameriky jezdím na koncerty, k nám se ti Američané stavili vždycky strašně pěkně skrz tu hudbu i vlastně tomu filmu v té době dali takovou velkou šanci. Já jsem spíš myslela, že do toho Hollywoodu se možná úplně nehodím, ale jako do Ameriky jezdím rád a tam je to takové hodně od každého trošku, to je tak velké, že každý si musí najít aspoň jedno město, které mu přiroste k srdci.
0: No my jsme teď trošku utekli z toho Irska, ona možná, vy jste zmínila tu statečnost, jestli té statečnosti trošku nepřišlo s těmi Iry, kterých přišlo do Ameriky spousta.
1: No tak samozřejmě, že ta irská krev je tam hodně cítit v té Americe dodnes a lidi se k tomu hodně hlásí, k těm irským původům. Takže určitě.
0: Jak na vás působila irská příroda, nebo působí, když tam přijedete? Mně se hrozně líbila, i když je úplně jiná než u nás. Třeba to množství kamení, my jsme tam natáčeli. A vy jste vlastně také natáčeli s mými kolegy a kamarády pořad Postřehy odinut s partou z televize Ostrava a s Tomášem Sněgoněm a spolupracovníkem rozhlasu kdysi. A my jsme tam natáčeli právě ty postřehy a jeden jsme věnovali právě jenom kamenům. Protože podle mě i kameny v Irsku mluví, i když jsou nehybné staletí.
1: No, tak ta příroda je, to má velký charakter tam v Irsku. A lidi k ní mají, nebo měli, možná se ten moderní svět se hodně mění, ale dřív měli k přírodě veliký respekt, protože věřili, že v té přírodě prostě existuje svět těch víl a ten neviditelný svět.
0: Skřídci.
1: A taky si dávali pozor, že se vědělo, třeba farmáři věděli, že tady ten strom na něho nešahej, ten se nesmí skáce, tam to mají víly a oni se začnou mstít. Což to jako jsou plno příběhů takových, kde se začaly dít fakt hodně divné věci, že i člověk, který by na to nevěřil, snad začne věřit, protože proto není jiné vysvětlení, ale oni si dávali hodně pozor a jsou tam takové krásné příběhy s tím spojené, takže já jsem to tam hodně navnímala, tady tohle, to spojení mezi těma lidma a tou přírodou a takovým tím folklorem, který tam vlastně žije a je víc než jenom folklorem.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Pardubice.
2: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Na cestách. My dnes cestujeme s Markétou Irglovou. I ve svých písničkách se zabývá láskou, strachem, světlem, temnotami. Má ráda pohádky. Já jsem přijel z kraje pohádek, tak jsem vám jednu přivez. Možná ji nemáte, protože teď bydlím kousek od místa, kde ty pohádky vznikaly, u babičky na údolí. Tak čím vás okouzlují pohádky? Třeba i Boženy Němcové.
3: No, jako pamatuju si je z dětství, že mi rodiče četli. Já jsem z nich jako měla většinou takový spíš, že to na mě tak dolíhalo jako takový smutný pocit, ty pohádky těch bratrů Grimmů a Božena Němcová. Přece jenom to nebyly úplně takové ty...
2: Není to moc optimistické.
3: Není, no, jako a i když člověk to jako vnímá jako dítě, si myslím, že to je takové často smutné, často jako hodně se v těch dětech jako vychovávalo takový ten strach jako z té smrti a z těch špatných lidí nebo mocí.
2: I když to dobře končilo třeba?
3: No, někdy třeba ne. Ale jo, jako asi to mělo prostě v té době, to mělo svůj účel a taky se nezastávám se toho, že je to správné tady ty pohádky přepisovat v dnešní době a vlastně tam ten špatný konec nebo ty špatné věci úplně vynechávat, jak je třeba moderní verze Karkulky, to mě taky rozesmálo, jakože jak se to mění, aby náhodou děti se nevyděsily, tak...
2: No
3: tak...
2: i pak jsou méně připravené na život, protože asi život jo. Není až tak úplně mnohdy příjemný a
3: ano.
2: Hodný.
3: No a musí se, jako to, jsem to někde četla, že je to dobré pro děti se seznamovat se strachem, se smrtí, se ztrátou v tom dětství, v takový jako malý dávka v tom prostředí toho bezpečí domova, než se s tím jako seznámí naplno potom v dospělosti.
2: Kdy mají ještě děti rodiče za zády a mohou se ptát, mohou dostávat odpovědi. Vy máte 3 děti. Budou asi více jazyčné, ale v té češtině nějaké pohádky také už jim dávkujete?
3: No, víte,
2: oni už jsou starší než pohádky.
3: Oni čtou, jako, aspoň ty moje děti teda čtou úplně jiné knížky, než jsem četla já. Navíc mám 2 kluky, takže to je taky jiné. Že je zajímá jiná literatura. Jako dřív se četly Divoké šípy, jmenuje se to tak?
2: Nebo Rychlé šípy. Nebo Indiánky.
3: No a dneska teda aspoň moje kluci čtou hodně takové ty manga knížky z... ty kreslené z Asie, z Japonska, z Koreje. Mm-hmm. A jako v češtině je čteme doma, ale oni mají tam je hodně obrázků a je to takové hodně akční a je to baví. Tak já čtu to, co je baví, aby jim nějak přiblížila ten jazyk tak, jak to mají rádi.
2: Pojďme k tomu cestování. Jsme na cestách s Markétou Irglovou a na vlnách Českého rozhlasu. My jsme se potkali poprvé při vyhlašování cestopisů roku. Letos je to opět tak. Vy cestujete hodně, čtete i cestopisy, nebo ne?
3: Ne, nečtu.
2: Nemáte čas?
3: Nemám, já vlastně čtu hodně málo, no, v dnešní době, že opravdu toho času. Když mám čas, tak přečtu pár stránek a hnedka u toho usínám, takže jsem teďka spíš poslouchám podcasty, já vím, že to je taková jako moderní možná vymoženost, ale přece jenom třeba teďka čtu Bibli, ale skrz ten podcast, jakože očima bych ji asi nepřečetla, protože přece jenom.
2: Tak vy jste na tom s tím časem určitě velice špatně, protože já už jsem tu zmiňoval pár destinací z poslední doby a teď vás určitě čeká další spousta cest. Máte vůbec ráda to cestování? On to takový kočovný život.
3: Ano, je a je to těžký jako život bez rodinu. Myslím, že dřív, jako když jsem byla mladší, tak jsem to milovala. Mně to přišlo takové osvobozující každý den v nějakém novém místě. Člověk to má tak nalajnované, že vlastně nemusí ani nic sám organizovat, vymýšlet, kde přespí, jako jak se dostane z A do B. A vlastně každý den je v novém místě a moc se mi to líbilo, ale přesto jenom po těch pár letech už mě přestalo bavit jako to žití z toho kufru, že vlastně člověk jenom má to, co má v tom kufru a zbytek někde jinde. A když přišla ta doba, kde jsem mohla jako trošku volnit, přestěhovala jsem se na Island a tam jsem založila tu rodinu a pár let jsem vlastně nejezdila kromě Česka nikam, tak mě to v té chvíli vyhovovalo. A dneska je to takový konflikt toho, že mě baví jezdit po těch koncertech, ale zároveň nerada odjíždím od té rodiny a už je to všechno těžší. No.
2: Většina lidí, kteří mají spojenou tu profesi nebo to, co je živý, nebo ten hlavní svůj objekt zájmu s cestováním, třeba hokejisti, umělci a podobně, tak trošku si stěžují na to, že znají z těch míst velice zajímavých pro nás ostatní, kam jezdíme třeba za tou turistikou, že znají hotely, koncertní sály nebo hokejové haly anebo podobná místa, a víc nic. Hmm. A většinou už není čas se tam zpátky vrátit. Tak kam byste se ráda vrátila, kde jste třeba koncertovala a nebyl čas si to tam prohlédnout?
3: Já bych se ráda vrátila třeba na Nový Zéland, tam mě to hodně na mě zapůsobilo. I když jsme jako určitě měli příležitost si to tam jako prohlédnout víc, než jak jste teď popisoval, protože přece jenom to byla dlouhá cesta, byli jsme tam poprvé a před koncertem i po jsme měli, myslím, jeden den, jenom tak si prohlídnout, jeli jsme tam na jeden ostrov, na pláži jsme tam strávili celý den, takže jsem to měla, ale bylo tam určitě víc toho objevovat, tak tam bych se vrátila. Do Japonska bych strašně jela, protože tehdy to bylo jenom hotelové pokoje a rozhovory a večeře, to jako všechno, k čemu jsem se tam dostala, tak to bych chtěla jako s rodinou se tam podívat a jet tím vlákem do Kyoto a tam určitě. Pak Jižní Korea na mě zapůsobila velice příjemně, lidi byli skvělí.
2: Jsou zase místa, kam byste se vrátit třeba nemusela?
3: Do Jižní Ameriky jako bych třeba, už by mě to asi netáhlo. Tam jsem se podívala do Brazílie s Glennem, jsme tam měli koncerty a pak jsem později jela do Argentiny točit jeden klip. A jednou jsem jela jako jenom na takovou krátkou dovolenou s přáteli do Mexika, ale ani jedna z návštěv jako pro mě nebyla vyloženě příjemná, takže tam bych třeba, nevím, já si myslím, že někdy je to dané jako astrologii, já na to třeba věřím, že některé místa tam pro člověka jako nebude úplně dobrá zkušenost a jiné místo se pokaže, když se tam dostane, tak se dějí fajn věci a je to všechno tak nějak plyne samo. No.
2: Co v kufru u vás, když jedete na to turné nebo na nějakou tu šňůru nebo na koncert, jako nesmí chybět? Máte třeba nějaký talisman, když jste přesto trošku víc duchovno a podobně, věříte na něco takového nebo nějaký rituál máte?
3: Je pár věcí, které si vozím vždycky sebou, jinak mám takový, nevím jak to popsat, takový jako kožený jako nákrk, to je tak pro ochranu. Mám ho jako vždycky u sebe, když jsem v letadle, protože od té doby, co mám děti, tak přece jenom jako jsem nervózní z takový věcí jako letět letadlem nebo jízda na kolotoči a takové ty, no, takže to si nosím něco na ochranu a mám jako většinou tady ten řetízek panenky Marie na krku a mám taky oné tyčinky se sirkama, které to si vždycky ráda zapálím v šatně, abych se dostala do nějaké, protože to je vždycky takové hodně, někdy jsou to neosobní prostory, člověk tam je na jeden den a tím, že si tam zapálím tu vůni, kterou znám.
2: Udělat si tam příjemně.
3: No, tak jo, přesně tak. A co ještě, svíčku si většinou vozím sebou, sluchátka, abych si mohla poslouchat nějakou hudbu, nebo někdy se učím písničky. A těch věcí asi víc.
2: Tak jsme nahlédli trošku do cestovního kufru Markéty Irglové, dnešního hosta pořadu Na cestách. Je to zajímavé určitě, protože je dost lidí, kteří nevozí nic. Pak jsou lidé, kteří musí mít sebou třeba jednu věc a kdyby ji neměli, tak budou nervózní celou cestu. No a pak jsou ještě lidé, kteří z každé cesty něco si přivezou. Jste také člověk, který si musí něco přivést?
3: Já strašně ráda vozím jako dárky druhým z cest. Vždycky, když přijedu domů, že něco přivezu těm lidem, kteří třeba tam zrovna nemohli být, když vidím něco, co vím, že by se jim líbilo, nebo co se doma nedá jako úplně koupit, tak mě vždycky potěší, když to tam můžu koupit a přivést. Někdy to je věc, která reprezentuje to místo a někdy je to jenom věc, která vím, že se tomu člověkovi bude líbit. Aj.

0: zněla další písnička. Mě je skoro líto pouštět písničky do toho vašeho příjemného vyprávění a do toho vašeho cestování. Teď jsme mluvili o dárcích a o tom, co si nevozíte třeba z cest, tak já nakouknu do kufříku. Já tady pro vás něco jako dárek mám, ale vraťme se zpátky teďka. Tam, kde žijete už, jestli se nepletu, zhruba nějakých 13 let, vraťme se na Island. Proč bych měl jet na Island?
1: Já myslím, že tam by člověk měl jet jenom, jestli ho to tam vyloženě táhne, ne kvůli tomu, že nějakým jako turistickým reklamám, protože ty jsou hrozně klamné. Tam se jako prodává verze Islandu, která existuje, ale každopádně není zaručené, že i člověk ten Island v tady té podobě uvidí, protože on se jako zásadně samozřejmě fotí, když svítí sluníčko, a většinu času je tam prostě zamračené a navíc vítr nejde zachytit na fotkách, což je samozřejmě pro tu reklamu dobré, ale ta realita je taková, že vítr prostě fučí pořád z každého směru. A je to někdy takové, no, že moje oblíbené roční období je třeba léto, protože tam to 24-hodinové světlo je opravdu magické. Tady to vidím na těch fotkách, jak listujete, a je to opravdu magické. Já listuju průvodcem
0: při tom vyprávění Markety Irglové a jsou tady samozřejmě všelijaké vodopády, spojení s vodou je tady velké, pak samozřejmě oceán, ryby a pak nádherná příroda, ptactvo a tak dál, fjordy. Ale jak říkáte, ty fotky jsou takové malebné, je to všechno, není tam ta drsná, odvrácená tvář Islandu. Když je ta dlouhá zima, strašně krátký den, tak chybí světlo, chybí slunce. Mm-hmm. Máte to taky tak?
1: No, máme. Jako tam
0: jak si pomáháte, když není to slunce?
1: Pomáháme si například takovou speciální lampou, která nám slouží jako budík. To je úplně nejlepší, jako jsem tak šťastná, že jsem toto objevila už před mnoha lety. Máme ji jako v každé ložnici a i děti ji mají, že člověk si nastaví čas, ve který se chce ráno vzbudit, třeba do školy, do práce. A ta lampa jako půl hodiny před tím probuzením vlastně vytváří takový jako umělý výsvět slunce.
0: Rozbřesk,
1: tak, jo. Takže ona se tak jakože pomaličku vlastně pomalu zapíná.
0: Přibývá světlo
1: a to světlo vlastně proniká přes víčka do těch očí a dává tomu mozku jako signál, že už bude svítat. A já mám potom nastavený budík i na telefonu, ale budím se většinou před tím telefonním budíkem, protože...
0: Takže ten stihnete vypnout.
1: No, já jako vnímám to světlo a říkám, OK, za chviličku jako budu stávat a opravdu je to úplně jiné probuzení, než když zazní ve tmě ten budík, to je vždycky hrozné a fakt tam dlouho ta tma jako ráno bývá, třeba v té zimě se rozednívá až tak mezi 10. a 11. Si vemte, že v 11 ještě třeba svítí jako pouliční lampy, protože ještě je tam takové šero.
0: A znova se rozsvítí po 3. hodině odpoledne.
1: Přesně tak, už někdy kolem 2. se začnou jako znova zapínat, protože ve 4 už je tma jako v té zimě, tak člověk musí taky brát vitamin D, a když ho nebere, tak jako začne to na sobě vnímat po nějaké době, že má méně energie, že tak jako na něho doléhá už to, no, hlavně to, že tam není to světlo a to teplo jako člověk, tam teplo třeba je v těch domech daleko větší než v Česku. Mm-hmm. A když přijedu v zimě do Česka, tak já jsem vždycky v šoku. Tam na Islandu jsou na to připraveni, tam mají prostě topení v podlahách, ta energie na to vytopení toho domu je levnější, takže lidi prostě nešetří s tím topením vůbec.
0: Tam no to mají... chtějí si to užít, no, když vyjdou ven, je zle.
1: Jo, tam mají prostě naplno topení a otevřené okno. Tady by vás zabili, kdybyste to tak měli, jako vypálit peníze.
0: A nežene vás třeba při té tvorbě, když to cestování nebo ten pobyt v téhleté exotice Islandu nebo v Reykjavíku spojíme s tou vaší tvorbou písničkářskou, netlačí vás to trošku víc do takové melancholie nebo do takové nálady? Pro nás třeba jako posluchače pohodové? Pomalejší?
1: Určitě, ale já si myslím, že to je prostě nějaké moje nastavení, že taková prostě já jsem nějak vnitřně už od jak živa a možná proto si vyhledává místa, které nějak s tím rezonují.
0: A v čem vám chybí rodný kraj nebo Česko?
1: Hrozně mi chybí tam stromy, hrozně. A taková ta příroda, kde člověk prostě vyjde na procházku a může hodiny chodit bez toho, aby třeba...
0: V něčem zeleném.
1: No, v něčem zeleném, tak... To tam třeba vůbec není, tam si může člověk jako navýšlap na nějakou sopku, která už není aktivní. Teď už se tam jako vybudoval docela pěkný lesík, ale ty stromy nejsou, to nejsou jako vysoké stromy s bohatýma korunama. To jsou jiné stromy, než rostou u nás, tak to mi chybí. A chybí mi i řeky. Já jsem dřív milovala se koupat v řekách a u splavu sedět a tam sice je to moře, ale to moře je tam skoro jak nějaká kulisa. Já třeba miluju moře a vždycky, když jsem přijela do zahraničí a byla jsem blízko moře, tak já jsem nemohla u něho být bez toho, aby do něj skočila, že i když byla zima, nebo i když bylo divoké to moře, tak hned jsem tam prostě šup a byla jsem tam. A na tom Islandu to je tak na smrt, to moře tam do toho skočit, je tak ledové, že jako to vnímá člověk spíš jako, že ani vlastně jsem na tom myslela, když jsem byla na procházce, než jsem se měla, že jsem necítila žádné vůně jako v tom vzduchu, že když je člověk nějaké místo.
0: Ten les, nejsou ty květiny, louky.
1: Právě, že tam ještě nic nekvetlo, ani nerostlo a ty, jak fouká ten vítr, tak jako on kdyby odnáší jako veškerou tu vůni. A ani to moře prostě nevoní, jak moře. To bylo strašně zvláštní, že jsem si říkala, jestli to není ten Island tak unikátní právě, protože to je jak jako čistý papír, jakože člověk si do toho vtiskne jako to, co chce, že mu to vlastně dává takovou jakože trošku odpočinek od toho světa, který je přehlcený jako zvukem, různýma vůněma nebo nějakýma věmama, že na tom Islandu fakt si člověk od toho udělá trošku pauzu.
0: No ale pojďme obrátit list a ta pozitiva Islandu, která byste zdůraznila?
1: No tak je to spojené s tím, že ten Island není přehlcený. Tím, že ta příroda potom má jako větší prostor, tam jako nějak být bez toho, aby byla utlačována těma velkýma městama a pořád se tam roztahuje vlastně ta populace, tak ta příroda je tam prostě, jsem chtěla říct jako král, ale spíš jako královna. A velí si tam a je drsná a prostě nenechá se moc jako nikým utlačit a často dává těm lidem jako najevo, že ať si nedovolují, jo. A to se mi prostě
0: líbí. Ať už je
1: líbí.
0: To sopka, nebo ať je to bouře?
1: Mm-hmm. No, bouřky tam nejsou jako takové deštivé, jak u nás. Tam jsou větrné bouřky, což je úplně jasné. Já miluju bouřky, jako třeba letní, když prší a do toho ty hromy, a to tam vůbec není. Tam jsou jenom větrné bouřky, kde vítr strašně rychle fouká ze všech směrů. Ale jo, je to prostě, ta příroda je tam velice silná a člověk si to, i když si to neuvědomuje jako vědomě, tak to prostě cítí a nějakým způsobem ho to nabíjí, jako energeticky si myslím. A mě to nabíjí v tom kreativním slova smyslu, že já potom přetvářím tu energii do toho kreativního a proudí ze mě prostě všechno možné. Já mám klavír u takového velikého okna s výhledem na moře a na hory a na nebe.
0: To je to půlkruhové.
1: Mm-hmm, přesně tak. A vnímám to tak, že prostě mě to ovlivňuje, no, to, že tam pořád vidím jako ten horizont a taková ta otevřenost toho horizontu tím, že tam právě nejsou ty stromy a člověk vidí prostě daleko, daleko do dále, tak si myslím, že to nějakým způsobem vytváří i prostor jako v mysli, že má člověk nějak, kdyby slyší svoje vlastní myšlenky nebo se k němu třeba dostane něco jiného, co momentálně nedokáže se probít tím hlukem té mysli a nějakým způsobem to je taková jako expanze, mně to přijde, což mě je osobně velice sympatické, ale věřím, že někdo, komu vyhovuje víc takový ten ruch toho velkoměsta, ho to spíš může třeba znervozňovat.
0: Brzy to na něj padne, to ticho a ta samota, no. Málo lidí, ale příroda bez zeleně.
1: Ale abych jako tomu Islandu nekřivdila, tak on je zelený třeba v létě, opravdu tam se to zazelená. Ty květiny krásné, divoké, co tam rostou, to je nádhera se tam procházet a oni jsou takové miniaturní, ale taky to má svoje kouzlo a jsou tam ty vodopády, to musí být nádherné. Já jsem třeba ten vodopád zažila v únoru, mě tam můj manžel, když si v tom prvním roku na Islandu mě dovezl k vodopádu v únoru na moje narozeniny a to byla taková zima a déšť, jsem si říkala, jako proč, jako co z toho mám mít, ale když tomu člověku přeje počasí a zažije to sluníčko v té zelení, anebo když tam přijede v zimě a zažije tu polární záři, nebo když tam sedí prostě v tom létě, když je to slunko jako úplně nezapadá, vlastně jde jenom dolů a pak zase začneš plhat kolem půlnoci nahoru. To může třeba si udělat výšlap nahoru. To se mi jednou stalo, že jsme šli na Esja, to je blízko Reykjavíku, taková hora, ne moc vysoká, takže výšlap třeba trvá 2 hodiny nahoru, 2 hodiny dolů. A mně se stalo, že najednou jsme jako šli dolů a jsem si říkala, já jsem nějaká unavená, kolik tak může být hodin a byly prostě 4 ráno. A mě to vůbec nedošlo tak, jak bylo to světlo, mě to nabíjelo energii, že jsem ani neměla pocit, že bych měla jít spát. Takže je tam prostě něco magického v zimě. To jsou takové momenty, kdy úplně nesněží, ale jenom takový jako námraz na cestách nebo na trávě, a to je jak takový křišťál, kdyby pokrýval celé to okolí, a to se tak třpití, jak kdyby byly všude diamanty. To je fakt nádhera. Je to tam kouzelné, ale mezi tím je to prokládané prostě to drsno, jako nemilosrdno, prostě zimou, větrem, a na to člověk musí být připravený. No já si myslím, že když ví, jako do čeho jde, že si to užije, ale já si myslím, že ten turismus jako často klame, nejenom jako na Islandu, že člověk si udělá nějakou
0: všude
1: představu. Ano,
0: téměř
1: samozřejmě, že se všude lidi snaží nalákat. Já si myslím, že nejvíc musí být lidi zklamaní z toho, že zaprvé, že je to tam drahé, a že jako udělat si to hezké je někdy těžké, když člověk je opravdu omezovaný těma, že se tam nakupuje třeba instantní nudle v bonusu, co je tam jako ten levný supermarket, aby mu ty peníze vydržely na celý výlet, nebo má prostě naplánované nějaké stanování a spaní venku, a pak třeba celý týden proprší, že to je potom horší, ale když ví, jako do čeho jde. A já jako osobně bych třeba, kdybych to byla já jako turista v Islandu, já bych si radši sama pronajala auto a jezdila prostě po svojí dráze a zastavovala tam, kde ne úplně s tím, jako takové to hromadné cestování.
0: A ne plán, ale tam, kde vás to osloví.
1: Přesně
0: úplně
1: tak.
0: Úplně to na vás vidím.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: No a bohužel jdeme do finále, protože čas je neúprosný. Jakou mají specialitu na Islandu, kterou byste poradila, kdyby tam někdo jel, ať si ji určitě dá?
2: Tam jsou nejlepší ryby, jako stoprocentně. Dokonce mi přijdou lepší než třeba v Jirsku ty ryby. A nevím proč, čím to je, ale to si jako člověk fakt vychutná. A jsou tam dobré ty restaurace na ty ryby, že to umí krásně připravit. A to bych stoprocentně doporučovala. Pak jehněčí kýta je výborná. Ať už si to člověk dá v restauraci, nebo si to koupí prostě v supermarketu a doveze domů, to tam je vždycky k mání. Jsem měla i ry kamarády ve studiu, protože tam je to jehněčí taky velice běžné a lidi to mají rádi. A říkali, že tam na Islandu se to nedá srovnat, kolik je to lepší. Ty speciality bych řekla, to je spíš takový ten žralok zakopaný jakože v zemi.
1: To jsou ty marketingové speciality.
2: No oni to tam jako dřív jako fakt jedli, to není žádný jako zase trik z jejich strany, ale je to, musíme si jako přiznat, že to je prostě z dob jako vikingu, kde prostě na tom Islandu nešlo nic vypěstovat a nebo jako málo, minimum a museli prostě nějak tu zimu
1: žít
2: přežít.
1: Z toho, co mají.
2: Přesně tak, takže museli umět prostě zpracovat všechno, co měli a nějak to zakonzervovat a prostě bylo to jídlo jako spíš z nouze, než že by to byla nějaká delikatesa, ale do dneška se to tam pořád jí, zapíjí se to tím brenny vínem, to je ta jejich kmínovka a pak o Vánocích tam jí takovou strašně smradlavou rybu, to bych zase nedoporučovala. To my jíme něco jiného.
1: No já jsem viděl jednu fotografii, kde u vás na vánočním stole je i bramborový salát, mm-hmm. A také české cukroví.
2: Přesně tak, my to kombinujeme ty tradice, že 23. teda někteří jí tu smradlavou rybu a ti, co nejí tu rybu, tak jí uzené jehněčí, že se uvaří ten den. A já, mně přišlo, že se k tomu strašně hodí náš bramborový salát, tak já ho k tomu dělám a už se k nám vždycky nastěhuje celá rodina manželova na toho 23.
1: Na
2: ten salát, že jim strašně chutná, tak už je to z toho taková tradice.
1: No a když cestujete, samozřejmě procestovala jste v podstatě celý svět, kde vás ta kuchyně ještě oslovila?
2: No já jako miluju v Japonsku tu kuchyni, to bylo něco úžasného, to mě moc chutnalo, všechny ty, já mám ráda ty polívky, ty rameny, nudle, sushi, to mám moc ráda.
1: A hunkami?
2: Ano, no já už dlouho, já nevím, kde jsem to měla poprvé, sice to jako i ta představa jíst syrovou rybu první mě přišla zvláštní, ale nějak jsem se to naučila, ale já mám spíš ráda jako ty polívky a ty nudle. Protože to možná že to znám z Česka.
1: Ano, v Čechách nudlová polévka nebo i s játrovými kredlíčky, to je prostě specialita, takže možná, že k tomu máme i přesto
2: no,
1: tak blízko.
2: Italskou kuchyni mám strašně ráda. Doma taky vařím často, děti to milují. Francouzskou kuchyni miluji. Byla jsem tam často navštěvovat kamarádku, tak to mám taky nastudované z části. Jo, jako
1: a co
2: já
1: vám chybí z té české nejvíc?
2: Z té české? Asi jídla jako segedinský guláš, knedlíky, takové to. Jako
1: já
2: to
1: si vás nedovedu české představit v kuchyni teda, protože vaši poetickou duši u toho, jak loupete brambory na bramborový salát.
2: Já jsem velice často v kuchyni, jsem jako v podstatě hospodyňka doma, že vařím. Děti mají sice teplé obědy ve škole, ale my s manželem ne, protože pracujeme přes den jako v našem studiu, nejsme jako zaměstnanci nějakého místa, který nám to nachystá, takže my si dáme třeba lehčí oběd a větší večeři, takže já vařím často a ráda. Jako problém je, že když vaří člověk pro děti, tak to je jako, že se s tím třeba dlouho pipla a pak za 10 minut oni odchází od stolu, že? A je po večeři, takže jsem se tak naučila spíš jako rychleji vařit a něco, co nezabere tolik času a co chutná všem, ale jo, mám to ráda.
1: Cestovatelský sen, jaký má Markéta Jeglová?
2: Kam by si chtěla podívat? No, vepředu mysli mám to Japonsko momentálně, kvůli tomu, že můj nejmladší syn o tom konstantně mluví, jak by se tam chtěl podívat a jestli už jsme našetřili dost peněz, aby jsme se tam mohli podívat, čemu říkáme, že je to přece jenom, že to musíme naplánovat, že je to drahé, je to daleko a všechno, ale těším se na to, že to bude takové dobrodružství. My je teda hodně pendlujeme spíš mezi Islandem a Českem a děti strašně rádi jezdí do Česka na takové ty typické české prázdniny u babičky a u dědečka. Za to jsem moc vděčná, ale vždycky je fajn se podívat i na nějaké nové místo, objevovat nové věci. Takže já sdílím momentálně sen s mým synem se podívat jako rodina do Japonska.
1: No já jsem postřehl i z těch rozhovorů předchozích, které jste dala pro média, že vám to s lety, to Česko začíná víc a víc chybět. Ale vy jste tu teď v poslední době docela často.
2: No, mně to chybí asi v tom úhlu pohledu, že si uvědomuji, jako kolik vlastně ta moje identita je vázaná na to Česko, na tu českou kulturu a uvědomuji si prostě tu zodpovědnost to nějak předat těm svým dětem a pěstovat to v nich, protože přece jenom je to půlka z nich, je Česko, půlka je Island a já bych si strašně přála, aby měli prostě to pouto s tím Českem, aby se zbližovali s Českem a s českou kulturou, s českým jazykem, takže mi to chybí v tom slova smyslu jako být v tom českém prostředí, mít kolem sebe ten jazyk, aby jako já nebyla vždycky ta jediná, víte, co s těmi dětmi mluví česky, že to hned, jak má lidi kolem sebe, kteří taky mluví česky, slyší to v rádiu, v televizi, tak si připadá jako normální, jako ne jako takový ten jedinec někde jinde.
1: Vystrčený.
2: No, vystrčený, přesně tak.
1: A jak to má manžel s češtinou?
2: Ten se chudák tak snaží už tolik let přes Duolingo si tu češtinu přiblížit a...
1: Ale je to
2: těžké. Je to těžké, když je ten jazyk tak těžký, jak čeština je, tak fakt chce v té zemi bydlet, aby člověk to měl všude kolem sebe každý den, celý den, protože nějakých pár minut na Duolingo moc nepomůže, no.
1: No, tam chybí to prostředí okolo a všechno to, co je k tomu.
2: On říkal, to se všichni jmenují jako Kateřina a Ludvík, nebo jak to říkal, že on tam furt opakuje takové věci jako dokola, ale takové ty věci, co by potřeboval na nějakou jednoduchou mluvu, tam chybí.
1: Chtěl jsem se zeptat na spoustu věcí, na spoustu destinací, ale myslím, že jsme si popovídali a pocestovali s Markétou Irglovou nádherně. Moc děkuju za ty pohledy do světa a hlavně na ten Island, protože ten u nás až tolik neznáme. Moc děkuji i za tu cestu do vaší duše, protože to tam určitě posluchači také našli. Ať se vám dobře tvoří, ať se vám daří získat třeba i nějakou tu cenu, i když já vím, že vám na těch cenách vůbec nezáleží, sice jste byla i v nedávné době nominovaná na další ceny, ale hlavně ať vás zase slyšíme a třeba někdy zase u mikrofonu Českého rozhlasu naslyšenou.
2: Děkuji vám, naslyšenou.
1: No a s vámi, vážení posluchači, se Petr Voldán těší opět naslyšenou za týden v pondělí mezi 18. a 19. u pořadu Na cestách.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice plánují začít letos s obnovou náměstí Republiky. Schátralý pivovar v předhradí je na prodej. Extrémní sucho zůstává na třetině území Česka. V regionu zítra čekejte oblačno až polojasno a teploty do 12.

0: 13 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý pondělní večer. S rozsáhlou rekonstrukcí náměstí Republiky v Pardubicích plánuje město začít už letos. Teď žádá o stavební povolení a následně chce vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Projekt počítá s celkovou změnou prostoru, výměnou povrchu, zrušením zastávky u divadla i několika desítek parkovacích míst, které nahradí zeleň. Jak ale doplňuje primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO, práce se nejdříve zaměří na to, co je pod povrchem.
1: VAK začne letečko v letních měsících dělat vložkování těch kanalizací. To bude trošku omezující, ale nějakým způsobem doprava bude fungovat. Následně se začnou dělat přeložky inženýrských sítí, co se týče vodovodů, pak i některé další, protože tady sítí opravdu hodně, je to poměrně problematické, co se těch sítí týče, takže to bude náročné.
0: Předhradí na Chrudimsku prodává opuštěný pivovar. Schátralý areál obec získala v dražbě v roce 2019. Na kompletní opravu nemá peníze. Ponechá si dvě budovy, kde chce postavit informační a společenské centrum. Zbytek přes realitní kancelář nabízí investorům. Stanovila si ale některé podmínky prodeje, dodává starosta předhradí Zdeněk Mikšovský z KDU-ČSL.
2: Jsme v historickém jádru obce, tak aby to využití bylo maximálně směrováno k účelu turistického ruchu, cestovního ruchu, podnikatelským záměrům, ale aby to nebyl nějaký těžký provoz, aby to nebyly nějaké chemické provozy, sklady a tyto záležitosti.
0: Pracovníci technických služeb Moravská Třebová začali upravovat okolí zrekonstruovaného kulturního domu v okrajové části Boršov. Vysévají tam trávníky a sází keře. Vše by mělo být hotové do konce tohoto měsíce. Zhruba na třetině území Česka zůstává nejhorší stupeň sucha. Potýká se s ním část jižních Čech a kraje Vysočina, Moravskoslezského a Zlínského kraje a také Pardubický a Olomoucký kraj. Vyplývá to z údajů na webu intersucho.cz. Podle webu byl největší rozsah půdního sucha začátkem minulého týdne. Ke snížení pomohly deště, které se přehnaly nad západními a severními Čechami. Podle meteorologů by tento týden srážky měly zasáhnout většinu území. Nejvydatnější by měly být na Moravě. Podle předpovědi by se tak mohl stupeň sucha v Česku o něco snížit.
3: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech zatažená, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, v polohách nad 1000 metrů čekejte srážky sněhové, nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně. Zítra čekejte v regionu zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne pak proměnlivou oblačnost, té bude večer ubývat. Úterní teplotní maxima 9 až 12 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, tlak zítra mírně, postupně slabě stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Cedule autoškoly překáží na dálnici D11, leží na vozovce v okolí 16. kilometru ve směru na Prahu a klouže to na silnicích 312 a 14 u Českých Lipchav. Na vozovce je tam rozlitý olej. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další dotaz posluchače. Ptá se na slovo rodeo a předpokládá, že když ho vidíme ve španělsky mluvících zemích, to rodeo, že je ze španělštiny. Předpokládá správně?
2: Slovo rodeo, ano, je ze španělštiny, ale vlastně se proslavilo a i k nám přišlo z anglofonní oblasti, protože tohle slovo si vybrali američtí kovbojové jako název pojmenování svých kovbojských slavností, takových těch, jak se tam krotili koně a býci a házelo se lasem. A zajímavé je, že tyhle jejich kovbojské slavnosti, ta rodea, začala někdy v půlce 19. století, ale až do počátku 20. století se tomu jednoduše říkalo anglicky roundup, protože šlo o to obkroužení, obehnání stáda, sehnání stáda dohromady. No a pak zkrátka nevím proč, ale rozhodli se, že slovo se stejným významem španělské bude lepší a od té doby my to vlastně známe jenom pod tímhle názvem.
1: A jinak ustálené spojení, to bylo ale rodeo, to nechybí v našich dnešních slovnicích, i když nevím, jestli třeba nejmladší generace ještě rozumí vůbec tomuto spojení.
2: Měli bychom se poptat, poptám se doma.
1: Jestli znají.
2: Jestli to děti znají, i když už to nejsou děti, takže nejsou vlastně nejmladší generace. Nicméně určitě vědí, co je výtržnost, divoký kousek nebo recese, což je obsah tohohle spojení.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný Hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Východ republiky zasáhly silné bouřky, místy hrozí i supercely. Vláda jmenovala Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Silné bouřky odpoledne zasáhly východní polovinu Česka. Hasiči na Vysočině vyjížděli k desítkám zásahů. Nejčastěji čistili kanalizace a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Bouřky místy doprovází také kroupy a meteorologové varují, že na východě republiky se mohou tvořit i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. Komplikace hlásí také Jižní Morava, hlavně Hodonínsko a Znojemsko. Tam hasiči kvůli následkům bouřek

0: zasahovali už 14krát. Podrobnosti teď přidá mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazký.
1: Nejvíce zasaženými obcemi je obec Ratiškovice a Vacenovice. V Ratiškovicích z těch 14 událostí je 7 čerpání vody přímo v Ratiškovicích. Jednalo se převážně o zatopené sklepy a o čerpávání vody ze sklepů.
0: Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Českým hotelům a penzionům se letos v první čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů, to je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion a 700 tisíc turistů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc. Sport. Noční teploty klesnou na 7 až... Pardon, ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výtržnosti fanoušků Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
2: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
0: Ano, případem se zabývá i policie a ligová fotbalová asociace. Počasí. Jak už bylo řečeno, na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet a ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 mezi 105. a 106. kilometrem ve směru na Brno komplikuje dopravu porouchané vozidlo. Řidiči musí počítat se zdržením a místem projíždět se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Hezký den.
3: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy. Byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které jsou, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba, možná více než u nás, takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června, a díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku UNICEF.
1: Založení, ano, přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy, nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnějším? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduju a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme na nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy. A byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí uvnitř. Je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je k nezaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě. Je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dalo by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám, tak kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednou pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často a zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté, ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tam je Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním. Děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malicharnosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní, takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomí, mění, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více. Mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni. Ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
0: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší, ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
1: Ono je to těžké asi takhle říct, nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky. Ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
0: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
1: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková, jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotném přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
0: A jste v kontaktu s tou dívkou?
1: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový
0: happy
1: aspoň
0: end.
1: Trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod a potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Povídám si s Pavlou Gombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadně ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám, takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území.
1: No, možná šlo a možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny, právě jakoby dopravní třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli o jednu kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevřel nemocnice, tak prostě tam spěchal a tam mu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku přes 20 let. Jak velká je vůbec dnešní pomoc České republiky dětem ve světě?
1: Je opravdu významná a my si vážíme toho, že každý rok roste, protože v loňském roce jsme v Česku získali 95 milionů, což je krásné, a to jsou příspěvky od lidí, od úplně obyčejných lidí, kteří posílají třeba 100 korun měsíčně, ale přesně tohle pomáhá. A my si vážíme té pomoci v zahraničí, tam, kde to je potřeba nejvíc, ale rozvíjíme i projekty tady u nás v Česku a dělají nám radost. Máme například anketu Dítě Česka, kde hledáme nadané, aktivní, empatické děti u nás ve věku mezi dětmi na základní škole a mezi středoškoláky. A ty chceme ocenit, vlastně chceme ukázat, jak skvělá generace nám tady vyrůstá, že to nejsou jenom děti u mobilů, že to jsou i děti, které dělají něco dobrého pro druhé, pro nás všechny. A chceme vlastně jim za to poděkovat, takže právě teď máme otevřené nominace, sbíráme, pokud nás slyší nějaký rodič nebo učitel nebo vedoucí kroužku a ví o dítěti, které by se zasloužilo tohle ocenění, tak může nominovat na webu dítěčeska.cz a my se moc těšíme, každý rok je zajímavé sledovat, jak se to vyvíjí.
0: Dokdy ta nominace je možná a kdy budeme znát to oceněné dítě?
1: Nominace jsou otevřené až do konce září a vyhlášení proběhne 14. listopadu. Je to projekt, na kterém spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, takže velmi slavnostně ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy. A třeba loňští vítězové, 10letý Šimon, který je už v tomto věku filmář a natočil takový zajímavý dokument, film, vlastně hraný film o šikaně, aby se podělil s problémem, který se týká i jeho. A nebo 16letá mladá vědkyně Adela z Liberce. To jsou děti, o kterých je dobré vědět a jsou určitě inspirací ostatním.
0: Když odhlédneme od UNICEF, od pomoci druhým, jaká je Pavla Gomba v soukromí?
1: Tím, že ve své práci se setkávám se spoustou lidí a chodím na spoustu akcí a podobně, tak v soukromí mám moc ráda ticho.
0: Ticho léčí.
1: Ticho, ano. Ticho a vlastně jakoby právě, aby člověk udržel tu rovnováhu, aby mohl i dávat. A baví mě vlastně číst, vzdělávat se. Nedávno jsem absolvovala kurz hypnózy, takže umím hypnotizovat. Nevyužívám to v práci, ale fascinuje mě, jakými všemi způsoby se dá třeba pomáhat druhým, ale i sám sobě, aby člověk byl v pohodě a aby dokázal prostě dávat to, co lidé potřebují.
0: Jak jste se cítila, nebo jak se cítíte v hypnóze?
1: Jsou různé druhy hypnózy, ale vlastně je to něco, co pomáhá třeba při relaxaci nebo při nespavosti. To jsou věci, které aplikuji i sama na sobě, takže někdy v noci člověk nemůže vypnout ten motor, který má v hlavě a pořád mu jedou další a další myšlenky. Takže to je přesně ten moment, kdy třeba hypnóza může pomoct.
0: Čili odpoutat se od světa, od myšlenek, toku myšlenek a usnete,
1: jo,
0: zkrátka.
1: Jo, výborně.
0: Úžasné, moc děkuju, že jste byla naším hostem a ať se vám daří, zejména tady ve vaší úžasné práci. Pavla Gomba byla naším hostem.
1: Moc děkuji, nashledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Česko zasáhly bouřky. Hasiči ve východní půlce Česka vyjíždějí k desítkám zásahů. Pavilon S brněnské dětské nemocnice čeká příští měsíc rekonstrukce. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči vyjížděli zatím k asi 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovází i kroupy. Ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí stejně jako pro zbytek východu republiky výstraha proti silným bouřkám. Ty by měly po půlnoci postupně ustávat. Jen v Moravskoslezském kraji a v části Zlínského a Olomouckého kraje potrvají až do rána. Podle meteorologů místy napadlo v úhrnech i kolem 40 mm srážek a podle předpovědi bude srážek ještě přibývat. Na východě Česka se totiž tvoří i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Dělníci začnou od června opravovat pavilon S dětské nemocnice v Brně. V něm sídlí dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Nemocnice teď postupně stěhuje lůžkovou část na pediatrickou kliniku. Týká se to asi poloviny pacientů. Ambulantní provoz by

0: měl zůstat zachovaný. Kvůli stavbě ale může docházet ke změnám.
1: Fakultní nemocnice Brno, pod kterou dětská nemocnice spadá, chce mít se stavební firmou smlouvu podepsanou do začátku června. Dělníci budovu v Černopolní ulici zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí oprav bude i instalace nové vzduchotechniky s klimatizací, která v budově zatím není. Nové budou i rozvody a na střeše přibudou solární panely. Hotovo chce mít vedení nemocnice do léta příštího roku. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Dva turisté, kteří loni objevili zlatý poklad u Zvičiny na Trutnovsku, dostanou rekordní nálezné, téměř 12 milionů korun, rozhodl o tom Královéhradecký kraj. Poklad obsahoval téměř 600 zlatých mincí, ale také šperky, tabatěrky a další cennosti. Nálezci ho po objevení předali Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Podle odborníků jde o mimořádný novověký nález, jehož hodnota přesahuje 47 milionů korun. Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, opustil posledních 28 lidí. Na plavidle zůstává už jen část posádek. Ta popluje do nizozemského přístavu, kde je loď registrována. Podle záběrů španělské televize TVE evakuovaní nastupují do autobusu, které je převezou na letiště. Odtud pak odletí repatriačním letem do Nizozemska. Loď se musela kvůli silnému větru přesunout ke Kanárským ostrovům. Sport. Fotbalisté Artisu Brno se přiblížili baráži o postup do nejvyšší soutěže. Ve 28. kole šance Národní ligy vyhráli v Opavě 2-0 a udrželi tedy třetí místo v tabulce. Náskok na týmy mimo baráž navíc zvýšili na 3 body. Skóre otevřel Nigeriec Kwadria Ederiden. Po přestávce přidal druhý gol stoper Ondřej Čoudek. V dalších kolech přivítají Žižkov a poté nastoupí v Chrudimi. Počasí. Na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové a nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Začínáme dopravní situací ovlivněnou počasím. Ve Žďáru nad Sázovou jsou kvůli záplavám uzavřené ulice Brněnská a Smetanová. Voda komplikuje také průjezd v České Metuji. Na silnici 3 číslo 26836 části Lindava u Cvikova zůstává uzavírka kvůli sesuvu skalního masivu. Tak jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Utáhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a prér.

někdo střílel u kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet dnešním Gandry Dostavníkem za nahrávkami, které se objevily mezi novinkami v poslední době. Ta první, vrchovatě naložená zlatokopeckou romantikou, se jmenovala Zlato a zpívali ji Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek a pochopitelně Roman Horký. Momentálně v dlouhém zatmění s Ilonou Čákovou.

самих рад. Se mi tato dával od dětství, stavěj z dobrodění hrad. Přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám. Cestu dál přes větve časem tlejícím.

0: svět večasem tlející. Ani nevíš, co by den za tvé oči hřející. Ani nevíš, co by den za tvůj úsměv.
1: Hluboce vzpomínkové oči mého otce z letošního projektu Spasitel Romana Horkého a skupiny Camelot. Přesně před rokem se Roman objevil i na kolekci Na stopu Tony Jocha, ostřiliným desítkami vystoupení v hospodách a putikách v okolí rodných Svitav. Ve spolupráci s rutinovaným kytaristou Karlem Macálkou vznikla nahrávka La Dolce Vita.

Tony Joch a návraty stuctu písniček jeho loňského alba Na stopu a rychle do Texasu, který je od nejútlejšího dětství domovem i hlavní pracovnou letos 44-letého Kofi Andersona. Letošní v pořadí už 11. album se jmenuje Come On With It.

Kofi Anderson a klasický vlastenecký country hold Amerika je mým domovem. Před 3 lety se svým novým projektem pochlubila písnička Pavlína Jíšová, na kterém konečně uvedla studiovou nahrávku dávných vzpomínek, kdy patřila do sestavy formace Sem tam, v Týně nad Vltavou. Stejně jako folkový tulák Jarda Matěj Matějů.

Pavlína Jíšová a z jejího projektu Neznámé, písnička věnovaná kamarádům, kteří zahynuli při autonehodách. Jmenuje se Být šťastný musíš sám. A ještě jednou vás zavedu za Pavlínou, tentokrát do času, kdy byla jedním z pilířů společnosti Pavla Lohonky.

0: Nechala mě tady stát v dešti, odjela a já vím, že se nevrátí, protože už je taková. Kofi Anderson a z jeho letošní nabídky písnička She Ain't No Chevy. Ovšem v sestavě alba nenechává Kofi nic náhodě a zarputile hlásí pojeď zpátky, drive on back.
1: A

Tony Jox s Ivou Marešovou nad námi rozprostřeli modré nebe a před námi je výlet do Jantarové země, která je aktuálně jednou z 22 položek alba My vyhnání z ráje. V němž nabízí Žalman se svou stabilizovanou společností vesměs čerstvé verze elitního zpěvníku, který jej provází vlastně od času Minnesingerů. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s vůní divokého horského tymiánu. Tak dobrou noc.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
1: Liberecký kraj odmítá současnou podobu akceleračních zón v regionu. V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za téměř 300 milionů korun. Teploty spadnou k nule, na horách napadne sníh. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje dnes odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle Ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Navrhovaných 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by měl navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Kláp TOP 09 velký negativní dopad na krajinný ráz.
2: V některých místech by starostové a občané strpěli 2 až 3 větráky, nikoliv prostě ten kopercový nálet, který tady je plánován. Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi, což si myslím, že si naše nejvyšší pohoří nezaslouží.
1: V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za 344 milionů korun. Původně schátralou administrativní budovu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka dnes převzali zástupci města. Jedná se o největší investici v novodobé historii města. Budova bude pracovištěm pro 100 magistrátních úředníků. Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tóta přinese investici ve výše 1 miliardy korun i další změny.
3: Doplnění provozní budovy

0: odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podchodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut. Sport.
1: Reprezentační fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by byli vyřazeni z A týmu Slávie, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Chorý viděl červenou kartu za to, že udeřil loktem do obličeje hostujícího stopera Asgera Sorensena. Douděra za nedávky rozhodčímu. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík přitom hráče před podobným chováním varoval.
2: Jsem před zhruba 14 dny seděl s celým vedením A týmu, seděl jsem s lídry, s kapitány a měli jsme asi hodinu a půl trvající diskuzi. V rámci této diskuze jsme si jasně řekli, jak má vystupovat Slávie na hřišti. Já jsem jim jasně řekl, že pro příští podobná situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
1: Sobotní derby pořadatelé ukončili v nastaveném čase za stavu 3-2 pro Slávii kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Slávii hrozí od disciplinární komise kontumace zápasu ve prospěch Sparty, pokuta do 10 milionů korun a taky uzavření stadionu maximálně na 6 utkání. Počasí. Během noci bude na Moravě a ve Slezsku vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout, v úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D10 mezi 30. a 31. kilometrem ve směru na Turnov se tam střetlo osobní auto se zvěří, místo tvoří překážku na vozovce a řidiči musí projet se zvýšenou opatrností. Tak nohu z plynu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už pro vás divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vydat tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31-letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Hracek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. Nas uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být ohrožený plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. A dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: Snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby to uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: No, to bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko, nebo...
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrum černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Nech toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete, pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošníka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo
5: dostaneš černou známku.
6: Lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. A radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Jime, kde jsi? Žil.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
7: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
7: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
7: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano. Tak.
7: Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve?
2: Mm-mm.
7: Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
7: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
7: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
7: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku, chci sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž prý pomluvil nějakého Flinta nebo tak něco.
7: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
4: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
7: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
6: Cože? Co je? No, co se to se mnou stalo?
8: Pan doktor Livesey je náš přítel.
7: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
6: Já nejsem Bones.
7: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvýš sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
6: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jime, pomoz mi do postele.
7: Konečně rozumné slovo. Paní Houkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
8: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
7: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bembova?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor.
2: Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
3: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
2: Ale já nesmím.
3: Veď mě.
2: On je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
3: No, tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
4: To jsi ty, Jimmy?
2: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
3: Bile Bonesy. Naše chvíle přišla.
4: Kostelní lavice.
3: Tak, starý brachu, nečekal jsi nás tak brzo.
4: Pojď z toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
2: Kapitáne.
4: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
3: Ještě si můžeš za

0: Chránit život, Bile, můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin si přijdeme pro mapu.
1: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
0: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
1: Jen přijďte, přijďte, rozbiju vám hlavu, vy, nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum, přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
2: Kapitáne, co je vám?
1: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda moje zlato. Ne, moje zlato nedostanou.
0: Máš ještě 6 hodin času.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: Hej, bilebonsi, rytíři štěstěny přišli. A běž, vyraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stávej, Billy Bones, tak mám ti pomoct s tou hledykou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdný.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle šperuňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Livesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Livesaye byl právě Lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšeli, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel. Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko, víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko.
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec, dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy, přivezu peníze, maminko, hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdrav, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď. Pane, gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o nomu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal za statečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ty nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé, mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawke ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížená.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: Bylo po záporu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem strlony ho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo, tak držte hubu.
1: Mapu má doktor nebo ten břicháč, Trelony. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracný kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablko, vyschlo mi nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
3: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014, a Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize, a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas.
2: Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej.
1: Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování.
2: No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Dicku, ukažte jazyk. No, vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
3: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
4: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasko, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
3: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
4: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, páč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
4: Jsem tady, abych našel zlato a přísám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu oši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jakoby nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
3: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
4: Tady máš, dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
2: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotře, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Georgi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
2: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
3: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
4: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem. To teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
3: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
4: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
3: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
3: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil s penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
1: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
6: Samé bukáty! Samé bukáty!

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: čas. A tak vychovávaj ženský naše syny místo nás.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Krásný dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u další noční linky. Dnes si budeme povídat o lidech, které většina z nás během života potká. O zdravotních sestrách a ošetřovatelích. Tento týden slaví svůj mezinárodní den. A tak bychom jim rádi věnovali dnešní vysílání. Určitě se i vy vzpomenete na někoho, kdo vás přivítal s úsměvem, uklidnil milým slovem nebo se o vás hezky postaral. Někdy stačí pár vět, lidský přístup nebo obyčejná ochota a člověk na takové setkání dlouho nezapomene. Budeme rádi, když nám zavoláte a podělíte se o své zkušenosti, vzpomínky nebo třeba jen malé poděkování těm, kteří dělají svou práci srdcem, zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Těším se na vaše příběhy i společně strávený večer. Volejte Jarku Barboříkovou na telefonu 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pořád v noční lince. Každý z nás někdy držel v ruce kartičku zdravotní pojišťovny a doufal v milé přijetí v nějaké ordinaci. Dnes budeme vzpomínat na zdravotní sestry nebo ošetřovatele, kteří umí svou práci dělat s lidskostí a srdcem. Pan Čestmír z Mladé Boleslavy je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer, přeju krásný večer všem posluchačům. A k danému tématu můžu říct si jednu jedinou věc. Měl jsem před nějakou delší dobou, nebo i kratší dobou, zdravotní problémy, skončil jsem nakonec v nemocnici a mohu říct si jednu věc. Všichni se taky mě chovali velice slušně. A hlavně bylo to, že měli chuť se mnou a s těma ostatníma komunikovat a být jako lidský. A tam je takový ten druhý malinký otazník. My se snažíme s každým se domlouvat normálně. Nesmíme přece ty zdravotní sestry i zdravotní bratry brát jako naše sluhy. To nejsou naši sluhové. To jsou lidi, kteří se nám snaží pomoct. A jakmile k tomu zaujmeme ten pocit, že nás by měli obsluhovat, to je špatný pocit. Dobrý pocit je ten, nebo dobrá věc je ten, že se snažíme jim vyhovět. Já vím, že mě ve nemocnici vždycky dovedlo natrhnout, když ráno v 5 hodin mi přinesli ten poměr a tak dále. Uh-huh. Samozřejmě, je to dneska daný předpisama, nebo dneska, i tehdejšíma předpisama. Když odešla noční směna, odměřila teploty všem, tak se s tím smířme, s tím, že přijdou, dej nám teploměr a odměříme se.
0: Čestmíre, myslíte si, že jsou zdravotní sestry dnes dostatečně oceněné? A co by podle vás lidé možná měli vědět o náročnosti jejich práce?
1: Není dostatečně, ani odměňovaný, ani dokonce vážený, protože jako všichni mají za to, že jim musí pomáhat. Samozřejmě musí. Mají to tím, když dostanou ten oznak, nebo jak dříve bylo, tak mají sloužit lidem. To je pravda. Ale my lidi nesmíme přeci jim říci, že jsou naši sluhové. To zdaleka ne. To jsou lidi, kteří nám pomáhají se dostat do normálního života a ne nám sloužit.
0: Vy máte pocit, že se tak k lidem, kteří pracují ve zdravotnictví, staví někdo? Že si z nich teda dělá sluhy, jak je nazýváte?
1: Hodně lidí si to dělá. Já vím, když jsem tam ležel těch pár týdnů, tak já jsem to viděl na těch. A zase na druhé straně je pravda, že já jsem byl takový, když jsem už trošku mohl, byl jsem takový činorodej, tak mě měli rádi. Já jsem s nima občas popovídal, občas to. Já říkám, sestři, nemusíte, já tam zajdu třeba na ten zákon nebo kdekoliv jinde. A jako dává to ve vás i určitou sílu, anebo by člověk měl projevit určitou sílu, aby se snažil sám o no co nejvíce. Ne, že mě musí pomoct sestra. Já si musím nejdřív pomoct. A můžu, až přijde ta sestra, říct si, dobře, tak prosím vás, pomožte mě do sprchy, na záchod a tak dále. A můžu vám říct, že mi to bylo, já jsem velice nepříjemný, že jsem musel žádat o to, aby mi třeba pomohli do té sprchy, když jsem z kraje nemohl. Ale pak už jo, pak už jsem se tam vždycky doplácal nějakým způsobem sám a já jsem vždycky říkal, sestřičko, nemusíte, já si to udělám sám nebo můžu sám. A to je ono, to je právě ta změna v dnešní společnosti, kdy ty lidi si myslí, že jim musí někdo pomáhat. Samozřejmě, mají to ve svém popisu práce. Ale přeci je známá jedna věc. Nejdřív si musím pomoct já sám, pokud můžu. Když nemůžu, můžu požádat někoho druhého. A to už se dneska nikdo neuvědomuje. Alebo strašně málo lidí si to uvědomuje. tam několik kamarádek, který dělají zdravotní sestry. A když mi vždycky vykládají, jak se k ním lidi chovají, no, je mi z toho smutno. Protože to fakt nejsou naše služky, to jsou lidi, kteří nám mají pomoct. A ta pomoc spočívá v tom, že by vás měli přivést do toho života normálního. A jako, abyste byl schopný žít, ale hlavně, vy se musíte snažit.
0: Čestmíre, a jak podle vás poznáte dobrou zdravotní sestru?
1: Řeknu vám to takhle. Já jsem asi člověk, který jsem nekonfliktní. Některé zdravotní sestry byly nepříjemné, ale zkusil se jí někdo třeba z těch pacientů zeptat, co máte za problémy? Já vím, že tenkrát, jak jsem tam ležel, tam byla taková sestra poměrně nepříjemná. A když jsem byl na chodbě, to už jsem mohl chodit. A říkám, sestři, co vy máte za problémy, že vás, že jste taková jako relativně nepříjemná. A teď mi pověděla, co má třeba za problémy doma, s dětma a tak dále. Takže to musíme taky mě respektovat. Nemá každý náladu na vás. Samozřejmě. Sama jste se v životě setkala s tím, že se potkala lidi, kteří jsou nepříjemní nebo nemají náladu, ale když jste s nimi trošku se rozmluvila, tak to šlo. A to je přesně u těch sester. Važme si jich jako lidi, kteří prostě jsou, mají své životní problémy, mají své životní trable, mají problémy s dětma, s manželem a tak dále a tak dále. Ale přeci jenom jsou to lidi, kteří nám mají pomoct, ale buďme my na druhou stranu soucitní s něma, že mají taky svý problémy. Samozřejmě, že přišla v 5 hodin ráno s teploměrem a před 6 přišla s heparínem, který vám píchali do břicha, to se mi nikdy nelíbilo. Ale jako to přeci je jejich povinnost. Jo, kterou musíte, ale vy jste povinen to vzít za to, že to takový je, to někdo nastavil, někdo jim nastavil nějaký pracovní podmínky a takový věci.
0: Dobře, Čestmíre, tak já děkuju, že jste zavolal a že jste připomněl to důležité, což jsem doufala, že se ponese dnešní noční linkou. A to tu skutečnost, že práce zdravotních sester není jednoduchá, zaslouží si respekt a poděkování. Zdravotní sestry a ošetřovatelé často zvládají náročné situace s velkou trpělivostí, lidskostí a právě to si dnes připomínáme. Děkuju, že jste řekl svůj
1: pohled. Dalším posluchačům krásný večer a přeju to, aby si uvědomili, že zdravotní sestra není vaše služka. Je to člověk, který vám má pomoc. A druhá půlka pomoci spočívá v tom, že si pomůžu sám.
0: Děkujeme Toliko za názor. Mějte se dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jaký přístup zdravotních sester vám blíží? Profesionalita nebo lidskost, povídání a milé slovo? Volejte noční linku.

0: Máme 18 minut po 23. hodině. Jak moc je podle vás důležité, aby zdravotní sestry uměly pacienty povzbudit i obyčejným úsměvem? Máte zkušenost, kdy právě toto vám hodně pomohlo? Paní Věra z Ústí je s námi. Zdravíme vás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý, krásný večer vám do studia, samozřejmě taky všem posluchačům.
0: Já připomenu téma Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Povídejte.
1: Tak, já teda povím svoji zkušenost. Já myslím, že těch zkušeností mám docela hodně. Jednak protože vlastně jsem handicapovaná, ke mně chodí vlastně domácí zdravotní péče, což znamená vlastně zdravotní sestry nebo bratři. Každopádně já takhle tímhle prostřednictvím chci jim poděkovat, protože si jejich práce velice vážím a mám s nima velice dobrou zkušenost. Ale je pravdou, že taky takhle úplně vždycky, taky nemohu říct, že bych vždycky narazila jenom na opravdu jaksi, zdravotníky, který jsou jednak vevnitř v podstatě velice empatičtí a ličtí a k tomu teda profesionální. Jednak bych tyhle ty dvě věci klidně spojila dohromady. Vy jste to trošku řekla, jestli vlastně je důležitý buď ta jedna stránka nebo ta druhá. Já si myslím, že jsou důležité obě dvě dohromady. A to právě pak dává tak nějak, myslím, ten prostě pro zdravotníka takovej opravdu jak to srdce, tak ty vědomosti a opravdu ta odbornost, to prostě dělá velice moc. To můžu potvrdit. Chci ještě pochválit, protože vlastně jsem díky tomu, že přítel tady měl docela hodně vážnou operaci vzestupné aorty, aortální chlopně, i v podstatě mu komplet otevřeli vlastně srdce, takže ho měli odpojenýho, to znamená, že bylo i srdce zastavené. Poměrně na dlouhou dobu, protože víc než hodina, to je skutečně poměrně dlouhá doba. No, ale naštěstí teda operace se zdařila, když je pravdou, že pak byly nějaký komplikace prostě s arytmií a flat fibrilace a tak dále, ale to nebudu tady rozebírat, ale je pravdou, že i tam bych pochválila velice prostě zdravotníky do nemocnice Homolka, nemocnice na Homolce. Tam byli opravdu velice, velice dobří a velice se snažili, aby opravdu prostě se prostě vrátil v podstatě do života, no. Je pravdou, že teda poté, když byl tak jako docela rychle, prostě ještě vlastně, on tam vlastně 14 dní byl a pak byl převezen prostě do lázní Poděbrad. No a tam teda, tam už vlastně bych opravdu tak úplně neměla ty slova chvály pro ten personál. Možná pro ty zdravotníky, jo, ale ten ostatní personál, tak nějak nevím, no, musela jsem tam, v podstatě i já jako handicapovaná jsem pak shodou okolností tam nějak našla bydlení, nebo prostě tam přejela, protože já jsem vlastně duchem, já jsem vlastně taky zdravotník, já jsem vzděláním zdravotní laborantka. Takže vlastně myslím si, že o tom, jak si, o tom, jak by člověk jako v duši měl, nebo v podstatě v tom srdci přemýšlet jako zdravotník, tak o tom asi něco vím docela. A možná i o té odborné stránce. Takže jsem vlastně, protože se můj přítel ocital docela v špatném psychickém rozpoložení, tak mi nezbývalo nic jiného přesně tak, jako jít zachraňovat, protože přesně takhle vlastně jsem nastavená, což jako někdy je dobrý pro...
0: Věrko, máme to pochopit, takže jste se tam teda ubytovala kvůli tomu, abyste mu pomohla i vy do těch lázní.
1: Ano, tak situace se odvíjela, protože vlastně, když vám tak nějak přítel prostě do telefonu, když je tak rozhozen, muž, kdy prostě třeba skoro až brečí nebo chce psychologa, tak to není úplně tak jako standardní.
0: A mohla byste být konkrétnější?
1: No,
0: co ho tam nejvíc trápilo?
1: Jako, no, ono celkově vlastně na té Bulovce byl 14 dní a po tu dobu nejenom byla ta jedna velká operace, ale vlastně dvakrát ho mu dělali kardioverzi, to je zase prostě elektrickýma šokama, zastavení srdce, znova nahození, protože se snažili vlastně odstranit tu flat fibrilaci, to znamená velký, rychlý kmitání před síní. Prostě špatný takt toho srdce, že jo, dát ho prostě tak, jak má být, ta synchronizace, jak si stoli, já stoli a tak dále. A no, tohle se jim také úplně nepovedlo, takže ho pak znova museli brát na takovou jako už mnohem jednodušší operaci, v podstatě robotem z místa třísla se vlastně jak si dostávají prostě k srdci.
0: Ano.
1: Na jeho vlastně perikard, povrch. A prostě protože dokážou, teda to jsou dobří, jako fakt, to je pravda, dokážou vlastně najít místo, odkud vysílá vlastně to tam v podstatě nějaký nervový prostě.
0: Věrko, kdybychom se posunuli dál?
1: No, jenom to uměli vypálit vlastně to místo, kde prostě špatný signál byl vysílán vlastně do toho srdce. Takže tohle mu udělali, no ale ono, tahle operace, byť jako je lehčí, tak prostě oni ho vlastně dva dny poté už převáželi do těch lázní a to bylo velice, on prostě na to vůbec silově neměl, bylo to velice jako ukvapený, protože pak prostě byl jenom jednu noc na intenzivním lůžku ještě v těch lázních a pak ho dali na normální pokoj. On tohle to prostě byla takový skok prostě i na to, aby člověk prostě musí mít cíly, protože si musí jít koupit léky a lékovku. On nebyl schopen si prostě, i když vedle v baráku ta lékárna byla hned prostě bezoučko, absolutně nebyl ani schopen tam dojít, prostě nic v podstatě. Nebyl schopen se na to soustředit, nebyl schopen, neměl síly. Mm-hmm. No prostě vypavit.
0: Jako dobře, rozumím tomu tak, potřeboval pomoc a vy jste tam teda přijela, ubytovala se, ale správně by se o něj měli tedy postarat spíše v tom ubytovacím zařízení. Takže tady teda mám takový otazník v hlavě, jak to, že to takto dopadlo, asi to by mělo být trošku jinak.
1: To by mělo, ale bohužel jako tahle špatná zkušenost a popravdě řeknu, že i já ze svého života jako do lázně už jezdím, mám vrozenou chorobu pohybového systému, výrusty ve všech kloubech, takže nějaké ty zkušenosti s lázněma, se zdravotnickýma zařízeníma také mám. A prostě, no někde to, víte co, ono se dneska hodně taky bazíruje na takovým způsobu, který má svý klady i mínusy. A to znamená to, že se hovoří o standardní péči, o standardizaci péče. Jenomže ona ta standardizace péče vlastně skýtá prostě určitý jako mínusy za oponou. To znamená to, že když máte pacienta, který opravdu vlastně má nějaký skutku vážný stav a ne tak jakoby, jak bych řekla, častý, jako je to prostě, je na té gausové křivce, jaksi na okrajích. Není to tak běžný, má prostě nějakou speciální, prostě nějaký problém, který je prostě opravdu jako prostě nestandardní, ne úplně běžný. Tak vlastně pro tyhle pacienty jako trošku ten systém jako na ně zapomíná.
0: Jo, to bychom zabíhali do odborností, kdybychom řešili standardizaci péče, čili zavádění jednotlivých postupů, pravidel doporučení, podle kterých teda postupují ti zdravotníci. To si ale budeme muset nechat na příště, když otevřeme nějaké podobné téma. Já vám teď, Věrko, poděkuji. Začali jsme pozitivně, se mi zdálo. Potom jsme šli trošku na druhou stranu mince, když jsme se bavili o tom, že to někdy není jednoduché a vy byste si možná představovali s partnerem jinak ten přístup ošetřovatelů a musela jste sama teda zasáhnout a přijet do lázní. Tak za to vás samozřejmě obdivuji a možná vám to přineslo něco pozitivního, společný čas a zase jste byli jako parťáci pospolu. Tak děkuju, že jste si s námi o tom povídala. Teď se pustíme písničku.
1: Vám také děkuji, teda, že jste mě vyslechli. Trošku se malinko omlouvám, že jsem to možná tak úplně, že jsem zabíhala do podrobností, ale oni někdy možná taky jsou podstatný, no. Takže
0: určitě. A pokud tak, na to máme čas a prostor, tak od toho jsme tady. A čím víc detailů, tak tím víc si to umíme názorně představit. Děkuji za tu otevřenost.
1: Každopádně jako opravdu zdravotníkům, jak si děkuji a skláním před něma klobouk. To určitě ano.
0: Děkujeme. Mějte se dobře.
1: Já děkuji vám.
0: A loučíme se.
1: Přeji zdraví všem posluchačům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Michal David. Aktuální čas 23 hodin 28 minut.

0: Dobrý večer. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Lidem, kteří bývají nenápadní, ale velmi důležití. Možná i vy máte někoho takového kolem sebe. Možná jste právě v nějakém zařízení a vnímáte ošetřovatele od rána do večera. Možná jste byli nedávno v nemocnici a chtěli byste zavzpomínat na přístup nějaké zdravotní sestřičky. Pozitivní, negativní. Jsme otevřeni každému vašemu názoru. Je s námi paní Líba z Plzně. Slyšíme se?
1: Ano, ano, slyšíme.
0: Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer přeju všem. Já jsem se chtěla podělit. Já už jsem měla tu smůlu, že jsem ve 12 letech, mě se špatně dejchá, promiňte, že mi praskla céva na malý mozku a už jsem seděla, jak se říká, hrobaři na lopatě. Takže nejdřív nevěděli teda, jako si zánět mozkovej branal to. Prostě pak na to přišli, operovali mi. A byla tam po té operaci, já byla ochrnutá, já jsem špatně vnímala všechno, prostě nebylo to všechno jednoduché. A byla tam sestřička, mladá sestřička, která opravdu byla teda jako na svém místě. Jak paní říkala, že to chce lidský přístup, tak ta na 100% ho měla. A nakonec jsme se domluvili, že bydlí v ulici, kde bydleli moje rodiče. A ona potom mi začala jako psát dopisy. Já jsem jako moc nemluvila, ona mi tak nějak vždycky jako napovídala, co tam má napsat. Tak já jí to odkejvala. A ona mi nosila dopisy rodičům a zase od rodičů dopisy mi četla v nemocnici. Protože jsem nemohla mít návštěvy. Jo, že mi bylo 12 a prostě dětem se nesmělo. To bylo jedno, jako jo, to byla opravdu, bylo jich tam víc, ale tuhle si tak mám nějak v paměti jako horitou.
0: Tak to je krásné, byla tam, že vám předčítala dopisy.
1: Několikrát v nemocnici, samozřejmě v porodnici, že jo, to nebudu jako o tom mluvit. Ale co bylo tak nějak teďko nejhorší, z 6 lety jsem měla sepsi a prostě mi operovali, praskl mi žaludek, jo, jsem měla kýlu, nebo ještě mám teda pořád. A potom jsem teda operovali mi několikrát opakovaně, už mi i oživovali v umělém spánku a tak dále. Některé ty sestřičky na tom áru byly jako v pohodě, byly hodný, já teda ještě moc jako nevnímala, že jo, protože potom jsem měla spánku, to taky nebylo jednoduchý, ale každý na tom áru jsme měli mít jako jednu sestřičku přidělenou k jedné posteli, k jednomu pacientovi, prostě jedna sestra. Aha. No jako, jelikož jsme měli, byli na přístrojí hadice v krku, nikoho jsme zvonek, ani jsme se hýbat ceně nemohli. No a v noci, že jo, samozřejmě sestry tam měly jako hrozný smíchy a vtipy holci tam vyprávěli, nebo já nevím, s doktorama, takže se na nás vyprdli. Tak to bylo jako, to nebylo moc hezký, ale chodila tam rehabilitační sestřička a ta byla teda opravdu zlatá. A pak, když mi přendali na DIP, to bylo taky, kde jsou lidi na přístrojích a prostě musí se začít naučit sami dýchat a takto. Takže tam byl ještě rehabilitační, já nevím, pracovní. Ládík, ten byl taky opravdu zlatý, to byly lidi opravdu na svém místě.
0: Takže zatím samé pozitivní zkušenosti. Znáte ano. Někoho ve svém okolí, kdo pracuje jako zdravotní sestra nebo ošetřovatel?
1: Vnučka, teďko, že když říkáte v okolí, tak vnučka se je třetím rokem.
0: Anebo už pracuje?
1: Ne, je na zdravce teprve, jako, ale chodí na praxi, a říká prostě ty babičky, když je v těch důchodňákách a takhle.
0: No a co vám o tom vypráví?
1: No, vypráví samozřejmě, že některé ty sestry nechávají je dělat, jo, i práce, které mají a oni. Prostě asi ty děvčata využívají. Ale zase tohle ty, že oni musí být ty děvčata. A oni jsou jako milí k těm. Já jsem tam taky měla tady dle ty, co se učili a opravdu byly hodný ty sestřičky, které tam byly jako na praxi. Takže říká vnučka, že ty babičky a dědečkové, že je ani nechtí pustit potom domů, jo.
0: Jako, že se jim tam líbí.
1: Že si je oblíbí ty sestřičky, jako, jo, jako vnučku a tohle ty ostatní, co tam jsou. No a já pak byla
0: tomu právě věřím, na tom. To jsou takové nadějné, určitě se rády povídají. Netrpí v žádném případě syndromem vyhoření.
1: No jo, oni jim dávají tak nějak šťávu, nebo jak to nazvat, jo, dobí baterky asi tady dle ty mladý děvčata. No prostě chce být, aby, já jsem byla několikrát, ještě to bych mohla vyprávět, jako jo, to by bylo na dlouho, to ne, ale najdou se hodný, najdou se prostě, že by tam vůbec neměli být, jo. A to prostě jsme se tam shodli, prostě všichni, nebo vidíte, potom i tam byla sestřička, která měla doma problémy a měla problémy i sama zdravotní.
0: No, tak se to propsalo.
1: Ale měla dluhy, měla ještě další práci, jo, a byla prostě protivná, stekla. Ale jak jde zase, no. Prostě jsme jenom lidi, všichni, já to chápu. Ale jako na takovýhle místech k těm nemocným lidem by měli mít takový lidský přístup. No.
0: Dobře. Paní Líbo, moc děkuju, že jste se k nám teď předala a vysílala s námi noční linku. Tak jsme se shodli na tom, že zdravotníkům by neměla chybět empatie podle toho, co jste povídala, tak z toho alespoň soudím. A schopnost naslouchat. Jsem ráda, že se zmínila také ty mladé studentky, naděje, zdravotnictví. Doufám, že jim vydrží ta svěžest co nejdéle. I vaší vnučce.
1: No, právě.
0: Ať se vám daří. Pozdravujte ji, řekněte, že jsme dnes vysílali o jejich kolegyních a že...
1: Já vyvědím, určitě.
0: Jo, že si toho ceníme, ať se vám daří.
1: A buďte zdraví všichni, ať tam nemusíme. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě díky něčí trpělivosti nebo vlídnosti byl pobyt u lékaře nebo v nemocnici snesitelnější. Dnes v Noční lince vzpomínáme na zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří nám zůstali v paměti. Paní Marie z Dobříše je s námi. Krásnou noc.
1: No, tak já bych chtěla říct, jak mluvil ten první pán, tak hovořil o tom, že ty sestry mají třeba některé své vlastní starosti a že opravdu nemohou být jako ke všem milé. Já jsem několikrát bohužel byla v nemocnici, ale vždycky mi tam pomohli, to je důležité. A když jsem byla ležící a vezli mě k nějakému zákroku, tak mě vezl ten asistent, jako ten zaměstnanec a ten pomocník na oddělení a já jsem říkala, prosím vás, můžete mi říct, proč ty sestry se s námi nebavějí? A on říkal, nedivte se, vás je tam 25 ležících pacientů a oni mají se o vás starat a prostě nemají čas, aby se někde zdrželi. Takže to je na odmluvu. A potom jsem tam zažila taky jednu uklízečku, takovou příjemnou dámu z Ukrajiny, která tam jednou přišla a byla hrozně smutná. Já jsem říkala, a teď si sednete, jako ku podivu mě poslechla, a řeknete mi, co vám je, protože to byla chodící slza. A ona mi řekla, mě zabili syna na Ukrajině, jako vojáka. A tak jsem brečela s ní, tedy opravdu. Takže to bych řekla, že někdy opravdu nemůžou mít ty sestry dobrou náladu, aby se nějak vybavovali. Ale zažila jsem právě ty sestry, tedy si chválím odborné všechny, ale řekla bych, že takový zlatíčka jsou ty pomocnice na oddělení. To jsou ty, který nás sprchujou, který třeba roznesou obědy. To je úsměv sám. Zažila jsem nejméně dvě takové, jedna ta vždycky přišla, zarecitovala nám nějakou báseň, když nám zavazovala, něco převazovala. Takže já si nemůžu naříkat a opravdu bych chtěla říct, že ty sestry nemůžou být vždycky dobře naložené. To jsem takhle chtěla říct. Tak, ale jinak teda si tu nemocniční péči pochvaluji, ale mám jednu velikou starost a to mám starost, že ty sestry nebudou jednou, protože já mám taky domácí sestřičku zdravotní, která mě chodí převazovat nohu, chodí obden. Taky je to úžasná paní. Ale bavíme se tak o všem možném, jako těch sester bude ubývat. Protože i když tu školu vystudují, tak potom do té praxe nejdou. To jsem taky zažila, že tam byla ta jejich jako učitelka na tu praxi a říkala, tak se podívejte, těch děvčat dneska mělo přijít 8. A přišla jedna, jako z té zdravotní školy. Takže i to je prostě takový, jako, prostě, jak já už jsem stará, jako, takže já už se toho nedožiju, ale mám obavy, aby ty sestřičky vůbec byly.
0: Marie,
1: tak to jsem chtěla říct.
0: Mě několikrát napadlo, když jsem byla v nemocnici, jak fungují ty sestry jako kolektiv, protože to jsou skutečně obrovské kolektivy, většinou žen, o tom se povídá, že je to vždycky náročnější než kolektivy mužů, tak to je třeba věc, která mě vždycky napadla, že to může taky třeba někdy sehrát roli v té jejich náladě. A já souhlasím s vámi se všemi, že jsou to taky jenom lidé a že je může něco trápit a že bychom měli být tolerantní, chápaví, jenom by neměli někdy být opravdu negativní, extrémně.
1: Já jsem to taky zažila na pokoji, že se mnou ležela paní, která pořád něco chtěla, jo. Ale ta sestřička už byla rozlobená a byla to dokonce soudkyně, takže to byla taková jako šlechta proti normální. A pořád říkala, a já bych chtěla tohle a tohle a tohle a ta sestřička nakonec na ní vyjela. Říkala, a i kdybyste byla anglická královna, tohle to vám dát nemůžu. A což teda mně se vzdálo, ale ona si to opravdu ta pacientka zasloužila, jo. Takže, protože chtěla nějaký léky, který tahle ty snad neměli a nemohli jí to už dát, protože už měla jiný, no. Takže ono to je těžký, no. Pacienti se neumíme někdy chovat, bohužel, no.
0: No.
1: Jak jste to říkali, že si myslíme, že jsou to naše služky, no, a není to pravda. Tak to jsem jenom tak chtěla říct.
0: Maria, pořád přemýšlím, byla... jestli mám říct zkušenost mojí maminky nebo ne, ale když vy jste takový otevření ke mně, proč bych nebyla já k vám?
1: Ano, řekněte. Ale... Já vám za to popřeju, abyste mohla usnout dneska, tak povídejte.
0: No, moje maminka ležela v nemocnici, je to 9 let, po těžké nemoci, už po druhé těžké nemoci, a bylo to v Brně a moje maminka je velmi hodná, dobrotivá a klidná. Není a nebyla nikdy člověk, který by se nějak spouzel na to, že ještě u lékaře. A ležela v nemocnici a všichni upozorňovali na to, že tam je jedna sestřička, která je velmi nevrlá a nemluví s pacienty hezky. Tak moje maminka si říkala, ale tak...
1: Jako,
0: přesně, jsou horší věci, no a tak moje maminka to těžko zvládala, každou reakci té paní, té zdravotní sestry, a jednou teda přišla, maminka jí ukazovala jako fotky, kde jsem byla těhotná, a ona jí tak říká, ale prosím vás, vy se toho stejně nedožijete.
1: Fakt, jo.
0: No. A bylo toho víc, to si představte. No a dožila se teda.
1: A kolik je ale... tomu vnoučeti dneska?
0: 10.
1: No tak, tak
0: to už je nejmladší, nejstarší,
1: to
0: už má 16.
1: Teda, no. A maminka je naživu?
0: Maminka je naživu, nemocná, ale tak. Je známa.
1: Tak to je dobře taky, no, to vám přeju. Tak,
0: paní Marie, tak vy jste slíbila, že mi popřejete šťastnou cestu
1: domů. Ano, dobrou noc, abyste mohla usnout, bez prášku vám přeju.
0: Dobře, tak, ať se vám daří, opatrujte
1: dobrou
0: se.
1: Dobrou noc, nashledanou.
0: Noční linka Českého rozhlasu. Pokračuje teď písničkou od Dalibora Jandy. Někdy člověku zlepší den obyčejný úsměv nebo vlídné slovo, a někdy je to i slovo od zdravotní sestřičky, když třeba ležíme v nemocnici.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, vítám vás v novém dni a u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přechází do klidného ranního času 11. května. Děkujeme, že jste s námi zůstali a sdílíte s námi své příběhy k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Zkrátka s těmi lidmi, kteří jsou často nejvíc nablízko ve chvílích, kdy je člověku nejvíc potřeba klid, jistota a lidské slovo. Pokud máte chuť, klidně nám zavolejte na 731 800 900 i teď ráno a podělte se o svou vzpomínku nebo poděkování. Těší se na vás Jarka Barboříková a přivádím hned prvního posluchače. A je to posluchačka paní Staňka. Krásnou noc i vám.
2: Děkuji. Nevím, jestli krásnou noc nebo dobré ráno.
0: Já nad tím přemýšlím 5 let, co mám říkat paní Staňko, jestli krásnou noc nebo dobré ráno nebo večer. Já myslím, že to je jedno, hlavně, že jste tady a budete povídat k tématu.
2: Děkuji, tak vás srdečně zdravím, Jaruško, a zdravím i posluchač. Jako další zdravotník se přidá svým
0: jako
2: kolegům.
0: Vy jako zdravotník?
2: Ano.
0: Perfektní, tak to jsem ráda. Já jsem doufala, že zavolá teda nějaká zdravotní sestra nebo nějaký ošetřovatel.
2: Jo, zdravotní sestra s pusou prořízlou, víte, já vždycky říkám.
0: A kolik let jste pracovala jako zdravotní sestra?
2: Nedlouho, poněvadž se mě narodil chlapec, který měl zdravotní problém. Já začínala jsem od 3 měsíců s ním jezdit do Prahy, do Motole, takže pak jsem toho nechala. Takže nedlouho, ale poznatky mám tedy z toho zdravotnictví.
0: Povídejte.
2: No, co se týče toho, v první řadě jste se ptala, jaká je situace ve zdravotnictví. Já bych to nazvala jednolitý bordel. Za komunistu, i když to lidi neradi slyší, byla střední zdravotnická škola. Byly krásné uniformy, o tuto profesi neboli povolání byl zájem. Později se vlastně vyskytla nová éra zdravotních sester, začaly se převlíkat, že jste ani nevěděla, s kým mluvíte, jestli to je uklízečka, nebo je to ošetřovatelka, nebo je to zdravotní sestra. Doplňující vzdělání, chaos a nezájem o povolání, poněvadž ty děvčata taky chcou po té maturitě nastoupit tedy ke své profesi a ne další 3 roky studovat. Toužejí potom poznat nějakého chlapce a založit si rodinu. Jo? A když nastoupí po 4 letech do špitálu, tak vodní opravdu jsou akorát uklízečky s maturitou. Jsou tam značné služební rozdíly. Dneska nemocnice nemají zdravotní sestry.

0: tam nervozita mezi něma, pomlouvají se. A když holky jdou do služby, tak říkají, my jdeme se strachem. My se strachem odcházíme z té služby, jestli jsme na něco nezapomněli, jestli další den nebudeme mít nějaké problémy. Není to dobré. Opravdu ta práce je náročná. Jo? A ještě takové podmínky, taková, je tam velké psychické vyčerpání v této profesi.
1: Aha.
0: A snadno se dá něco přehlednout. Já si pamatuju za nás, my jsme měli ucelený krásný kolektiv. Měli jsme krásné uniformy, byli jsme hrdé na to, že jsme zdravotní sestry. Dneska je to úplně něco jiného. Neštěstí Evropská unie v tomhle směru. Neštěstí, velké neštěstí. Jo, takže to. A co se týče tohodle toho, já tedy jsem prošla hospitalizaci nejednou. Nemohla jsem si naříkat. Opravdu ne. Až tedy staniční sestra na urologickém oddělení fakultní nemocnice Ostrava Poruba nastoupila o svátcích do služby. Já jsem byla spocená, jo, a prosila jsem jí, ať neotvírá to okno. Ona ještě s takovým úšklepkem, pohrdáním, nadřazeností to okno otevřela. Tak mě nezbývalo nic jiného, než tímhletím procházet, ještě jako astmatik, že jsem požádala lékaře, jako ať mi hospitalizaci končí. Tak ji ukončil, dal mě antibiotika domů. Jo, já dobrala antibiotika a problémy se vrátily. Tak jsem šla, nechala jsem se jako odvést na městskou nemocnici na urologii. Tam mě vyšetřili, paní doktorka neshledala nějaké závažné onemocnění a dala mě zřejmě nějaké léky, jo. Posadili mě do čekárny, ať počkám tedy na sanitku. No a já jsem si odkráčela samozřejmě v podvědomí na příjmovou interní ambulanci, kde se čekalo na sanitku, kam jsme taky posazovali pacienty, kde jsem sloužila, ať počkají na sanitku. Jo, potom jsem se vrátila na tu urologii zpátky, tam je sestřička pokřikla, ale to už jsem nějak moc nevnímala. Odvezli mě domů a stav se mezi tím zhoršil, nechala jsem tašku za dveřma, zamkla jsem se, no a ještě, že zavčasu přijela dcera, která mě do té nemocnice odvezla zpátky, ale to už jsem byla bezvědomí.
1: Uhum.
0: No a skončilo to tím, že na urologii tedy dalo by se říct, podcenili ten můj zdravotní stav, poněvadž tam už byla počínající cévní mozková příhoda. Takže jsem skončila na neurologii, jo, no ale říkám už bezvědomí. Takže to nebylo jako dobrý nějaký začátek a vůbec ne konec, jo? A pořád to dávám za vinu té sestře z té z toho urologického oddělení fakultní nemocnice Poruba. A pokud hovořím se zdravotníky, tak nejeden zdravotník výkladně hodnotí, spíš záporně. A je mi divné, že vůbec to nevadí vedení téhle nemocnice, která skutečně musí mít tyhle informace o těch pacientů taky.
2: Tak paní Staňko, to je možná dobrá připomínka říci, že pokud se setkáme s nějakou nebo s nějakým přístupem zdravotníka, který si myslíme, že není v pořádku, tak je dobré se ozvat, takže neoplácet stejnou mincí, ale využít ty cesty, které máme, a dát zpětnou vazbu nemocnici. Děkuju, že jste s námi sdílela i tento náročný příběh. Jsem ráda, že se pak všechno v dobré obrátilo a jste v pořádku, a doufám, že se ta situace vyřeší a že se nazbírá tolik recenzí, že se dokáže sjednat náprava. Děkuju, že jste s námi teď trávila čas v noční lince, a pojďme poslouchat písničku od Marie Rotrové.
0: Ano, ano, ano,
2: naslyšenou. To byla paní Staňka, která volala z Ostravska. No a já se těším na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ve zdravotnictví nejde jen o léky a přístroje, ale hlavně o lidi. A právě o těch laskavých a obětavých se dnes večer povídáme. Je s námi další návštěva, kdo to je? Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, já volám z východních Čech.
0: A jste paní?
1: Jitka.
0: Jitka. Jitko, vítejte a povídejte. Máte slovo, máte prostor.
1: Ano, já jenom mám teda jako nedobrý zážitek, nevím, jestli to je všude na LDNkách, prostě tam vůbec si neuvědomějí lidi, že jsou ležící pacienti, staří, kteří nemůžou si třeba ani čaj podat. Tam obejde, já nevím, jestli to jsou sanitáři nebo ošetřovatelky, jdou s zeďbánem čaje, nakouknou do dveří, vidějí plný pohárek na tom stole, aha, tady je, v turánu jsou pryč. Nikdo si neuvědomí, že ten pohárek tam je celý den necknutý. Nikdo se toho pacienta neujme. Já jsem se zeptala, já říkám, to jako, proč nedá? No, my se bojíme, aby se nezadechnul. Já jsem říkala, já jsem se ho zeptala, pána, jestli se chce napít pohodě, vypil dva ty kelímky a já se bojím, že to je takhle všude. Oni totiž, nevím, nechci jim křivdit, ale kdo má trochu zkušenosti delší, neříkám, že všude, ale s tou LDNkou, o které já mluvím, tak říkají, no víte co, se třičky ráno obejdou pacienty, dají jim antipsychotika, aby dali pokoj, aby nezlobili a je to hotový. Čili ty lidi jsou omámeni, sami se neobsloužejí a nikdo se jich nezeptá. Já nevím, myslím si, že by sestřičky na to měly dohlídnout aspoň občas, jak ty sanitáři nebo ty ošetřovatelé pracujou. Já vím, že to třeba si ani neuvědomí ta která ten čaj nese. O jídle ani nemluvím, prostě jídlo se položí pacientu na stůl, dobře musí vědět, že ten člověk se sám nenají, odnese se to úplně netknutý potom pryč a tam skutečně v některých případech tam člověk je teda vedený ke smrti hladem a žízní. A je to teda hrozný pocit, když to vidíte. Já vím, že to není jednoduchá práce a nevím teda, jak to vypadá jinde, já mám zážitek z jedné té LDNky. Kdo se může obsloužit, kdo se může ozvat a o něco si požádat, nebo je chodící, že jo, tak to je něco jiného, ale tyhle lidi, nevím, je mě z toho do dneška těžko, co jsem viděla.
0: Jitko, mrzí mě ta vaše zkušenost. Máte někoho v rodině, kdo třeba studuje na zdravotní sestru, nebo máte někoho v rodině, kdo už pracuje v nemocnici?
1: Ne, nemám. My jsme všichni jako od jiného.
0: Že by vám k tomu dokázal něco říct a že byste měla nějakou zpětnou vazbu z té druhé strany. No, je mi to líto.
1: Ale to skutečně to vidíte, jak si to ty lidi ani snad, nebo jestli už to je taková prostě rutina, že si to vůbec neuvědomí, ona půjde třikrát za den, pokaždý do těch dveří nakoukne a řekne, aha, tady je, ale v tu ránu je pryč, nemáte šanci ani, aby ji někdo zavolal, nebo prostě vyšla k té posteli, když to je, kdyby to bylo 5 minut, že jo, a toho člověka se zeptala, jestli teda chce napít nebo něco takového, no. Skutečně jsem tohleto při každý návštěvě skoro viděla a bez problému jsme se napili. Vždycky. Prostě ten pán sice pomalinku a nikdy se mě nezadechnul, no. A nevím, jestli teda za ním, možná za ním chodila rodina ještě za smimu, ale tohleto, když teda za 24 hodin přijde někdo na 2 hodinky na návštěvu, tak co to je, protože vím, co to je za nebezpečí pro mozek, pro starého člověka, jakmile nemá teda tekutiny, že jo. Tak pak ty lidi odcházejí úplně hodinu po hodině. Skutečně tam v tomhletom ústavu to bylo, já nechci nikoho podat, prostě úplně vedení ke smrti. A ten člověk nebyl jako nevylečitelně nemocný. byl prostě po nemoci, byl tam, neměl ho doma kdo ošetřovat, tak tam měl jít jako na doléčení a takhle to dopadlo, no. Mm-hmm. A já říkám, nevím jiný případ, já myslím si, že to nebyl jediný případ, no.
0: Paní Jitko,
1: pokud člověk chodí a může se jako obsloužit a to, a včas vám teda řeknu, že já nevím, no tak asi tam je nějaká hierarchie taky trochu, že teda skutečně sestry tak občas nebyly k vidění a když se teda nechtěně otevřeli dveře do toho, tak měli zvlášť pokojíček, nohy na stole, já vím, že si potřebujou odpočinout, ale neprostě, kdyby se šli, kolikrát jsme se nedozvonili třeba, jo, když někdo potřeboval, no. Já vím, že jich je málo. Všechno to má teda rup a líc, ale tohle to říkám, to jsem viděla nejedinkrát u toho pána, no.
0: Každý z nás má jinou zkušenost, ale je dobře, že vy mluvíte o té vaší, protože říkat věci nahlas, to patří do naší debaty. Děkuju, že jste se nám ozvala, že jste...
1: Základně nějaký prsty z té infuzi dostanou snad jako, ale říkám, že by je někdo nakrmil nebo něco takového vůbec, prostě říkám, to jídlo přijde na stůl, nechá se tam, pak se odnese netknutí a nikoho nezajímá, ne, aby to vzali, jo, tak vy nemáte chuť, ne, absolutně vidějí prostě, že ten člověk se ani neprobudil třeba, ne, to je... Říkám, chraň Bůh, aby nikomu nepřeju, aby tam musel takhle být. A říkám, nemusí to být všude stejný, že jo?
0: Přesně. Protože...
1: Tak jo, já vás
0: Jitko,
1: nebudu...
0: přeju, aby víc takových zkušeností už nebylo. Opatrujte se, zůstávejte ve zdraví.
1: Bych každému, pokud potřebuje teda nějak tam teda, aby se teda zotavil nebo něco tak, aby to bylo v nějakých důstojných podmínkách a aby to bylo skutečně vidět, že tomu člověku chtějí teda ulehčit tamto ležení a spíš ho teda zotavit, že jo, kdežto tadyhle toto je opravdu jak úplně cílený, že teda aby ten člověk co nejdřív odešel, no.
0: Jitoško, už se musíme rozloučit, protože čas jsme přesáhli, takže jestli dovolíte, pustím písničku od Věry Špinarové a my si ji poslechneme.
1: Ať se vám daří.

0: Volá nám paní Alena ze Zlína. Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Slyšíme se? Jste tam?
1: Já to takhle ano. A dobrý den. Všechno motám dohromady.
0: To nevadí. No. Hlavně, abychom si povídali k tématu, které určitě znáte, ošetřovatele zdravotní sestry.
1: Já jsem ležela v nemocnici Berounský, a měla jsem oboustranný zápal plic. A moje rodiče mi hlídali děti, takže ke mně moc nemohli na návštěvu. A tam byl takový starý pán, jezdil s vozejčkem a vozil lidi na operaci, jako na ten sál. A takhle tam asi pomáhal, byl dost starý. A když viděl, já když jsem tam neměla nikoho, tak jsem se otočila ke zdi a dělala jsem, že spím. A on to zjistil, že jsem lítostivá, že tam pořád nikoho nemám. Tak přišel k posteli a řekl mi, tak za chvilinku jsem tady. A za chvilku přišel, měl čistý plášť na sobě, sedl si mi na kraj postele a šáhnul do kapsy a přinesl mi pomeranč. Řekl mě, když jste tady pořád sama, tak já vám budu chodit dělat návštěvu.
0: Mm-hmm.
1: Tak jmenoval se pan Škrdlant, ale určitě už nežije, ale často na něj vzpomínám, že když jsem tam byla sama, že mi přišel dělat chvilinku, že jsem byla spokojená, že tam někdo u mě sedí.
0: To je milé, to je krásné.
1: A ještě mám jednu zkušenost, taky jak jsem slyšela, taky nějaký ty stížnosti. Byla jsem v nemocnici, taky jsem tam ležela a letěla jsem se s vysokým tlakem a vedle mě ležela paní, ale byla na půl těla ochrnutá. Takže když jí donesli jídlo, tak to tam zůstalo celé všecko na stole. A než přišla vizita, tak vždycky jí dali do pořádku, ale pak už tam málo kdo k ní přišel. A když jsme už šli potom spát večer, tak ona na mě měla postele hůl, tak vždycky na mě na postel zaťukala, že by potřebovala. Tak já jsem vždycky šla, na chodbě byla skříň a tam měli takový prostěradla, co dávali pod lidi, když se pomočili. Tak jsem vždycky jí to převlíkla a nakrmila jsem jí, když měla hlad, tak jsem jí, snažila jsem se jí hrozně pomoct a když jsem potom odcházela domů, tak mě volali, abych šla na sesternu. Tak jsem tam šla a oni mi, ty sestřičky řekly, že mi moc děkujou, že jsem si tam tý paní, že jsem se jí věnovala. No. A když jsem potom byla doma, tak mě přišli říct, když zjistila, že už tam nebudu a odešla jsem domů, tak se z toho tam zhroutila. A potom, když jí dali domů, tak její děti mě děkovali, že jsem se jí tam věnovala.
0: A řekněte mi, ráda, vy jste jako povolání dělala?
1: Já jsem kadeřnice.
0: No a neminula jste se povoláním? Nechtěla jste být jako zdravotní sestra?
1: Ne. Já jsem nebyla sestřička, ale já jsem byla vyučená kadeřnice.
0: Ano, já jsem to pochopila, ale jestli jste se neminula povoláním, jestli jste neměla být tou zdravotní sestrou.
1: Můj bratr říká, že bych mohla chodit světem a držet v ruce kříž, že jsem každému pomáhala. Já jsem měla radost, když jsem mohla někomu pomoct.
0: To je krásné, tak já doufám, že se vám to hlavně vždycky v dobrém vrátilo.
1: No a já na toho pana Škrdlanta takhle jsem seděla, on už musí být určitě mrtvej, on byl tenkrát už starý. Ale já jsem takhle seděla v nemocnici, jsem čekala, až na mě přijde řada. A jela okolo sestřička s vozejíčkem a toho pana Škrdlanta vezla na vozejíčku a on byl celý, asi byl po mrtvici, měl křivej obličej, ale jenom tak okolo mě proběhly a mě to mrzelo, že jsem jim nemohla zastavit, abych mu podala ruku, abych mu mohla poděkovat, protože mi tenkrát moc pomáhal.
0: Ano.
1: Já vždycky, když byla nějaká ty návštěvy, tak já jsem tam většinou nikoho neměla, tak jsem dělala, že spím.
0: Ano, tak to...
1: Ale taky se najdou hodný lidi, no, taky se najdou. Ale já jsem celý život se snažila pomáhat každému.
0: To jste laskavá. Tak by to mělo být.
1: A ráda vás poslouchám. Když začnete hrát, já zavřu oči a jsem úplně v jiném světě. Já mám ráda hudbu.
0: To jsme rádi, od toho jsme tady. Tak zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, až se vám bude límit téma. My budeme čekat.
1: Já vám moc děkuju za hezký pořad a hezký písničky. Já se při vás léčím, protože je mi s vámi dobře.
0: Od toho
1: moc
0: jsme tady.
1: Moc vás všichni zdravím.
0: My vás také.
1: A všichni zdravím, no.
0: Teď zaspívá Karel Gott, Lucie Bílá písničku, co soudičky přáli nám. Dnes večer mluvíme o lidech, kteří často rozdávají klid, úsměv a povzbuzení ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. O zdravotních sestrách a

0: Dnešní noční linka je o lidskosti, trpělivosti a malých gestech, která dokážou hodně znamenat. Mluvíme o zdravotních sestrách a ošetřovatelích, kteří nám utkvěli v paměti. Je s námi paní Věrka. Z jakého kraje voláte? Zdravíme vás.
1: Dobré ráno. Já se vám jenom musím odpustit před chvíličkou. A jenom jsem vám chtěla říct, že mám za sebou 3 měsíce na Eldence Moravský Třebový. 24. prosince odpoledne mi tam přivezli po operaci kotníku. Měla jsem být nechodící, tam jsem si to pitomec vybrala. No tak dobrý. Ale můžu vám říct, tam je to opravdu, buď přežiješ, nebo nedožiješ. Mám děti a dcerám jsem řekla, také se ke mně chovat nebudete vůbec zle. Zažila jsem tam hodně. Ten prvních 10 dní personál tam byl minimální, byly Vánoce, každý tam na nás ječe, co chceme, že jsou Vánoce. Tak minimální hygiena na nule. Já jsem byla teda ve ohrádce v posteli, oni chtěli v té ohrádce mě mít celý 3 měsíce, já jsem říkala, já musím být soběstačná, jak to nedám. Přidávali pode mě podložky, prostě všechno tak, jak nemůžu to říct naplno, tam zůstalo v té posteli. Já jsem teda si nakoupila materiálu čistícího, takže jsem vlhký ubrousky a tí miminkovský ubrousky všechny vyplácala za týden. No, bylo to hrozný, sama sobě jsem si smrděla. Strava tragédie, tam byl koch, 40 letý, který přišel o nohu, dával to, ale vždycky říkal, jdeme do jídelní, bude univerzálka. Já jsem pro říkal, o čem mluví. Tam vám jídlo strašný. A jak to říkala ta paní před jednou, pak mě dali na 20 mal jednou žáku, to bylo tak, pak mě dali na 4 žák, 3 babičky plína, to by mě nevadilo. Já jsem tam šla s tím, že jim budu pomáhat. I z toho vozejka, že jim pomůžu. No a vezmě mě babička taková, dá se říct, schopná. Oni jde posadili v té posteli jako královnu. Já jsem čekala, kdy ta babka z té postele spadne, prostě durv. Nikdo tam nepřišel, mladý holky, pečovatelky, štěkali jenom na ty žensky, na ty lidi, ječeli na ně, jak s nima házeli. Já jsem vždycky trnula, že ta babka prolítne hlavou až do zdi. Nadávali jim, ty žensky nemohli nic jiného dělat, jenom prostě ležet, když s nima tam nikdo nic moc nedělal. Já jsem tam šla po ty operaci s tím, i pan primář Zlitomyšle si myslel, že mě tam rozchoděj. Ne, neměl na mě čas. Nemáme čas. A já jsem po 14 dnech, já jsem třeba byla na vozejku, tak byl naštvaný, na vozejku jsem se dostala. A po 14 dnech jsem jim upadla, ani ne po 14 dnech, upadla u skříně a on to nikdo neviděl. Já měla hlavu kolem oka, čelo modrý a on to jen neviděl. Mám vnučku na zdravotní škole v Pardubicích ve druháku, ty přijeli druhý den po tom pádu a řekl, holka mě ptala, co dělal babi? Já říkám, nic, jsem v posteli. Prosím tě, když jsi Fialová. A tam, kde se doktorů nikdo nic neví. Jako co to je za léčení? Tohle to je vyloženě, ty lidi se likvidujou. Můžu vám říct, že mě z toho tak jako nějak divně. No, protože je nás asi hodně. Těch starých lidí je asi hodně, ale krucinál, kdy ty lidi dělali, když na to vydělali.
0: Slyšíme dnes více těžkých zkušeností právě z oddělení LDN. Karačně. To je už několikátý hovor dnes. To je ano. Zvláštní signál.
1: Ano, a já jsem vysoký mýka, a tady je LDNka, a já než bych tam do mýta na LDNku, tak radši jsem šla jinam, ale udělala jsem chybu. Děti měli daleko za mnou, že prádlo mi tam nechali jeden den, hodinu sedět normálně na hatom na posteli.
0: A jak se vysvětlujete, že to je právě na tomto oddělení? No, podobné zkušenosti volajících z celé republiky.
1: Bara nemocnice je nová, krásná, ale to zacházení, je tam toho hodně, je tam těch pacientů hodně, ale je to tam dělaný na ty lidi, ale nejsou ty ošetřovatelky, to jsou vám rychlokvašky. Tam chodili všechny holčičky bílým, mladý holky bílým A já říkám, že to je, až tam se cítka rehabilitační pole, abyte to jsou bílým, že ruplí u maturity. Tak musí na ošetřovatelku a jsou naštvaný. Ale za to nikdo jim nemůže. Měj se učit, nebo já nevím. Já jsem se taky učila, abych byla tím, čím jsem chtěla být. Děti mám taky udělaný tím, čím chtěli být. Ale krucinál, tak to není. Tam moje vnučka šla na, je pan Dubitík, tam to je těžká škola, těžká. Ona mi pan babi, že seš na Eldenice, tady to je prostě všude stejný. Stát na to nedává peníze a nedív se, že prostě je takový režim.
0: Kdybyste mohla dnes zdravotním sestrám a ošetřovatelům něco vzkázat, co by to bylo?
1: Co by to bylo a co úplně řešili na obor, vybrali si ten obor, který si vybrali a se tomu věnujou. A se tomu věnujou a jsou te, dělají s lidma. Kdo dělá s lidma, musí se k tomu chovat. S lidma je těžká práce. To, jako já jsem taky dělala celý život. Ale musíte se naučit těm lidem chovat. A ne, aby před babku dali v obě. Babka ani nevěděla, co to má. A prostě, a když jsem přišla já v té jídelní, babi, vy nejíte a jdeme jíst. A tak dlouho, až jsem to do ní odspala. No ale ve finále ty sestřičky ještě mě nadali. Oni by na mě nakrkli, že je do toho tam kecám. Babička se padala, kácela se v té posteli a já říkám, teď vás ta hlava bolí. No tak se mi na tom vozejku objela a říkám, babi, budeme zpívat. No, tam mám byla taková škaredá zeď omlátna a já říkám ty jedné sestře, říkám sestři, tady když se dali nějaký obrázky, kytičky, babička dělala v lese, zvířátka i nějaký vlastně ona uměla, když měla paměť. A ta vyši s tím povídala. Tady není ve školce, ale v nemocnici. No co to je?
0: Dobře. Tak děkuju vám za telefon, za účast, za tu energii, kterou jste teda vložila do dnešního telefonátu. Sestry mají svoje bolístky, svoje trápení, ale nemělo by to někdy ovlivňovat jejich přístup k pacientům. Na tom se asi zhodneme i s vámi. Děkuju. Mějte se co nejlépe a přeju vám samé dobré zkušenosti, ať přijdete do jakékoliv ordinace. Snad se to naše zdravotnictví bude ubírat dobrým směrem.
1: Nevím, je to taková bída, no. Dávají se peníze jinam, než tam, kam by se měli. Hezkou dobrou noc.
0: Krásný noční čas i vám. Teď si dáme písničku od kapely Olympik a pak se budu těšit na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu, které zní, od 23 hodin ho říkám a teď mi vypadne 15 minut před koncem, mluvíme o ošetřovatelích a o zdravotních sestrách. Přesný název nepotřebujeme.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, ale pomalu se chýlí ke konci. Patřila příběhům o obyčejné lidské laskavosti, o lidech ve zdravotnictví, kteří umí dodat klid, úsměv, dobrou náladu, ale někdy jsme se setkali i s názory opačnými. Uvidíme, co poslední volající, to je paní Eva. Těšíme se i na váš názor.
1: Ano, můžu? Dobrý večer, srdečně vás zdravím. Chtěla bych k tomuto tématu říct toto. Před asi 12 lety jsem měla obří kýlu na žaludku a musela jsem jít na operaci, tak mě doporučil někdo, že mám jít do Vinohradské nemocnice v Praze. Tak jsem tam přijela, to bylo pátek, před 7 hodinou ráno. Dali mi toho andělíčka, jo, a seděla jsem na posteli u otevřeného okna, vlastně jsem tam ještě nastydla a nikdo si mě nevšim. Ve 3 hodiny přišel pan doktor s tím, že jako toho mají moc a ať jdu někam jinam do jiné nemocnice, že aby se mi podařilo někoho přemluvit, nějakého pana doktora, aby mě odoperoval. Jo, takže to bylo hrozný. Chodili tam cizí sestřičky z cizí národnosti, který neuměli česky, neuměli ani nabrat krev a bylo to prostě opravdu jako hrozný. Hrozná nemocnice, ta Vinohradská v Praze. No a takže jsem ve 3 hodiny, po 3 hodině jsem si zbalila věci, oblíkla jsem se a jela jsem domů a v pondělí jsem jela na Bulovku. Pan doktor, když jsem mu předala papíry, tak říkal, bezvadný, vy máte všechno doporučení, vyšetření, všechno máte, tak zítra přijďte a hned vás odoperujem. Takže jsem tam v úterý přijela ráno a hned před 7 hodinou nebo po 7 hodině jsem šla na sál. Bylo to prostě bez problému a prostě nemocnice na Bulovce je parádní. Jídlo dobrý, ani jsem říkala, ani nechci domů, kdo by mi tam doma vařil. No, takže jsem se musela smát. No, a sestřičky výborný, ochotný, ale v ty Vinohradské nemocnici to teda byla jedna hrůza. No, to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěla říct. Haló?
0: Ano, my posloucháme, takže jedna zkušenost pozitivní, druhá negativní, tak jsme si to hezky vyvážili. Co je podle vás ta nejdůležitější vlastnost, jakou by měla mít zdravotní sestra, dobrá zdravotní sestra?
1: No, já si myslím, že laskavost a odbornost to by měly mít. Protože nesmíme zapomínat taky na to, že jednou zestárnou a můžou se ocitnout na té samé pozici, že budou nemohoucí a nikdo si jich nevšimne.
0: Mm-hmm. Ano, to je dobrý pohled.
1: Je to tak, každý jednou zestárne a starý člověk už nemůže, já už taky nemůžu běhat, syn si myslí, já tady žiju v domě se synem, je mu 54 a on si pořád myslí, že já budu běhat a dělat všechno, jako když mě bylo 50 nebo 60, nebo ještě dříve, jo. Prostě to nejde. Prostě ten starý člověk už nemůže, je opotřebovaný a prostě to nejde. I kdyby chtěl, tak to prostě nejde. No tak, aby ty sestry, které se takhle nelaskavě a hrubě chovají k pacientům, tak že se můžou ocitnout na té samé pozici.
0: Mm-hmm. No. Paní Evo, děkujeme. Děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete. Ceníme si toho a budeme se těšit na příští setkání v Noční lince.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Milí posluchači, pomalu se loučíme s dnešní Noční linkou. Děkuju za vaše příběhy, vzpomínky i to sdílení o zkušenosti, se kterými jste se nám svěřili. Byl to večer plný lidských slov, různých pohledů i krásných zamyšlení. Jsem ráda, že jste byli s námi a těším se i na příště. Jarka Barboříková.
2: Mám naději, že uslyšíš

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, koz, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
3: Hej, hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
3: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
3: Svráká se,

0: Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva, můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
1: Jeden z jezdců, vysoký muž s šedivými vlasy a vousy, zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
0: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
1: Souhlasili poutníci.
0: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
1: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny. Svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
0: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
1: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pouť je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška

0: se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
1: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě ať se nazývá,
0: vykřikl jeden z mužů.
1: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný do daleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci.

0: protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají ženice, tak jsem to zkusil v obráceně. No protože jsem byl vlastně sám a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s divíškou i s politickou jaksi vzdělaností.
1: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
2: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
1: Ano.
2: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
1: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy. Takže Honza, když tak musel na rande

0: do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek v Hronzi a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
1: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
0: Ano, velmi
1: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
0: není
1: zlata?
0: Není to pravda. Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
1: A neuměl nakreslit židli pořádně, že jo?
0: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
1: Teda dveře, pardon. Židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já, před tím lékařem dobytka, což byl on.
0: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všichni ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
0: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec, na to, nebo matraci, a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe. Oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na Barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako říkám, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jaký kompoty. A než jsem stačil zabrání, výšková chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct, teď přišel vrch, no 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se spletl, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem svou dějičkou obloudil, protože ten veterinář ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo. Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu, tak když si okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
0: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
1: Ano, ano.
0: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa, a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři. Šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák. Já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribuny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku? No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček, tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.